budeš lúbiť iného muža. Naša láska letí jak splašené kolo.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámaly stromy a komplikovaly dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
2: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
3: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun na rok 2028. Podle přepočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově čtvrti Bažantnice. Starosta další obce Lužic Tomáš Klásek říká, že se zaměřují na obnovu zeleně.
8: Stromy tam to bude chvilku trvat, takže teď jsou zasazené, mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže tam se bude chvilku čekat.
7: Pro obce se tornádo stalo i příležitostí. Radnice obnovily spoustu chodníků a místních cest. Tornádo se Hodonínskem prohnalo téměř před 5 lety. Živel zabil 6 lidí a poničil 1200 domů, ze kterých se 200 muselo strhnout. Předsídlo České televize na pražských Kavčích horách dorazili davy lidí na demonstraci spolku Milion chvilek vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. To by oběma institucím snížilo rozpočty o 15%, vedlo k propuštění stovek zaměstnanců a k omezení výroby. Podle zakladatele spolku Mikuláše Mináře se politici snaží média ovládnout po vzoru Maďarska a Slovenska. Zaměstnanci obou médií už na dnešek vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
9: O kino Čas se postará provozovatel druhého podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým čtvrtrokem odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
7: Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po třísetové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to 4. kariérní titul a 2. letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky a ty mohou být místy i velmi silné, zejména na jihu země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude o něco teplej, naměříme tam až 33. Zprávy na Impulzu končí, loučí se Honza Varga.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: slovensky.
1: Rádio Impuls.
2: Mám jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jachp.

0: Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
1: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
0: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
2: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
0: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s Lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámaly stromy a komplikovaly dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
4: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
3: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
5: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
3: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Halo, tady Impulzový.
6: Rodina je zpátky, hezké pondělí a pěkný start do nového týdne. Hlavně je léto a o tom to celé je. Takže s úsměvem a pěknou písničkou startujeme ranní vysílání. Začínají Reddy Kirken a taky Bonnie Tyler. Zdraví vás Honza Raněk.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Krásné dobré ráno. Dneska je ve studiu trošku prázdněji, protože Klárka odjela na dovolenou, tak mi musíte pomoct s počasím. Já mám to jasné, milí posluchači, věrní posluchači. Stačí ho nahlásit na náš WhatsApp 605 222 007. Kam letos jedete vy? Ptáme se. K vodě, k rybníku, pláž, hory, turistika, dovolená u vlastního bazénu. Včera začalo astronomické léto. Jaký bude váš první letní týden? Na to můžete dneska zareagovat. Budu moc rád. A já vám k tomu pustím kouzlo. Ne, že bych ho uměl, ale vanastovky to umí. Krásné dobré ráno vám přeji, Honza Daněk.
1: Jo.

0: Pokud si chcete zamoderovat společně se mnou a vstoupit do vysílání, zahraju vám písničku Na cestu. Podmínka je, že musíte napsat na náš WhatsApp 605 222 007, jedu, aby jít pohybu samozřejmě. Takže pokud jste v pohybu a jedete kamkoliv do práce, nebo v práci jste, prostě jste třeba, já nevím, agent s kulatou lopatou, ozvěte se přes WhatsApp, napište jedu na 605 222 007. A vstoupíme společně do vysílání. Teďka tady mám jednu aktuální zprávu, kterou nahrál Vojtěch před malou chviličkou na náš WhatsApp.
1: To impozáci, kdo jedete z Tasovic do Načeratic u Znojma, tak snažte se to obět přes Znojmo nebo přes Strachotice, protože je tam přes cestu kamion. Čaute.
0: Ahoj, ahoj, to byla zpráva z jihu Moravy a já za ní moc krát děkuju a díky za všechno vaši spolupráci. Ranní rodinko.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie. Světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je právě teď D1 na 254. ve směru z Přerova do Brna. Záchranáři zasahují u nehody dvou dodávek s kamionem. Policisté odklání dopravu na sjezdu číslo 258 u Kroměříže. A na Znojemsku mezi Nečarticemi a Tasovicemi havarovalo nákladní auto, jezdí se tam kivadlově. Díky za všechny vaše zprávy, které posíláte přes 605 222 007. A teď už stačí na náš WhatsApp napsat jedu a vstoupíme spolu do vysílání. Číslo radio WhatsAppu je 605 222 007.

0: Máme tady léto plné polní, tady je Honza Daněk a se mnou taky Tomáš ve vysílání. Tome, slyšíme se?
1: Určitě se slyšíme, dobré ráno.
0: Ahojte, jak se máte, Tomáši?
1: Mám se dobře.
0: Všechno klape, odkud... Ano?
1: Nestávám už do práce naštvaný, jsem v pohodě a jedu momentálně z Klecan z Prahy východ a zavážím velký potravinový řetězec.
0: A jak to, že nestáváte naštvaný, stalo se něco významného ve vašem životě?
1: Určitě, změnil jsem zaměstnání a člověk už ráno přijde do práce, nemusí otevřít auto a nemusí být hnedka naštvaný, protože se na tom vždycky střídalo spousta řidičů. Hmm. Tady mám předělený svoje auto a jsem naprosto spokojený.
0: Jak stačí málo? Člověk se musí jenom prostě rozhoupat, odhodlat a udělat ten krok v životě. Je to tak?
1: Přesně tak.
0: Hmm, obdivuju vás.
1: A můžu říct, že jsem na tom ještě líp, než jsem byl u předchozího zaměstnavatele.
0: No tak já předpokládám, že i s prachama, co?
1: No to 100%.
0: To potěší. Peníze sice štěstí nepřinesou, ale výrazně zjednodušují život.
1: Tak určitě, protože předtím jsem jezdil celkově asi 32 let s kamionem. Mm-hmm. A skončil jsem vlastně na kamionu u předchozího zaměstnavatele a teď jsem vyměnil místo kamionu menší nákladní vůz, takzvanou 20 tunů. A jsem spokojený.
0: Tomáši, kam letos jedete na dovolenou?
1: Já bych se přiznal, já dovolenou moc nevyužívám, protože v 90. letech jsem projel skoro půlku Evropy i kontinenty a na dovolenou převážně posílám rodinu. To znamená ženu s vnoučatama, s dětma a tak dále. Takže já jsem spíš takovej ten pracující workaholic.
0: Je fajn, že si vlastně odpočinete a že paní pak není jako tratná, že si odpočine taky a vzájemně se na sebe potom těšíte. No teď se můžete těšit na písničku Na cestu. Mám tady Helu Vondráčkovou, taky Pretenders, Xindla X, Cher. Co byste si rád střihnul po ránu s Impulzem?
1: No tak každopádně Xindla X.
0: No dobře, tak bude Xindl X a jeho puberťák a vám ať se dobře jede.
1: Dobře, děkuji a přeju všem Impulzovým dobré ráno.
0: My děkujeme, rodina zdraví, ahoj.
2: Písnička Na cestu.

0: Teda řeknu vám, ty předpovědi, to mě vždycky jako fascinuje. Když se kouknu na Český hydrometeorologický ústav, tak vlastně je tam velmi často, tam bývá taková ta všeho chuť, jo. Třeba na dnešek je předpověď úplně... Čekáme převážně polojasno až oblačno. Ráno a večer lokálně i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Někde i silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. No a vyberte si. Teploty 26 až 31 na jihu Moravy, kolem 33, jestli budete na horách v 1000 metrech, bude kolem 23 stupňů Celsia. Díky taky za všechny vaše zprávy, které teďka posíláte sem k nám do rádia na radio WhatsApp 605 222 007. Zdeňka je ve Šluknovském výběžku, je v Jiříkově, má 15 stupňů Celsia a je po dešti. Střebíče se právě teďka ozývá posluchač Michal. Přeje všem hezké ráno, mají 18 a ve středu odlétá s rodinou na Malorku. Ptáme se, kam letos míříte na dovolenou vy. Ozvěte se taky 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Představte si situace. Posilovna. Tam je hezká, sympatická ženská, které se líbí kulturista. Furt na něj kouká, chce navázat nějaký kontakt a tak se furt jako přemlouvá, že za ním přijde, pak si dodá tu odvahu, dorazí za ním a říká ahoj a on ahoj. Hele, prosím tě, co ty děláš zítra odpoledne? A frajer, záda.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: 3 minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. V Česku po bouřkách zůstaly zaplavené silnice a popadané stromy. V Rokycanech se vážně zranil.

0: čtvrtém kilometru ve směru z Přerova do Brna.
1: Vysílej Impulzovi, nádherné ráno vám přeje Honza Daněk za celý ranní tým. Kam letos pojedete na dovolenou? Jaké máte plány? Můžete se svěřit a napsat i počasí sem k nám do studia na 605-222-007 nebo přes aplikaci Impulzo.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Teď už vás sladce mámí Helena a pak zaspívá ještě Cher. Hezký poslech a příjemné pondělí vám přeje Honza Daněk.

0: Dalibor Janda za chvilku zasvívá oheň, voda, vítr, tak mě napadlo, teda když už jsme u těch živlů, teda moc je jako dobrý, to není oheň, dobrý, potřebujeme voda, jasná věc, vítr, a lista dokopy, žádná sláva. To spíš sluníčko, někam na dovolenou, kam letos pojedete, ptám se Zuzky Bubílkový.
1: Zdravím Impulzovi.
0: Ahoj.
1: Nikde. Od jisté doby při představě, že bych se měla hádat do slunečník, házet v 5 ráno ručník na lehátko, abych si ho obsadila, stát hodiny na letišti, pak na ubytování, říkám ne. A takhle tam pouze za synem do různých států Ameriky, kde právě bydlí a má v nich všechno, za čím lidé jezdí, s ubytováním doma. Snacha sice sní o tom, že by chtěla navštívit historická evropská města, jenže vždycky, když už to vypadá, že přijedou, tak otěhotní. A já jsem zjistila, že i v Praze mám všechno, po čem na dovolené toužím. A je mi fajn.
0: No máte pravdu, přece jenom už máte odcestováno. Vás ale neláká poznávat třeba další cizí země nebo kultury?
1: Ani ne. Díky globalizaci se přímořské areály podobají, rozdíl je na nejvýš čistotě a stravě. A nepočítá se v nich s lidmi single. Zkuste si zajistit jednolůžkový pokoj. Je jich v hotelech pár, cestovky je v nabídkách nemají a když vám službu zajistí, je tak předražená, jako by vás trestali za to, že se nepárujete. A já nikoho cizího vedle sebe nesnesu. Jednou jsme byli s kamoškou v Ománu. Napřed jsme se museli zbavit společné přikrývky, díky které jsme se při každém otočení na bok vzájemně odkrývali a budili. Pak nám nestačila skříň. Každá z nás jindy vstávala, jindy usínala. Ona jezdila na společné výlety, já jsem chtěla trávit dopoledne v jacuzzi se slanou vodou. Vrcholem bylo, když jsem ráno našla v koupelně švába. Zařvala jsem, Jani, tady je šváb. A z pokoje se ozvalo, a co? Mám ho vyfotit? Povídám, ne, zabít. Dodnes se tomu smějeme, ale opakovat dovolenou v jednom pokoji už nechceme. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Zuzanko, tak každý svůj pokoj. To je tak jako jediný řešení a rada od Impulzových. A kam vy letos přesně? Máte naplánovanou dovolenou do posledního detailu nebo jedete od oka, prostě uvidíte? Jste spíš moře a pláž, hory a turistika nebo dovolená u vlastního bazénu? Co nesmí na dovolené absolutně chybět? A zažili jste někdy dovolenou, která nevyšla podle plánu a nakonec byla nejlepší? Ozvat se můžete i vy, nahrajte to přes aplikaci Impulzu nebo Radio WhatsApp 605 222 007. Tady je

0: Aktuální dopravní téma, nehoda dvou dodávek na D1, 254. kilometr ve směru z Přerova do Brna. Stále je dálnice uzavřená, zbytek doplní v dopravě 007. Kdybyste měli i vy dopravní informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete je nahrávat přes aplikaci Impulzu, anebo posílat i přes náš radio WhatsApp, kam jdou nahrávat zprávičky. Doprava je připravená, jedem.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dvou dodávek s kamionem zůstává uzavřená D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna. Před odklonem na sjezdu číslo 258 je už kilometrová řada. Profici z Global Assistance hlásí uspaný příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Nehoda dvou osobních aut překáží na průtahu Ústím nad Labem směrem do Lovosic za Mariánským mostem. A na Novojičínsku za Brabanticemi směrem do Klimkovic havaroval autobus a skončil mimo vozovku. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli doplňující info, ozvěte se taky.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: řečnická otázka, co by vás teďka potěšilo, kdybyste se vrátili do dětství, nebo příchozí platba 100 000 na účet? Může to být v betánu jackpotu, dneska v Halotary Implozovi, stát se to vážně může, ale co kdybyste se znovu ocitli ve školní lavici? Třeba na hodině přírodopisu, kde se nejvíc probírají živé organismy, hlavně rostliny, živočichové, člověk, ekologie a základy geologie. To je jádro učiva na druhém stupni základní školy. A teď už pan profesor.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Pokud máte rádi přírodopis, tak se budete cítit jako ryba ve vodě. Mne ale nebudou zajímat jen ryby, ale také obojživelníci. Rád bych totiž věděl, co mají ryby a obojživelníci společného. A máte na výběr. Za A. Mají šupiny. Za B. Vyvíjejí se ve vodě. Za C. Dýchají žábrami. Tak co? Hoří nebo samá voda? V tomto případě šlo právě o tu vodu, ve které se vyvíjejí jak ryby, tak obojživelníci, kteří si to ale pak na rozdíl od ryb občas štrádují i na břeh. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: No třeba někdy máte přes den chvilku, kdybyste si své znalosti chtěli vyzkoušet, tak na našem webu impuls.cz najdete víc otázek pana profesora. Je za 5:06, posloucháte Impulzovi. Krásné pondělí vám přeje Honza za celou ranní rodinu.

0: pěkné ráno, říkal jsem to tady už před půl hodinkou, že tam meteorologové v Pražských Komořanech, kde sídlí Český hydrometeorologický ústav, zase na dnešek nasypali úplně všechno, takže čekáme dneska. Polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno, během dne oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Ale bude teplo, 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Jaké je počasí u vás, nám můžete psát dál přes náš radio WhatsApp 605 222 007.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal. Každý den. Na rádiu Impuls.
3: Silné bouřky zaplavily silnice i sklepy. Na Krymu platí zákaz prodeje paliva. Teniska Nosková získala v Berlíně titul. Je 6 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Českem se i včera prohnaly silné bouřky, způsobily stovky škod. Hasiči řešili zejména popadané stromy a zaplavené silnice a sklepy. Bleskovou aktivitu na jihu Čech provázely také kroupy a intenzivní nárazy větru. Nejhorší situaci s nejvíce výjezdy hlásili hasiči na Písecku, Táborsku a na Jindřichohradecku. U středočeských Hořovic bouřka přerušila provoz na železnici kvůli výpadkům napájení trakčního vedení. V úseku mezi Lochovicemi a Příbramí byl několik hodin přerušen provoz kvůli stromu spadlému na koleje. Trať se už podařilo zprovoznit. Na Rokycansku kvůli zhoršenému počasí proběhla pátrací akce po skupině parašutistů. Čtyři z nich se při seskoku vážně zranili. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
4: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
3: Řidiči by se ke kraji silnice měli stavět už ve chvíli, kdy vjíždí do fronty stojících aut. Správně vytvořená záchranná ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu. Plzeňská Masarykova třída se začíná měnit na městský bulvár. Právě dnes startuje první etapa prací. Proměnou nejprve projde asi 200 metrů dlouhý úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou ulicí. V příštím roce budou následovat další části, včetně úprav kolem obchodního domu Centrum. Starosta plzeňského obvodu Doubravka Tomáš Soukup říká, že Masarykova třída bude přívětivější pro chodce i cyklisty.
5: Chtěli bychom tu ulici humanizovat, rádi bychom tam doplnili cyklotrasy, podali chodníky. Rádi bychom doplnili nové stromořadí, keře, dali takovou novou tvář. Vznikají nám tam zajímavá místa, jednomu říkáme třeba Hustoles, vznikne nová tržnice, kde bychom chtěli, aby lidé si mohli koupit ovoce, zeleninu.
3: Po plzeňské Masarykově třídě denně projede zhruba 10 000 aut. Její rekonstrukce zahrnuje třeba obnovu a přesunutí vodovodu, opravu veřejného osvětlení, trakčních kabelů i semaforů. Na Krymu pokračuje zákaz prodeje paliva na čerpacích stanicích. Nyní zůstává vyhrazené jen pro vládní orgány. Ukrajinské ozbrojené síly v posledních týdnech zintenzivněly údery proti ruské ropné infrastruktuře a také proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva. Podobná omezení zavádí ruské úřady i na dalších okupovaných územích, mimo jiné v Luhanské oblasti.
2: Sport.
3: Teniska Linda Nosková ovládla travnatý turnaj v Berlíně, získala druhý titul na okruhu WTA. 21-letá česká hráčka zdolala ve finále čtvrtou tenistku světa Američanku Jessiku Pegualovou. Nosková měla ještě spolu s Jekaterinou Alexandrovovou dohrávat semifinále čtyř hry. Tenisové utkání však museli organizátoři přesunout kvůli dešti na dnešek. Včera odpoledne se také zadařilo Marii Bouskové. Ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Emu Navarovou a poprvé získala titul Na trávě.
0: Ve studiu trošku prázdnic, Klárka odjela na dovolenou a tak se vás ptám, jestli máte letos naplánovanou taky, kde to bude, moře, pláž, hory, turistika, nebo zůstáváte doma, potřebujete natřít plot? Klidně se ozvěte, za chvilku mrkneme, jak to mají posluchači dnes po ránu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Adela, Kristýna Tresou, Impulzovi, krásný dobrý den, vám přeje Honza Raněk, do celé České republiky posílám sluníčko, protože mnozí z vás za ním letí. Impulzáci, ráda vás poslouchám každý den cestou do práce, píše nám posluchačka skromně říže. Dnes večer letíme s manželem na Rodos, Veliraky, doufám, že to čtu dobře, tak šťastný let. Olda z Rybníka píše, po dvou letech letíme zítra do Egypta, Marsalám, v srpnu to budou Jeseníky a to je taky fajn a to je nádherný místo. Miluji Jeseníky, miluji Beskydy. Naši posluchači nám taky volají na otázku, kam letos míříte, za sluncem nebo za odpočinkem, posluchačka Radka.
1: Takže my už máme dovolenou za sebou, byli jsme na severním Kypru, bylo to super, žádný velký vedra ještě a zítra odjíždíme, pokud se to dá pojít jako dovolená na mistrovství Evropy s mažoretkama, takže všem mažoretkám z České republiky držím palce, ať se vdaří. Ahoj.
0: Ahoj, Radko, samozřejmě se přidáváme k přání. I včas se ozvala.
2: Tak já jsem se z jedné dovolené právě vrátila. Byla jsem 9 dní v Istanbulu, úžasné město dvou kontinentů, miluju ho a určitě se tam ještě vrátím. No a taková ta odpočinková dovolená bude až v říjnu, tam se budu válet u moříčka a těším se na to moc.
0: Ivčo, já chci taky do Istanbula, tam byl někdy v 90. letech, myslím druhé polovině 90. let a strašně rád bych se tam podíval znovu, to bude asi už úplně jiný Istanbul. Ale úplně si vzpomínám na tu atmosféru. Tak jo, je vidět, že naši posluchači si to prostě jednoduše užívají. A jak to budete mít letos, vy milí vstávající? Můžete nahrát třeba přes aplikaci Impulzu nebo WhatsApp. Krásně.

0: Co by mě zajímalo, jak dneska dopadne halo tady Impulzovi? Tak držte vlnu, třeba si vytočíte Betano Jackpot, to je až 100 000 korun. Žádný jiný rádio vám tohle nedá. Tak a důležitá informace pro ty, kteří jsou teďka na D1 254. ve směru z Předova do Brna. Pořád problém. Je tam nehoda dvou dodávek a kamionu a je to tam stále uzavřené. Vrátím se tam zhruba za 2-3 minutky, kdy si povíme dopravu podrobněji. Do jakého rána se probouzí národ? No, není to úplně špatný. Píšete nám na 605-222-007 třeba Havířov. Iva píše, 16 stupňů, to chceš. A v Plzni na druhém konci republiky je taky 17. Tam máme autobusáka Standu, který si naladil radio rodinu. Díky vám všem, že píšete a pište dál. Samozřejmě se poklubte, kam letos vyrazíte za odpočinkem. 605-222-007.
1: My jsme jen rádio. Jsme vaše rádiová rodina. Impulzově. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: František a Buty, to je další písnička, ale ještě předtím vás musím provést dopravní situací. Po nehodě dvou dodávek s kamionem je uzavřená D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna. Před odklonem na sjezdu 258 už je dvoukilometrová kolona, přeji vám pevné nervy. Pomalu to jede na příjezdu do Brna po Bratislavské D2. Víc než kilometrová kolona je na trase ze Svitav do jihomoravské metropole na příjezdu do Lipůvky. Na Brněnsku mezi Hradčany a Čebínem bourala dvě osobní auta a jezdí se tam kivadlově. Jsme v Praze, dvě osobní auta se srazila v Praze v Bělohorské ve směru

do centra před Vypichem, pane bože, to bude apokalypsa tam. A silný provoz je na Štěrboholské směrem k Barandovskému mostu. Prosím vás, buďte opatrní na sebe, ať pondělí začne nějak tak jako pohodově a pozitivně. Žádný drama. No a zuřivý reportér, čím překvapí publikum dneska? A víte vy co? Nechte se překvapit a poslouchejte hezkou písničku z Impulzu. Tady je Honza Daněk, tentokrát bez Klárky. Krásný poslech vám všem. Na

0: za 7 minut bude půl sedmé. Halo tady Impulsovi. Léto jak má být, i když sem tam sprkne. A já přepojuji do studia hrdinu.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno Impulsovi, já vás teď zdravím z Prahy 10, konkrétně jsem ve Vršovicích na ulici 28. pluku. Tady je přede mnou taková pomalovaná zeď, je to takzvaná zeď záchranářů. A ta zeď, odkud vyjíždí sanitky zdravotnické záchranné služby Praha, tak to je celá pomalovaná grafity, které vyobrazuje sanitku, starou klasickou 1203, dva záchranáře a prostě to značí, že jsem přijel za záchranáři do zdravotnické záchranné služby Praha. Mimochodem, abyste si to všichni uměli představit, jen v hlavním městě se vyjíždí každý den ke zhruba 400 případům, které řeší právě zdravotní záchranáři. Tudíž my poděkujeme všem na záchrankách po celé České republice a já tady k tomu budu mít jejich zástupce Karla Krise a s ním se už za hodinu uslyšíme přímo ze sanitky. Takže zatím dobré ráno Impulsovi a za hodinu naslyšenou.

0: Kam letos vyrazíte na dovolenou? Ptáme se v ranním tématu. Tak jestli pak to bude moře, slunce, hory, nebo zůstáváte doma, bude se natírat plot. Ozvěte se dneska i s počasím, mrkněte na teploměr, klidně můžete nahlásit, kolik teďka měříte stupňů. A dneska bude spíš polojasný den, sem tam oblačnost může i lokálně zabouřit. 26 až 31 bude přes den, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Bělá pod Praděnem má teďka 15 stupňů, pod hrama je Libor, který nám píše do Impulzu na 605 222 007 a z Hodonína Hanka hlásí krásných 25. No jo, vy v Hodoníně. Hance, děkuju, děkuju všem posluchačům, kteří dál píšou na Radio WhatsApp 605 222 007.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
4: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
5: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
4: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
8: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
13: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
14: 2 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiči řešili po silných bouřkách stovky případů škod. Vláda má rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Olomoucký soud vynese po 4 letech rozsudek v kauze krácení daní za paliva, ve které je 18 obžalovaných, včetně 2 firem. Asi 200 hasičů bojují na severozápadě Polska s velkým požárem v továrně na aerosoly. A volejbalisté na závěr Evropské ligy smetli Gruzii, ale semifinále si nezahrají.
0: A kam vás na 100 000 partnerem hry je Betano, oficiálně podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
16: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Padne i dneska 100 000, no i dneska, jako, že by to padlo, každý den se říct nedá, ale...

0: prosím.
1: Ano, prosím.
2: Dobrý den, Milane. Znáte Romanu? Romana nám na vás dala kontakt. Tady jsou Klára, Honza z Halo, tady Impulzovi. My vám máme předat vzkaz. Posílám vzkaz nejlepšímu manželovi, napsala nám do rádia. Lásko, jsem neskutečně vděčná, že tě mám po boku. Mám tě moc ráda, asi skvělý, napsala nám.
1: No, to je hezký.
2: Překvapilo vás to?
1: No, určitě.
2: Jak dlouho jste manželé?
1: Jo, jste manželky, asi 6 nebo 7 let.
2: Jo, to je docela slušný výkon už, ne? Že to spolu takhle táhnete hezky.
1: Jo, no.
2: Abych vám to vysvětlil, ona slyšela výzvu z rádia v našem pořadu Úsměv, prosím, v Halu tady Impulzovi, tak právě proto se ta situace děje teďka. Nemáte za co. My jsme se vám pokoušeli už dovolat párkrát, ale nezvedal jste nám, takže jsme moc rádi, že vám tohle to můžeme vyřídit. Máte třeba vy něco na srdci, co byste řekl vy, něco hezkého?
1: Že ji mám, že ji miluju.
2: To je nejsilnější. Ona se hodně rozepsala, ten vzkaz je tak dlouhý, ona vás musí nesmírně milovat. Kde jsi si ji našel? Prozraďte nám ještě.
1: No, my jsme se tak dlouho hledali, jak jsme se nevstali.
2: No tak to prozraďte, řekněte trošku víc pár slov.
1: No já vlastně ani nevím.
2: Počkejte, na zem sklouzla, z mléka kouzla, nebo co, jak se zjevila najednou?
1: Já jsem v takovém šoku, že ani nevím.
2: Nebuďte.
1: Ona přišla na chvilku a už mě zůstala na pořád.
2: Prosím vás, no tak jako muselo to místo setkání si snad nepamatujete, vy jste byla na ulici, v obchodě nebo někde?
1: No, my jsme se znali z jedné vesnice, ale jenom podle vidění. A potom jednou jsem jí napsal a už to bylo. Ne, vlastně ona mě nechtěla vlastně.
2: Prosím vás.
1: Ona mě nechtěla a potom jednou v noci mi napsala a už to bylo.
2: A je to, byla ruka v rukávě. Zajímavé seznámení a zajímavý příběh určitě. Mějte se moc hezky, ať vám to drží dalších, co já vím, 50 let a ať se pořád milujete.
1: Jo, děkuju moc krát, naschle.
2: Naslyšenou. Už zítra můžete v Úsměv, prosím, slyšet vašeho skvělého člověka, toho, koho máte moc rádi, tak nám na něj dejte kontakt teď hned přes WhatsApp. Napište na 605-222-007, co potřebujeme. Krátký příběh, jméno a telefonní číslo.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio
2: Impuls. K tomu pouštím písničku jako stvořenou pro skvělé lidi. Perfect day. 8 minut po půl 7. Pondělní radio rodinka.

0: Monitoruju vaše zprávy o počasí i to, kam letos míříte za odpočinkem. A v Litoměřicích má teďka Zoran 19 stupňů Celsia, jede mezi Litoměřicemi a Ústím. Jede do Bosny a pak někam k moři, napsal nám. Mám tady ještě jednu zprávičku od našich posluchačů. Chystám se do Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska. To je teda nádherný plánek. Už se moc těším. Díky taky za tuto zprávu. Ty další přijímá Radio WhatsApp. Můžete tam nahrát i hlasovku 605 222 007. Před náma je další dopravní zpravodajství, ale taky písnička na cestu. Jestli jste právě teď za volantem nebo jedete nějakým dopravním prostředkem, klidně se přihlaste do vysílání. Stačí napsat na WhatsApp jedu. A my vám zavoláme zpátky, vstoupíme do vysílání, budeme spolu chvilku moderovat a vy si můžete klidně vybrat písničko na cestu. Takže na 605 222 007 stačí napsat jenom jedu. Pozor, voláme zpátky pak ze skrytýho čísla, jak to berte. Často se stává, že to lidi neberou, protože tam je samozřejmě skryté číslo, znáte a víte, jak to chodí. Jsme to my, nemusíte se bát.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co byl tvůj nejbláznivější zážitek na cestách?
4: Těch bláznivých situací může být několik a začíná to českými silnicemi a potom to pokračuje třeba v Antarktidě nebo když létá malými letadly kdekoliv po světě. A na druhé straně ty bláznivé situace vždycky dopadly dobře, takže se to překlopí a já si je užívám a doufám, že si ještě dlouho užívat budu.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po desáté. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Olga Lounová zaspívá pro všechny optimisty za malou chviličku. Optimistou jsem i já, i když na 254. kilometru D1 ve směru z Předova do Brna to neplatí. Je to tam po nehodě a před odklonem na sjezdu 258 je víc než 2-kilometrová kolona, pořád je to tam uzavřený. Silnější provoz je před Brnem a to cestou z Prahy je od Vyškova, hodně plný je příjezd do Brna taky po bratislavské D2. Jsme v Praze, profíci z Global Assistance hlásí bouračku na okruhu na 18. kilometru před Ořechem ve směru na letiště, kolona se táhne od Zbrslavy. Dvě osobní auta se srazila i na D5, co na 4. kilometru u Rudné směrem do Prahy. Kolona má 4 kiláky a 3-kilometrová řada jen na trase z Benešova do Prahy před Cenohraby. No, teda, nechci. A pozor, dobrá zpráva pro řidiče, pro všechny, kteří nás dneska naladili. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i spolujezdce 2 za 109 a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV MyStation. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV a MyStation.

0: Se mnou ve vysílání už je posluchačka Edit, tak to má ve svém WhatsAppu, takže Edit nebo Edita. Dobrý den, tady je Honza Daněk.
1: Dobré ráno, dobrý den prajem. No, krstená jsem teda Edita, ale žila jsem dlouhodobo v zahraničí v Holandsku a tam ma premenovali viac menej na Edit, tak se to nesie, takže je to viac menej jedno, čím někdo povie Edit alebo Edita, platí jedno aj druhé.
0: Takže jako ta slavná zpěvačka Edith Piaf.
1: No, taky lásky by som mala, tak by som bola vďačná, ale bohužiaľ, nebola som obdarená takým fondom hlasovým, takže bohužiaľ.
0: Pani Edito, už byste měla vyděláno, co? Kdybyste měla takové hlas.
1: Tak to teda si myslím, že nie len ja, ale niekoľko generácií ešte mne, takže áno, to bola veľká dáma.
0: S jakou náladou ste dneska vstávala a odkud kam jedete?
1: Nevstávala som s dobrou náladou, popravde. Idem momentálne po D1 a rovno vám môžem povedať teraz, že je to prejazdné. Idem smer Praha-Brno a idem na Slovensko, bohužiaľ na pohreb.
0: To je mi moc líto, upřímnou soustrast, tedy do kokpitu vašeho auta. Každopádně aspoň trošku toho veselí a radosti vám zajistí teďka rádiová rodinka v podobě písničky, takže si klidně můžete vybrat třeba buď Spice Girls nebo Queen, tady mám, nebo skupinu Krištof, co by se vám líbilo.
1: Já bych volila toho Krištofa určitě. Já jsem člověk, který si rád vypočuje českou a slovenskou, alebo československou hudbu, protože jsem ročník, který je narozený v Československu. Stále to tak beriem, jakože jsme Československo, aj keď teda jsme bohužel politicky rozdělení, ale Česi jsou stále naši bratia a verím, že Slováci jsou stále bratia Čechou.
0: A víte co, já to vnímám úplně stejně, já jsem ročník 1974, moje matka byla Slovenka, takže já jsem Čechoslovák a já to plným hrdlem prostě můžu říct a hrdě se k tomu super. Pořád hlásím.
1: Super, to jsem velmi ráda, že jsem našla spriaznenou dušu a teraz jsme rovnako mladí, můžem povedať.
0: A i na kafe bychom mohli někdy skočit, ne?
1: Víte čo, kľudne, keby ste dobehli na Vysočinu, teda ja tu žijem v Čechách 8 rokov a teda žijem na Vysočine, krásny kraj, nádherný, hornatý, aj keď sem tam nehostinný počasím, ale naozaj nádherný kraj, žijem tam v smutnej vesničke, kde je, ja to hovorím, že tam líšky už dobrú noc dávajú, ale potež pán Boh a chvála Bohu, je tam kľud, musím povedať tým, že tam žijem len so psami, tak teda mám svatý pokoj, ako to hovorí, našťastie, takže keby ste chceli, kľudne,
0: Editko, ste milá. Ste moc milá, ste moc milá. Věřím tomu, jak vás tak poslouchám, vy byste se mnou klidně mohla moderovat normálně.
1: Viete čo, nebol by to pre mňa žiadny problém z toho hľadiska, že teda ja musím sa pochváliť, že teda dlhé roky robím so zvieratami a pomáham zvieratom, robím charitu, nadačné veci, pomoc s útulkom a sem tam je treba ten mikrofón zobrať do ruky na nejakých udalostiach alebo na nejakých výstavách, kde chodím aj s mojou firmou, ktorú nemôžem logicky menovať, tak tam je zapotreby niekedy, lebo prídu za mnou a povedia, že chcú vedieť niečo o firme, tak nemám s tým problém, takže keby ste potrebovali zastúpenie, hlásim sa.
0: Vás jsem potřeboval potkat dneska ráno, protože moje parťačka odjela na dovolenou, takže je to úplně skvělý. Díky moc za pomoc. Přeju vám kludně. Šťastnou jízdu, ať dobře
1: dojedete. Děkuji vám velmi pěkně. Majte krásný deň.
0: Do počutia.
1: Celou rodinu, majte se.
0: Díky.
1: Do počutia.
0: Krištof, jenom pro vás.
2: Písnička na cestu.

0: Tak jsme to zvládli. Posloucháte Halo, tady Impulzovi i se Spice Girls. To byla hezká písnička, která dohrála před 7 hodinou. Zdraví vás Honza Raněk, dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne místy bouřky. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy nějakých 33 stupňů Celsia. To by šlo. Užijte si den a pokud máte volno, užijte si to ještě víc.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
3: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
2: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když oči smílku.
2: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás

0: Karolína Williamsová si zahraje i dvou hru. Je 7 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Dálnici 1 uzavřeli dvě dodávky ve Svodidlech. Po jejich nehodě s nákladňákem si musí řidiči dávat pozor ve směru z Přerova do Brna. Situaci u sjezdu na Kroměříž sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Policisté odklání dopravu z D1 právě na 258. kilometru ve směru z Přerova do Brna. Naše dopravní centrála teď ale radí opustit rychlostní tah o sjezd dřív, tedy už na 260. kilometru. Zároveň doporučuje vyhnout se samotné Kroměříži, kde už celkem provoz. Po sjezdu z dálnice je lepší jet doleva do Skaštic, odbočit na Chropini, projet na Kojetín a vrátit se zpátky na D1. Nehoda dvou dodávek a převrácený kamion zasahuje i do směru na Přerov a Zlín, kde musí řidiči počítat se zúžením do jednoho pruhu. Na 258. kilometr D1 dorazily složky integrovaného záchranného systému. Pokud jste i vy dnes vyrazili z Přerova do Brna po D1, dejte nám vědět do dopravy 007, jak to vypadá na objízdných trasách přes naší žlutou mobilní aplikaci. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Hlavní tah do Německa navazující na dálnici D6 u Pomezí nad Ohří projde opravami. Až do konce prázdnin se bude před hranicemi jezdit kyvadlově. Většinou budou dopravu řídit semafory.
3: Silnice z Chebu do německého Schärdingu se musí opravit. Cestáři chtějí položit nový asfalt. Bez omezení dopravy to ale nepůjde. 6-kilometrový úsek u Pomezí se tak po celé prázdniny může stát pastí. Opravovat se bude ve 4 krocích a omezení se dotkne i několika křižovatek. Třeba u Klenova. Pokud nebudete chtít čekat, v Chebu odbočte na hraniční přechod Svatý Kříž. Na původní trasu se vrátíte v Německu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Češi spěchají do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o něj zažádalo přes 5000 lidí, což je více než dvojnásobek před rokem. A zběsilé tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně pracuje na předložení finálního návrhu první důchodové novely. Původně se od příštího roku počítalo s návratem k vyššímu výpočtu růstu důchodů, navyšováním penze každých 5 let po 80. a zvyšováním důchodů za takzvané přesluhování. Ministr Juchelka ale oznámil, že vláda zatím neplánuje řešit případné mimořádné navýšení důchodů nad rámec zákona a bude vyčkávat, až se vyjasní situace kolem inflace. Polští hasiči bojují s velkým požárem továrny na aerosoly. V obci Charnovo na severozápadě Polska policisté evakuovali 30 lidí z podniku a z okolí továrny. Na nejvíce nebezpečných místech hasiči nasadili robota. Využívají také dron, který poskytuje přehled o situaci. Experti monitorují ovzduší a úřady slíbily okamžitě informovat obyvatele, pokud by hrozilo nebezpečí.
1: Sport.
0: Legendární tenistka Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu i dvouhru. Američanka obdržela od organizátorů divokou kartu. 44-letá Williamsová se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v Queen's Clubu, kde sehrála 4 hry po boku Kanaďanky Viktorie Mbokové. Tento týden se představila i v Berlíně, kde hrála double po boku Karolíny Muchové. Ve Wimbledonu se ve 4 hře představí se starší sestrou Venus. Také do debla obdržela divokou kartu.
4: Kam letos míříš za odpočinkem, máš nějaký plán?
0: Chci procestovat Rakousko. Tak mě jako napadlo, že jsou to vlastně sousedi a někdy jsem to pořád akorát do Vídně jsem třeba zajela, ale chci určitě Mozartovo město, Salzburg.
4: Já s tebou naprosto souhlasím. Vídeň byla první město po revoluci, kam já jsem poprvé v životě jel.
0: Vážně?
4: No, pravda je, že si pamatuju jednu, je krásná. Vídeň je nádherná. Pamatuju si jednu negativní věc.
0: Ano.
4: Všude tam v obchodech byla cedulka Češi nekraťte. A na to jsem nikdy nezapomněl, vždycky mi to naskočí, když se řekne Vídeň. Ale jinak Rakousko je dokonalý. Ať ti to všechno vyjde, Kačenko. No a kam plánujete letos za odpočinkem? Vy budete natírat doma plot, budete u bazénu nebo pojedete za exotikou? Dneska tady od posluchačů padá Tunis, Egypt, Řecko. Mrkneme se na to v ranním tématu.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Vy můžete teďka napsat na 605 222 007 na náš radio WhatsApp.

0: Tam letos pojedete za odpočinkem. Právě jsem dostal WhatsAppku na náš radio WhatsApp od Martina Lesáka. Martine?
1: Ahoj, tady Martin. Tak letos s manželkou plánujeme zase Chorvatsko, jedeme na náš oblíbený ostrov Ráb do městečka Vanjole, kde máme už oblíbené místo, jedeme už tam po šestý a moc si to tam užíváme, máme to tam rádi a pak si zajedeme na 3 dny do Benátek a pak zpět domů, no a běžná rutina.
0: No jo, tak už to v životě chodí. Mimochodem, Martine, to Chorvatsko to je vůbec jako samostatné téma, protože i já tam mám místa, kam se rád vracím a jezdím tam dlouhý roky, třeba se nám jány 20 roky pauzu a pak se tam vracím. Letos bych se chtěl zase podívat do Poreče a okolí, já tam mám jednu vesničku, kam se vždycky zašiju třeba na týden 14 dnů a je to neskutečný. Já s váma naprosto souhlasím, já jezdím velmi rád na Istrii. Ozvat si můžete i vy ostatní, kam letos pojedete za odpočinkem, jestli zůstanete doma, jestli to bude Šumava, mimochodem tu taky plánuju poznat, ale potřebuje to trochu času. Leoš jede letos do Švédska, napsal nám, bere tam celou rodinku a těší se, že konečně pozná tuto úspěšnou severskou zemi, která proslula nejen Abou a obchodním řetězcem a skupinou Ace of Base a tak dál. Ahoj Impulzovi, Zoran míří do Bosny, Zoran pravděpodobně je Čech, který tady bydlí, do Egypta, do Marsalámu míří Olda, který nám napsal a naše posluchačka skromně říže, že jede na Rodos. Fali raky, já to tam moc neznám, takže doufám, že to vyslovuju dobře. No, tak se pochlupte taky, není žádný problém zazdílet a dát třeba tip i ostatním posluchačům. Napište to na WhatsApp nebo nahrajte hlasovku 605 222 007.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzory. Dospívala Taylor Swift. A my se dneska ptáme, kam letos vyrážíte za odpočinkem. Krásné dobré ráno Impulzory, píše nám posluchač. Právě jsme se vrátili z Turecka a v létě se chystáme taky na trip po Šumavě. Ano, Šumava je nádherná, musím poznat. Já ji musím poznat úplně důkladně, já úplně to nemám nastudovaný a chtěl bych moc, moc, moc. Petra Lovosice, krásné ráno, Honzo. Letos pojedu tam, kam? No, nechci být prostá. Jsem po operaci karpálních tunelů na obou rukou. No, je mi to jasný. Péťo, tak vám aspoň bude dělat společnost Rádio Impuls. Budem na vás přenášet dobrou náladu a budem víc než rodina, co vy na tom. Brzy se uzdravte a jde vám líp. Vy ostatní se můžete taky pochlubit dneska přes Radio WhatsApp 605-222-007. Já se za chvilku pochlubím silnicema, pokud jste právě teďka na cestách. Kvůli hromadné nehodě stále neprojdete po D1 na 254. ve směru z Přerova do Brna. Vysvětlím, uvedu do děje a všechno další doplním v dopravě 007.
1: My jsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově. Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ahoj 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli hromadné nehodě neprojedete po D1 na 254. od Předova do Brna. Řidiči doporučují opustit dálnici s jezdem číslo 260 a pokračovat přes Kroměříž. V obou směrech se stojí také na příjezdech do Brna před 196. kilometr. Hodně plný je i příjezd do Brna po bratislavské D2 od 4. kilometru. Přesouváme se na Vysočinu, kde právě teď hlásí komplikace náš agent.
2: Dobré ráno Impulzovi, chtěl bych nahlásit dopravní nehodu na silnici číslo 38 se Stonařova na Dolní Brtnici. Je to tady celá neprůjezdní, je to těžká dopravní nehoda, jsou tu všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: A už jsme v hlavním městě na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru na letiště. Před Ořechem bourali 3 osobáky. Do kolony se vjíždí u Vestce. Bouralo se také na D5 na 4. kilometru u Rudné směrem do Prahy. Kolona měří přes 3 kilometry. A když budete kdekoliv, stačí to nahlásit do Impulzu. Odvysíláme, zazdílíme.

0: Napadlo vás někdy, jak obyčejné mohou být lidské profese, jak důležité pro naše životy jsou? Ve studiu Hrdinů na nás právě čeká...
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
0: Náš zuřivý reportér Aleš, dobré ráno.
2: Tak, Impulzovi, tohle to je vlastně, dalo by se říct, taková jako znělka toho dnešního vysílání s hrdinou všedního dne. Ještě více než jeden hrdina, tak je to množné číslo hrdinové všedního dne a takový jejich zástupce je tady pro mě záchranář Karel Kirs. A jenom ještě musím připomenout, že jsem u záchranné služby Praha, takže dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Díky.
2: Karle, jaká ta práce záchranáře vlastně?
3: Práce záchranáře je náročná, nepředvídatelná, kombinuje jak teoretické znalosti, tak fyzickou zdatnost, a to je asi ta její hlavní definice.
2: Vy jste říkal vlastně nepředvídatelná, to si málo kdo umí představit v tom běžném zaměstnání, protože většinou chodíme do práce s tím, že trochu víme, co nás čeká. Vy to vlastně nevíte, že jo? To bych řekl, že je jedno z těch největších úskalí práce záchranáře.
3: Nikdy nevíte a to je na té práci zároveň to náročné, ale i to nádherné, protože ten všední den nikdy pro vás není všední a vždycky se může naskytnout něco, co bude pro vás z odborného hlediska velké, náročné a někdy samozřejmě ten den může být i klidnější.
2: Ano, takže vám všem děkujeme. Ještě nám řekněte takový nějaký příběh, prosím pěkně, co vám teďka utkvěl v posledních dnech, kam jste třeba vyráželi, s čím se potkáte.
3: Mě v rámci mé praxe jako takové, tak utkvěl případ, řekněme, mladého muže, který během sportu dostal náhlou zástavu oběhu, následně ho jeho kamarádi, kteří tam s ním ten sport vykonávali, tak ho začali resuscitovat bezprostředně po tom kolapsu, zavolali záchrannou službu, resuscitovali ho kvalitně. My, když jsme na místo přijeli, tak samozřejmě tu resuscitaci jsme přebrali, dali jsme asi tuším teď dva výboje, defibrilační výboje, povedlo se, srdíčko naskočilo a odvezli jsme toho pána na kardiologickou kliniku a pan následně poslal děkovné video s tím, že děkuje a že bez nás, ale hlavně bez těch kamarádů, kteří ho začali resuscitovat, by tady nebyl.
2: To je jeden příběh z mnoha, jak jste říkal, vám všem záchranářům na záchranné službě moc děkujeme a za hodinu se ještě uslyšíme.
0: Naslyšenou přeji krásné ráno nejen všem záchranářům, ale úplně všem posluchačům, kteří se naladili na letní vlnu a je to strašně důležité. Já vás teď trošku zavedu do minulosti, do roku 1970. Tenkrát seděl v laboratoři muž jménem Ryan Dorset a napadla ho tahle ta písnička. Nazval ji prostě Léto. Je nestarostná a oslavuje svobodný životní styl. Prostě pohoda. Mango Jerry in the summertime.

0: Nemusíte rozumět ani angličtině, ale tohleto budu mít celý den v hlavě. Letní písnička, letní počasí hlásí na dnešek meteorologové. Teploty na jihu Moravy až 33, jinak 27 až 31 stupňů. Bude polojasný den, sem tam oblačnost a sem tam může i zabouřit. Takže zvedněte hlavu k nebi a když se zvedne vítr, je možný, že to jede přímo na vás. Pozor, někdy ty bouřky bývají úplně šílené, jako třeba včera. Lidi včera. Bouřka byla někde na Berounsku, já jsem jel z Plzně vlakem. Včera se schválně řekl, jeď vlakem, Honzo, dáš si skleničku. Takže jsem šel na vlak na 6. hodinu, no kdy si myslíte, že jsem přijel do Prahy v 10? Protože popadaly větve na trať a bylo peklo. Bylo naprostý peklo, úplně mi to vzalo náladu. No nic, o tom jsem nechtěl mluvit vlastně. 21 stupňů Lomnice nad Lužnicí právě v tuto chvíli. Jeannie nám píše na 605 222 007 a chlubí se krásným počasím. Napříč celou republikou hlásíte poměrně velké teplotní hodnoty. Ozvěte se taky na 605 222 007, to je náš radio WhatsApp.
1: Vtip. Vlasty Korce.
2: Představte si situace. Posilovna. Tam je hezká, sympatická ženská, které se líbí kulturista. Furt na něj kouká, chce navázat nějaký kontakt a tak se furt jako přemlouvá, že za ním přijde, pak si dodá tu odvahu, dorazí za ním a říká ahoj a on ahoj. Hele, prosím tě, co ty děláš zítra odpoledne? A frajer, záda.
1: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Naštvaná Daniela Kolářová se pustila do Hanzlíka, kecáš. Konvalinková má jasno, za problémy Oldřicha Kajzera může jeho matka. Dcera Karla Gota pod útokem internetových vtipálků, čím se jí vysmívají. A navíc skvělé recepty na dozlatova vysmažené řízečky. Nový rytmus života právě v prodeji.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.

Je 7:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Po nehodě dvou dodávek s kamionem je uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna. V Česku po bouřkách zůstaly zaplavené silnice a popadané stromy. V Praze se vážně zranila žena, když spadla do výtahové šachty rozestavěného domu. Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 8.

0: Kam se letos vypravíte za odpočinkem, tím letním? Tak někdo zůstane doma, hodně lidí plánuje Šumavu, Jeseníky a právě v tuto chvíli píše Simča, že letí do Prahy na letiště, jeden do Prahy na letiště a letí do Bulharska, Nesevar, slunečné pobřeží.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: No tak tam jsem taky ještě nebyl, každopádně díky za tip, může tam být moc krásně. No a když už jsme u těch letních písniček, jedna dohrála před zprávama, ta další je tady od Mirai, Summer Love.

0: Tady ve studiu naskakují WhatsAppky, lidi píšou, kam letos jedou za odpočinkem. Neříkejme tomu třeba dovolená, někdo třeba na dovolené nebyl 5-6 let, protože rekonstruuje, splácí půjčky a tak dál. My v rodině známe vaše běžné životy, takže já tomu naprosto rozumím, ale spousta lidí si užívá a může vyrazit a to je dobře. Naše zprávařka Katka říkala, že chce poznat naše sousedy, Rakousko. Ano, je to strašně fajn, když poznáte svý sousedy, co si budem. A reaguje na ně jeden z posluchačů.
1: Teď jsem poslouchal, že paní Kateřina se chystá do Rakouska, tak můžu jenom doporučit Neziderské jezero a jeho okolí. Je tam hromada památek, krásné pláže a celý ten Burgenland je prostě nádherný. A navíc, když se ubytuje v některém z těch ubytovacích zařízení nedaleko jezera, tak většina z nich je smluvních a dostane na dobu pobytu Burgenland Card. A má na všechny, nebo na drtivou většinu těch památek a na všechny pláže vstup zdarma.
0: Oni ten turismus mají vymakaný, já to moc dobře vím, díky, že jste se ozval. Wir wünschen Sie einen schönen guten Morgen für unsere österreichische Freunde. Friends? Nevím. Každopádně děkujeme a zdravíme do Rakouska, kam vyráží jedna z našich nejmladších posluchaček.
2: Ahoj, já jsem Valentínka.
0: Ahoj.
2: My o prázdninách pojedeme k moři, do Chorvatska a nahoru na Šumavu. Ahoj.
0: Ahoj, Valentinko, já mám úplně stejný plány. Já taky chci do Chorvatska a taky na Šumavu. A Zdenka?
3: Zrovna se chystám, balím a dneska odjíždím směr Chorvatsko. Už se moc těším.
0: Chorvatsko tady padá úplně, ale úplně nejvíc. Dobrý den. Přítel zůstane doma, bude makat na rekonstrukci a já, Jižní Morava, Věstonice, Pálava. Dobře zařízeno, ne? Pochlubila se posluchačka Mirka. Ano, máte to skvěle zařízený, protože rovnou z dovolený přijedete do novýho. A tak to má být. Ozvěte se taky, nahrajte radio WhatsAppku, nahrajte to přes aplikaci Impulzu, odvysíláme, zazdílíme 605 222 007 nebo aplikace se 4 Ačkama, kterou najdete ve vašem obchodě s apkama. Je pondělí 22. června, posloucháte Halo, tady Impulzovi.

0: vidím pozáci, co si počnem. Pokud jste na silnicích, jste ve všech těch dopravních zácpách a podobně, no žádná sláva, teda řeknu vám ten 254. na D1 od Přerova do Brna. Pořád je to tam uzavřené, už to hlásíme několik hodin. Místo lze objíždět přes Kroměříž s jezdem 260. Jak to na objízdných trasách vypadá, můžete taky nahlásit třeba teďka přes WhatsApp, aby jsme informovali řidiče dřív než ostatní. Dopravu odvysílám v celku úplně za malou chviličku. Kdybyste měli nějakou doplňující zprávu ze silnic, můžete tradičně psát na náš WhatsApp nebo volat přes mobilní aplikaci. To nasdílíme do našeho vysílání hned. Za chvilku už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jo, taky píšete, jestli už jsme dneska volali v Halo tady Impulzovi. Ne, říkám jasně, nevolali. A já se teďka koukám na Betano Jackpot, takže jdu zkusit, jestli mám štěstí. Jsem u jiného mikrofonu, začínám na trojnásobku a žhavím. Dělám to právě v tuto chvíli na nečisto. Abych vás trošku navnadil, abyste se možná i vy všichni přihlásili. A lidi zlatý, padl tam trojnásobek v tuto chvíli. Co to znamená pro vás, pro všechny, že pokud můžete, přihlaste se do hry přes Impuls.cz nebo přes naši žlutou aplikaci.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jestli jste na D1 ve směru z Přerova do Brna a blížíte se na 254. kilometr po hromadné nehodě, to tam stále uzavřeno. Místo se objíždí přes Kroměříž s jezdem číslo 260. Uzavřená je také 38 ze Znojma do Jihlavy za Dlouhou Brtnicí. Je to kvůli vážné nehodě 3 osobáků. Proficis Global Assistance hlásí nehodu na pražském okruhu na 18. kilometru ve směru na letiště před Ořechem. Kolona popojíždí od Jesenice. A už jsme v hlavním městě, kde se zdržíte, v Belské v obou směrech. Ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy a v Liberecké směrem do centra. Dvoukilometrová řada je také na příjezdu do Liberce z Hrádku nad Nisou a dále z Liberce do Turnova, kde se stojí před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Z dopravy je to všechno, další dopravní informace už sbírá naše aplikace. Nezapomeňte tam nahrát zkaz. Pokud ty aplikaci ještě nemáte, dejte si ji do mobilu.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Přírodopis nebo přírodověda? Co vás napadne na první dobrou? Dobře, pan profesor si vás vyzkouší. Obojživelníci.

0: Krásné ráno, dřív než vám pustím další letní písničku, tentokrát to bude Lambada. V přírodopisu se nejvíc probírají, živé organismy, hlavně rostliny, živočichové, člověk, co já vím ještě, základy geologie, ekologie, to je jádro učiva na druhém stupni základní školy. Zbytek doplní pan profesor.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Pokud máte rádi přírodopis, tak se budete cítit jako ryba ve vodě. Mne ale nebudou zajímat jen ryby, ale také obojživelníci. Rád bych totiž věděl, co mají ryby a obojživelníci společného. A máte na výběr. Za A. Mají šupiny. Za B. Vyvíjejí se ve vodě. Za C. Dýchají žábrami. Tak co? Hoří nebo samá voda? V tomto případě šlo právě o tu vodu, ve které se vyvíjejí jak ryby, tak obojživelníci, kteří si to ale pak na rozdíl od ryb občas štrádují i na břeh. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
1: Tepli jste se. Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzoví.
0: Já se v tomhletom trefil, ale kde jsem se netrefil, byly testy. Jo, do autoškoly. To jsem si dělal včera. Normálně bych neprolez. A musím, za 2 týdny dělám testy. Sakra, jak se to nabiflovat? Poraďte mi. Klidně napište na 605 222 007. Dodělávám si papíry na velkou motorku jen. Takže áčkový testy na stránkách ministerstva dopravy. Jsem na to včera vlítnul, lidi. Já to nechápu, to je tak otravný ty otázky, záludný. Skoro nepochopitelný.

0: nebo budete odpočívat doma? Posluchačky se mi ozvaly v tuto chvíli, Radka.
1: Takže my už máme dovolenou za sebou, byli jsme na severním Kypru, bylo to super, žádný velký vedra ještě a zítra odjíždíme, pokud se to dá pojít jako dovolená na mistrovství Evropy s mažoretkama, takže všem mažoretkám z České republiky držím palce, ať se vdaří. Ahoj.
0: No tak ale k tomu já se připojuju s velkou účastí 5 minut před 8 hodinou. Tak pro holky mažoretky sice trošku klidnější písmo.

0: které bude taktéž letně až 33 na jihu Moravy, ale z tepla se budou tvořit samozřejmě bouřky lokálně, jak vždycky hlásí komořanští meteorologové. Důležité je vědět, že má být polojasno, sem tam je oblačno. Vyberte si, na horách 23, jo, jestli jdete na túru, a je to.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Česko čeká výheň i další bouřky. Soud rozhodne v kauze krácení daní za paliva. Fotbalová reprezentace míří do Mexika. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Venkovní koupaliště můžou o kšeft připravit celné bouřky. Tropické horko s námi sice zůstane, návštěvníky ale můžou vyhnat hromy, blesky a také kroupy. Předpověď počasí sleduje reportér Michal Ransdorf. Dobré ráno.
5: Hezké ráno, i když dneska bude pod mrakem, pořád se budeme pařit za teplot mezi 26 až 33. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde meteorologové vydali oficiální výstrahu. Schlazení v řece nebo na venkovních koupalištích můžou zhatit přehánky, které dorazí na jihovýchodě našeho území. Přívalové deště na řadě míst doplní občas i silné bouřky, během kterých můžou padat kroupy a zesílí vítr. Výstrahu budou meteorologové během dne upřesňovat. I přes nebeskou sprchu s námi vedra vydrží. Celý týden bychom přes den měli naměřit hodnoty nad 25. Teplá bude i noc na zítřek, kdybychom měli spát za teplot okolo 17. Zítřejší počasí bude téměř stejné jako to dnešní. Rtuť teploměrů vystřelí až na 32 stupňů a přehánky doplní o něco slabší bouřky než dneska. Během týdne se bude navíc postupně oteplovat, měli bychom si tak sebou pravidelně brát zásobu vody a rozhodně bychom neměli nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných autech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Češi míří letos na dovolenou nejčastěji k moři do Itálie. Spolu s Chorvatskem ji jako svůj cíl uvádí shodně 12% lidí, následuje Španělsko s 10%. Přímořské oblasti volí 55% Čechů, zároveň ale roste obliba hor a venkova. Dovolená letos zatíží domácí rozpočty kvůli dražší dopravě. Po válce na Blízkém východě stouply ceny ropy a s nimi i pohonné hmoty. Kerosin pro leteckou dopravu vystřel na dvojnásobek a benzín v Česku zdražil nejvíc ze všech sledovaných evropských zemí. Rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1200 korun víc. Za letenky do Řecka či Turecka může připlatit 3 až 5 tisíc korun. Téma dovolených řešíme i v dnešním ránu na Impulzu. Za chvíli se k němu vrátí Honza Daněk. Soud vynese rozsudek v kauze krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaných je 18, včetně dvou firem. Při korupci stát podle obžaloby připravili o 250 miliard korun. Soud verdikt vynese téměř po 4 letech od zahájení soudního řízení. Za tu dobu před ním stanuli desítky svědků, mezi nimi i představitelé tehdejšího generálního ředitelství cel, ale i politici. V Olomouci vypovídal například současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i současná ministrně financí Alena Schillerová.
0: S Impulzem na fotbal.
4: Naši fotbalisté se přesouvají z Dallasu do Mexika. Národní tým se v tamní metropoli utká v závěrečném skupinovém utkání na mistrovství světa s domácím výběrem. Reprezentanti se budou muset v Mexico City vypořádávat s nezvyklou nadmořskou výškou. Aztécký stadion totiž leží ve 2200 metrech, tedy ještě o 600 metrů výš než Sněžka. Obránce Tomáš Holeš připomíná, že v zápase s favoritem půjde o všechno.
6: Připravuje to nesmírně důležitá přep. Potřebujeme vyhrát, takže ta příprava a všechny ty věci na hřišti budou o tom, jak na Mexiko vyzrát a nějak najít ty jejich slabé stránky, aby jsme to dokázali využít a dokázali je porazit.
4: Zápas našich fotbalistů proti Mexiku má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny v noci našeho času. Vítězství zajistí národnímu týmu jistý postup do playoff.
7: Tak se těším, až budeme dělat mexický vlny tady ráno, až začneme vysílat Kačenko pro mě, protože to pitom je, ale nic jiného mě nenapadlo.
2: To můžeme začít trénovat.
7: Děláme si mexický den,
2: no
7: že
2: jo,
7: vy,
2: já se jako,
7: a je to... Příjemné ráno, za chvilku uslyšíte v pořadu Úsměv, prosím, zajímavý příběh Milana a Romany. pokud máte někoho kolem sebe, komu chcete udělat radost, nahlaste nám ho taky a my ho do úsměvu propašujeme. Stačí ho poslat třeba přes WhatsApp.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
7: Na všechny skvělé lidi potřebujeme jen kontakt, křestní jméno a krátký příběh. Pošlete to na 605 222 007. Krásné dobré ráno.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Ano, prosím.
2: Dobrý den, Milane. Znáte Romanu? Romana nám na vás dala kontakt. Tady jsou Klára, Honza z Halo, tady Impulzovi. My vám máme předat vzkaz. Posílám vzkaz nejlepšímu manželovi, napsala nám do rádia. Lásko, jsem neskutečně vděčná, že tě mám po boku. Mám tě moc ráda, asi skvělý, napsala nám.
1: No, to je hezký.
2: Překvapilo vás to?
1: No, určitě.
2: Jak dlouho jste manželé?
1: Jo, jste manželky, asi 6 nebo 7 let.
2: Jo, to je docela slušný výkon už, ne? Že to spolu takhle táhnete hezky.
1: Jo, no.
2: Abych vám to vysvětlil, ona slyšela výzvu z rádia v našem pořadu Úsměv, prosím, v Halu tady Impulzovi, tak právě proto se ta situace děje teďka.
1: Tak tomu děkuju.
2: Nemáte za co. My jsme se vám pokoušeli už dovolat párkrát, ale nezvedal jste nám, takže jsme moc rádi, že vám tohle to můžeme vyřídit. Máte třeba vy něco na srdci, co byste řekl vy, něco hezkého?
1: Že ji miluju.
2: To je nejsilnější. Ona se hodně rozepsala, ten vzkaz je tak dlouhý, ona vás musí nesmírně milovat. Kde jsi ji našel? Prozraďte nám ještě.
1: No, my jsme se tak dlouho hledali, jsme se nevzali.
2: No tak to prozraďte, řekněte trošku víc pár slov.
1: No já vlastně ani nevím.
2: Počkejte, na zem sklouzla, z mléka kouzla, nebo co, jak se zjevila najednou?
1: Já jsem tak tomu šoku, že ani nevím.
2: Nebuďte.
1: Ona přišla na chvilku a už mě zůstala na pořád.
2: Prosím vás, no tak jako muselo to místo setkání si snad nepamatujete, vy jste byla na ulici, v obchodě nebo někde?
1: No, my jsme se znali z jedné vesnice, ale jenom podle vidění. Hmm? A potom jednou jsem jí napsal a už to bylo. Ne, vlastně ona mě nechtěla.
2: Prosím vás.
1: Ona mě nechtěla a potom jednou v noci mi napsala a už to bylo.
2: A je to. A byla ruka v rukávě. Zajímavé seznámení a zajímavý příběh určitě.
1: Mějte
2: se moc hezky, ať vám to drží dalších, co já vím, 50 let a ať se pořád milujete.
1: Jo, děkuju moc krát. Naschle.
2: Naslyšenou. Sledím poté, že máte taky někoho, koho extrémně milujete, tak jsem s ním. Dejte mi kontakt. Zavolám hned po vysílání. 605 222 007 je Radio WhatsApp. Tam napište přesně jméno, krátký příběh, kontakt na toho skvělého člověka. A zařídím to. Slibuju.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Halo tady Impulzovi. Krásné dobré ráno vám všem, kteří jste pustili rádio. Naši pracovníci z oddělení sociálních služeb... sociálních sítí, promiňte, jsem chtěl říct, právě doběhli do studia a streamují to na Facebook? Je to tak. Je tady Marek, je tady Domča, Dominika, dneska má boží letní šaty, moc jí to sluší, je to krásný děvče. Škoda, že já nemůžu streamovat tedy ji, bylo by to lepší, než streamovat plešatýho chlapa. Dobře, já už to zmáčknu. Prostě voláme v Halo tady Impulzovi. První zazvonění. Počítáte někdo se mnou po třetí?
1: Halo, tady Impulzový.
0: No máte jediný štěstí, já už jsem myslel, že to nezvednete.
1: No nevážně.
0: Jo, no jsem to já. Jo, ahoj. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: No tak a s kým mluvím teďka?
1: Tady Monika.
0: A odkud, Mončo?
1: Brno.
0: Čau, zdravím Brno.
1: Ty krás.
0: Je to boží. No ahoj, tady Honza Daněk, já jsem bez Klárky, ona je nadovolený, tak vysílám sám teďka. 14 dnů mě tady v tom nechali, hodili mě do vody samotného, ale když mám takovýho parťáka jako vy, Mončo, tak se raduje celá republika.
1: Super.
0: Máte radost?
1: Já si skočí srdce za hrudi.
0: Tak 10 tisíc tam máme teďka.
1: Krása.
0: 10 tisíc. A je tady výherní kolo, na kterém může být až 100 tisíc, ale taky tam může padnout smolik.
1: Jdem do toho.
0: Fakt? A nebudete se na mě zlobit, když tam padne ten smolik?
1: No on tam nepadne.
0: No dobře, no tak jako může. Může, Moniko. Jo? Může.
1: Hele, hraju už tolik let, poprvé jsme se mě dovolali. Takže...
0: Mám z toho radost.
1: Jdu do toho.
0: Já tam jdu teda, jo? Takže vydržte, jo, musím přeběhnout studio.
1: Určitě, určitě.
0: Mončo, zatím moderujte vy, protože to teďka máte ve svých rukou, jo?
1: Já asi ani nemám slovo.
0: Dobrý, už jsem u druhého mikrofonu. Takže, máme tady trojnásobek, jo? 3, 2, 1, praštil jsem do toho. A pak jsem do toho uhodil dneska, jo? A strašně bych vám to přál, hrozně moc, ale víte, jak to je to o náhodě, je to o štěstí, pořád se to točí, pořád se to točí a bohužel nám tam padnul dneska. Přivolal jsem to.
1: Nedá se nic dělat.
0: Bohužel nám tam dneska padnul a je to prostě smůla, je to přesně vedle základu, ale bohužel.
1: Nedá se nic dělat.
0: Nedá, Moniko, přitom takhle krásně jste se radovala, jako nikdo dlouho před váma. Máte aspoň štěstí v lásce?
1: No, snad jo.
0: Tak jo, to je strašně důležitý. Díky, že jste s náma hrála, třeba v dalším kole. Mějte se.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou. Ahoj. No vidíte, a takhle to v životě prostě chodí. Člověk očekává, doufá a nakonec je všechno jinak. Nezapomeňte se přihlásit i vy do hry Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Vetano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026. Ministerstvo financí.

0: varuje.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Výherní kolo dneska nepřálo, a tak snad vám to bude přát na silnicích. Kvůli hromadné nehodě zůstává stále neprojezdná D1 na 254. kilometru ve směru z Předova do Brna. Před odklonem na sjezdu 258 je víc než 2-kilometrová kolona. Ucpávat se začínají i objízdné trasy. Po vážné nehodě 3 osobních aut je uzavřená 38 ze Znojma do Jihlavy. 5 aut se srazilo na D10 na 13. kilometru u Boleslavy směrem do Prahy. Kolona rychle narůstá. Obou směrech se stojí na průtahu Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice. Plné jsou příjezdy do Bíliny, mezi Mostem a Teplicemi. Popojíždí se také na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Proti směru je kolona mezi Zličínem a Jinočany. A přímo v Praze je ranní špička v plné síle. Počítejte proto s časovou rezervou. Je to za náma. Jeďte opatrně. Kdybyste chtěli nahlásit dopravu, můžete to učinit přes aplikaci Rádia Impuls. No a u záchranářů je dneska zuřivý reportér. Zuřivý reportér je vlastně náš ranní hrdina a dneska vysílá s dalšími hrdiny. Někdy si to člověk ani neuvědomuje, ale i ty obyčejné, nejobyčejnější profese se zaslouží naši pozornost. Za malou chvilku ranní vysílání na Impulzu. Je pondělí 22. června.

0: tady Impulzovej, krásné ráno a já už teď opět přepojuji do studia hrdinů, kde na nás čeká Zuřivec.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Impulzovej, dobré ráno, já jsem konkrétně u záchranné služby Praha a s naším hrdinou všedního dne jsem teď vzadu, v sanitce, tady, kde pacienta dokáží zajistit, dát mu takovou tu péči, aby ho mohli převést do nemocnice na nějaké specializované oddělení. Takže záchranář Karel Kris, dobré ráno.
0: Dobré ráno, Kájo.
3: Jak jsme už říkali, tak vy jste hrdinové vlastně všedního dne pro nás úplně všichni, co tady na té záchrance fungují, to znamená řidič, zdravotník té záchranné služby, ale i lékař samozřejmě, který na to místo vyjíždí také. Takže ještě jednou už takhle dopředu děkujeme za to, že vás tady máme a že se na vás vlastně můžeme spolehnout. Díky.
4: Já moc děkuji za milá slova i za kolegy. Já bych jenom doplnil, že hrdinou všedního dne je vždycky i ten člověk, který zavolá tu záchrannou službu a který poskytne tu první pomoc, protože jak jsme si říkali, tak bez vás, volajících, kamarádů, kolegů, kolem jdoucích, by ta první pomoc nebo ta přednemocniční péče neměla smysl, protože leckterý stav vyžaduje tu laickou první pomoc a kdyby se s tím čekalo až na tu záchrannou službu, tak už bychom neměli žádnou práci.
3: Jak se to stane? Jak se třeba dostal k záchranné službě?
4: Já konkrétně jsem měl cestu přes střední zdravotnickou školu a následně na vyšší odbornou zdravotnickou školu a tam byl obor zdravotnické záchranářství. V dnešní době už tenhle obor je pouze na vysokých školách a je potřeba říct, že nemusíte mít předtím nějaké zdravotnické základy z té střední zdrávky, ale můžete tam mít z jakékoliv střední školy. Je to vysokoškolský obor, tříletý obor, bakalářský a každý, kdo by chtěl být záchranářem, tak mu stačí vystudovat tento obor.
3: Takže Impulzovi, záchranář Karel Kirs, dovolte nám, abychom vám poděkovali, vám záchranářům, za to, že vás máme, že se na vás můžeme spolehnout, že prostě když se něco stane, takže přijedete, že tam jste a že nás odvezete do toho místa, kde dostaneme tu péči. Takže ještě jednou díky moc.
4: Já moc děkuju za pozvání a děkuju moc za možnost představit prostředí zdravotnické záchranné služby. Děkuju.
0: A tak záchranářům pustíme tuhle písničku, ne? Ta si určitě zaslouží v tuto chvíli. 4 minutky před 8:30. Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno. Ať už děláte jakoukoliv profesi, ať už jste kdekoliv, nebo ať už se cítíte jakkoliv.

0: Slavná Abby píseň. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Marek Ztracený zaspívá originál za chvilku. My se vás dneska ptáme, kam letos míříte za odpočinkem. Bude to Chorvatsko? Zůstáváte doma? Nebo už jste třeba 5 let nikde nebyli? Ozvat se můžete a zazdílet svoje pocity a zážitky. Do našeho ranního vysílání WhatsApp má číslo 605 222 007. Jdou tam nahrávat i hlasovky a textovky a právě v tuto chvíli nám píše 17 stupňů z Polánky od Nepomuku Wendy. A takovéhle teploty mezi 17 a 20 se teďka objevují napříč celou Českou republikou. Děkuju za to, že píšete dál do studia, můžete psát na 605 222 007. Oblačný den čeká dneska republiku více méně. Někdy bude horko, ale pořád taková ta horká deka. 31 na jižní Moravě až 33. Samozřejmě budou i místa, kde bude jasně svítit slunko a mraky tudy neprojdou, takže takové to střídavě oblačno, jak často předpovídají meteorologové. Vydržte to, buďte v pohodě, užívejte si léta, případně napište o počasí i video Impulzu. Za chvilku jsme u vás se zprávami a pak už ranní téma.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, velká slevová akce tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 3 minuty po 8:30 začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Noční bouřky v Hradeckém kraji si vyžádali v kempu na Trutnovsku 2 zraněné. Ve veřejnoprávních médiích začala jednodenní stávka kvůli financování. Nejméně 3 lidé zahynuli a dalších 5 utrpělo zranění při střelbě na střední škole v centrálních Filipínách. Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy, zemřel člen posádky. A tenistka Linda Nosková se po triumfu v Berlíně posunula na 10. místo v žebříčku W. Marie Bousková je na 22. pozici.
0: Když nám právě tady v tuto chvíli, my máme v Kloboukách u Brna 620, posluchačka Petra, kde je těch 17, pošlete ho k nám, no tak jako, víte to, pod horama, horský údolí a podobně, tam je to o 10 míň, 23 Bílina, píšete. Polinka.
10: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Jako samozřejmě, že se to zvedá, teď já to vím, já nevím, 20 stupňů, Zdeňka nám napsala z Tábora, v jižních Čechách vidíte, to taky docela jde. No na jižní Moravě má být dneska až 35. Tak tam je...

0: Hledáme signál.
1: Na následujících 14 dnů budu bez Klárky, protože odjela na dovolenou. To mě přivedlo k dnešní ranní debatě, kam se chystáte za odpočinkem letos vy. Včera začalo astronomické léto, jaký bude váš první letní týden a tak dál. Díky za všechny vaše reakce. Asi vyhrává Šumava a Chorvatsko. Nejčastěji to tady padlo dneska během dnešního rána. Samozřejmě ty jeseníky, vůbec jako hory, taky v létě má spousta posluchačů rádo. Kam Petra, ale samozřejmě moře vyhrává.
2: No, letos v létě nepojedu nikam, to je jasný. Já si počkám, až se všichni vrátí z dovolený. No a na podzim pojedu já a moje Grácie, pojedeme dámskou jízdu a poletíme do Egypta a bude to celé skvělý, protože bude bar v bazénu.
1: To je vždycky fajn. Kam se chystá náš posluchač? Zdravím.
3: Dobré ráno, Impulzáci.
1: Ahoj.
3: Tak my s rodinou jedeme na týden do Tuniska, to odlítáme za 3 týdny a pak na začátku září ještě na týden letíme do Turecka, tak jsem zvědavý, protože letíme se skoro 6letou holkou, jak ta už to zná, tak už to zvládne, to je v pohodě a pak letíme ještě s 10měsíčním miminkem, tak doufám, že to bude všechno v pohodě a všichni si to užijeme.
1: Díky moc, že to sdílíte, užijte si to hlavně ve zdraví. Já jsem vždycky šťastný, když se od někud vrátím z nějaký cesty, že jsem se vrátil ve zdraví, že všechno klaplo, že se nic nestalo, to si myslím, že je ta nejdůležitější věc. A pozor, mě čeká ještě před dovolenou taky zkouška v autoškole, dělám si papíry na velkou motorku a zkoušel jsem si o víkendu testy. Lidi, já jsem neprolez ani jednou. Já jsem šel na ty stránky ministerstva dopravy, ani jednou jsem neprolez a jsem z toho na nervy. Žádal jsem vás všechny, jestli nemáte nějaký jako tahák nebo něco, jak to zvládnu, mám tady jednu hlasovku.
4: Teď dělám po 35 letech Dčko. Můžu vám říct, nic horšího jsem ještě nezažil. Za prvé, v tomhle věku už mi to do té hlavy prostě neleze. A za druhé, ty báho, možná se to docela jako trochu změnilo. Tak se mějte pěkně a jedině šprtat, no.
1: Šprtat, jako ve škole, jako máme tohleto zapotřebí na starý kolena, snad to všechno zvládne. Krásnou dovolenou všem!

0: díky za veškerou podporu posluchačům na téma, jak projít testama v autoškole a nezbláznit se. Volá mi Jirka.
1: Tak já jsem dělal autoškolu na motorku zhruba před půl rokem a co ti můžu poradit? Testuj každý den aspoň minimálně hodinu. Jezdím 30 let v autě a udělal jsem to, ale jako pěkný záhul. Věřím, že to uděláš, ale opravdu to chce testovat každý den hodinu. Dělal jsem to tak měsíc a udělal jsem to za nějakých 48 bodů, takže ti přeji a hodně šťastných kilometrů pak na moto. Mějte se.
0: Jirko, ale je to nesmírně těžký, mně se zdá i nelogický ty otázky, prostě mi to nejde do té palice, jo, a nechápu. A jsem rád, že mi to potvrzujete. Vy ostatní, milí posluchači, se připravte na dopravní zprávy za malou chvilku, taky na vtip vlastníka Korce, který už se těší na vysílání s vámi. Milá radio rodinu, za 2 minutky bude 8:45. Krásné ráno do celého Česka.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007, dobré ráno, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je pořád D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna. Havarovaly tam dvě dodávky s kamionem, odklání se to 258. exitem, ale tam už stojí taky obrovská kolona. A co se týče objízdných tras, ucpáno. Profici z Global Assistance hlásí uzavřenou 38 ze Znojma do Jihlavy za dlouhou vrtnicí kvůli nehodě 3 osobáků. 5 aut se srazilo na D10 na 14. kilometru u Staré Boleslavy směrem do Prahy, kolona má přes 3 kiláky. Hodně plný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Proti směru se jede pomalu mezi Zličinem a Jinočany. Přímo v Praze se stojí na veškerých příjezdech k Barandňáku. Další kolona je v Liberecké ve směru do centra i východní část okruhu mezi Černým mostem a Štětboholi, což je takový ten denní evergreen, který prožívají pražští řidiči každý den. A proto pevné nervy, radost do života a pevné semknutí s vaší radiorodinou, která vás drží při životě. Teď nevím, kde je vtip, jestli před krabičkou, nebo jak tady není ta Klárka,
2: já
1: tak úplně jsem znejistil, že jo?
2: Ty říkáš radiorodina, já ti budu říkat radiotačka.
1: Můžeš klidně. Vlasti Korec, krásné dobré ráno všem.
2: Čau radiotačko.
1: Vtip Vlasti Korec.
2: Ano, jsem připravený. Baví si dvě kámošky, jedna říká, hele, kam podletíte letos na dovolenou? A ta druhá říká, no asi půjdeme do Řecka s manželem. No a víte kam přesně? No ještě úplně nevíme. Manžel chce jet na Lesbos a já na Pindos.
1: Vlasta.
0: Rádio Impuls.
2: Windows se pohoří v Řecku, která pohoří.
0: Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
1: Impuls. Teď já vím, ale je to dobrý prostě. A kam bys radši ty, Pindos nebo Lesbos? Jednoznačně, že jo?
2: Co? Já bych jel do Svatoslavy.
1: Do Věstonic.

0: v tu dechnu, plastiku, víte, ale to... Neskutečný, co? Neskutečný. Markétka od Marie Rotrové, 9 minut před 9 hodinou. Dneska jsem zažil v rodině skvělou věc. Teda jedna je smutná, že jsem bez Klárky, takže jsem byl jako srnka bez vody a první hodinu jsem vejral. Dobrý, vydržím to 14 dnů. Ale 5.50 se to stalo. Do vysílání se mnou vstoupila posluchačka Edita.
1: Jak vás tak poslouchám, vy byste se mnou klidně mohla moderovat normálně.
2: Víte čo, nebol by to pre mňa žiadny problém z toho hľadiska, že teda ja musím sa pochváliť, že teda dlhé roky robím so zvieratami a pomáham zvieratom, robím charitu, natačné veci, pomoc útulkom a sem tam je treba ten mikrofón zobrať do ruky, tak nemám s tým problém, takže keby ste potrebovali zastúpenie, hlásim sa.
0: Vás jsem potřeboval potkat dneska ráno, protože moje parťačka odjela na dovolenou, takže je to úplně skvělý. Díky moc za pomoc. Přeju vám šťastnou jízdu, ať dobře dojedete. Edita, prostě, kdyby mohla, moderuje doteď. Sice jí čekala dneska velmi smutná událost, ale přesto bylo cítit, že mikrofon občas do ruky vezme. Tak co, komu dělám radost zítra? Komu zahraju písničku na cestu? A máte kolem sebe skvělé lidi, klidně nahlaste do vysílání. Rádi jim uděláme radost, protože rodina si musí radost dělat vždycky. Za každých okolností a podporovat se. A to k tomu bude i zítra mezi 5 a 9. 8 minut chybí do 9. Teď už se na vás těší Vlastík Korec. On mě nazval taťko, ale já nevím, jakou bych mu dal v té rodině funkci. Rozmysl, kouká na mě, rozmysl, já to vymyslím do zítřka. Nechci říct něco...

0: Hezké pondělí, 22. červen, vstupujeme do dopoledního proudu vysílání Rádia Impuls. Já bych se ještě vrátil do víkendu, do neděle. Exkluzivní Filip Salač na brněnském okruhu. Nádherné třetí místo, sledoval jsem celý závod, stálo to za to. No ale pojďme se věnovat dnešnímu počasí. Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer lokálně i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech asi 23. Přeji vám hezký den ve studiu Myša Kranzdorf, Kateřina Palajová. Jde se na věc, jde se na zprávy.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Naštvaná Daniela Kolářová se pustila do Hanzlíka, kecáš. Konvalinková má jasno, za problémy Oldřicha Kajzera může jeho matka. Dcera Karla Gota pod útokem internetových vtipálků, čím se jí vysmívají. A navíc skvělé recepty na dozlatova vysmažené řízečky. Nový rytmus života právě v prodeji.
2: Provoz na dálnici 1 komplikuje nehoda. Americká aukce nabídne boty Rockyho i text písně Lennona. Tenistka Nosková získala v Berlíně titul. S 9. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Dálnice D1 u Kroměříže je pořád uzavřená. Policisté odklání dopravu ve směru z Přerova do Brna na 258. kilometru. Naše dopravní centrála radí opustit rychlostní tah o sjezd dřív. Objízdnou trasu nám poradí reportér Michal Ransdorf. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Ideální je na D1 při cestě z Přerova do Brna sjet na 260. kilometru a vyhnout se samotné Kroměříži. Na lepší objízdnou trasu se řidiči dostanou přes odbočku na Břest, po které dojedou do Skaš. Tam musí odbočit na Chropini, projet Kojetínem a zpátky se tam vrátit na D1. Na rychlostním tahu u Kroměříže skončily dvě dodávky ve Svodidlech a převrátil se tam kamion. Dva lidé se zranili ze svých vozů, ale se odešli po svých. D1 bude podle hasičů zavřená několik hodin. Na asfalt vytekly provozní kapaliny a odtah se může celkem protáhnout. Ve směru z Brna na Přerov a Zlíne zasahuje havárka do levého pruhu, který silničáři uzavřeli. Řidiči tam tak musí jen na 258. kilometru počítat se zúžením. Jestli tam projíždíte právě vy, pošlete nám vzkaz do naší dopravy 007. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Noční bouřky v Královéhradeckém kraji si vyžádali dva zraněné. Ti se nacházeli v kempu na Trutnovsku. Jednoho z nich záchranáři přepravili pozemní posádkou do nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Na Trutnovsku a Rychnovsku měli hasiči přes 20 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic. Sběratelé filmových kuriozit si brzy přijdou na své. Aukce ve Spojených státech amerických nabídne skutečné lahůdky, například boxerské boty ze sportovního dramatu Rocky, ve kterém zazářil Sylvester Stallone, světelný meč ze sci-fi z 5. dílu Hvězdných válek s oběma částmi useknuté ruky Luka Skywalkera. K prodeji jsou také dva koberce z komedie Big Lebowski nebo vznášející se hoverboard z Návratu do budoucnosti. V aukci se objeví i hokejový dres Paula Newmana z filmu Nakládačka a dražice bude i ručně psaný text písně If I Feel Johnem Lennonem. Aukce proběhne v texaském Dallasu mezi 13. a 17. červencem i online. Plzeň hlásí velký zájem o půjčování sdílených elektrokol. Město proto rozšiřuje v ulicích síť stanovišť. Počet kol se postupně zvýší ze současných 300 na 450.
4: Lidé si mohou elektrokola půjčovat od poloviny března. Dopravní podnik, který službu provozuje, upravuje podle zájmu rozmístění stanovišť. Nová nebo posílená místa vznikla hlavně v okrajových částech. Teď se připravují v Račicích a Hradišti. Průměrná výpůjčka trvá 14 minut a jízda měří asi 2,5 km. Stálých zákazníků je přes 32 tisíc. V červenci ve městě přibude dalších 50 kol, stejný počet pak v září a také na jaře před příští sezonou. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Tenistka Linda Nosková ovládla travnatý turnaj v Berlíně, získala druhý titul na okruhu WTA. 21-letá česká hráčka zdolala ve finále čtvrtou tenistku světa Američanku Jessiku Pegualovou. Včera odpoledne se také zadařilo Marii Bouskové. Ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Emu Navarovou a poprvé získala titul na trávě. Obě hráčky si polepšily ve světovém žebříčku. Linda Nosková se posunula na 10. místo, Marie Bousková je na 22. pozici. Na své pozici, tedy za mikrofonem, už je Vlastík Korec. Vlastíku, máš slovo.
5: Jsem tady, děkuju za zprávy, díky za skvělý start pondělního dopoledního vysílání.
2: Ahoj.
5: Dnes je 22. za chvilku hrajeme pro milionové kolegy a dovolal se nám řidič dodávky Marek.
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: My dnes budeme hrát. Kam jsem se dovolal, kdo je na druhé straně drátu?
2: No, to je Marek.
1: Marek, Marku, kam volám? Do kterého města?
2: Do Pelhřimova.
1: Volám do Pelhřimova. Jste se zaregistroval na www.impuls.cz, tak chcete hrát pro milionové kolegy. Tak povídejte.
2: No, tak já jezdím po celé republice s dodávkou a jak bych chtěl všem svým kolegům, kteří mě pomáhají nakládat a nebo berou prostě za mě občas směny, když jako nemůžu, tak prostě mě to vymění, když potřebuju s dětma k doktorovi a tak, tak všichni z naší partičky mě prostě podpoří, tak bych jim chtěl zahrát.
1: Tak to je skvělá práce. Já děkuju, že jste se zaregistroval na www.impuls.cz a těším se příště a přeju hodně kilometrů bez nehody.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj, mějte se, naslyšenou.

0: Sedm pecek v kuse a bez reklám, navíc hrajeme pro milionové kolegy. Kdo jsou to milionoví kolegové? To jsou ti, za kterými rádi chodíte do práce, kteří vám pomůžou nejenom v práci, a třeba i v osobním životě. Pokud máte vedle sebe takové lidi, milionové kolegy, tak běžte na www.impuls.cz, najděte si tam formulář, zkuste ho vyplnit a zítra po 9. hodině hraju právě pro ty vaše milionové kolegy. Ladíte Impulse, za chvilku Eláni s hitem Znova sama dotkni, Celine Dion, no a také dnešní kalendář. A dnes je skvělé datum, já mám rád dvojky a dnes máme 22. Blíží se konec školního roku, těšíme se na vysvědčení, ale především na prázdniny.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Basti Korce.
1: Pojďme na to, je pondělí 22. června. Před 120 lety se narodil legendární režisér, scenárista a producent rakouského původu Billy Wilder. Narodil se ještě jako v Rakousku-Uhersku. Během zlatého věku amerického Hollywoodu natočil snímky jako Někdo to rád horké, anebo třeba v roce 67 bondovku Casino Royale. Španělsko má dnes na fotbalovém mistrovství světa důvod k oslavě. A to nejen díky včerejší výhře nad Saúdskou Arábií. Kapitán pyrenejského týmu a držitel zlatého míče Rodri právě dnes slaví 30. narozeniny. Před 90 lety se narodila americká legenda country hudby Kris Kristofferson. Jeho písně znají i fanoušci z Česka. Vypůjčili si je totiž Pavel Bobek, Michal Tučný nebo také Karel Gott. Více v reportáži kolegy Mišáka Ransdorfa.
2: V vánočním koncertě se ukázal Karel Gott s písní Tady jsem.
3: První, kterou vám zaspívám, jsem si vypůjčil od Chris Christophersona, kterou jsem poprvé zaspíval na festivalu country music Nashville, Tennessee. Why

0: Přes 5 písní si od Krise Christophers navypůjčil i Pavel Bobek. Třeba Sunday Morning Coming Down. V angličtině ji naspíval Johnny Cash. A v češtině ji Pavel Bobek přespíval pod názvem Nedělní ráno.
1: Zvonil budík, byl ráno, hlavě mé byl kámen snad. A pod ní tma.
0: Christophersův hit Jody and the Kid přespíval Michal Tučný s Fešáky na song Slída.
2: Dnes nemám klidný spánek, já ho najdu, milý Slído.
0: A tak byly možná zbytečné Christophersovy obavy během jeho návštěv Česka. Při své koncertní premiéře v Praze se bál, že jeho anglickým textům tu nikdo nebude rozumět. Pak ho prý ale uklidnilo, že v anglicky mluvící Americe lidé jeho hlubokým myšlenkám také stejně nerozumí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Bylo letní parno, ano, to sedí ta písnička, je to naše pecka z Impulzovic Krabičky, Lenka Filipová, prý se tomu říká láska. Za chvilku raději doprava, po ranní nehodě stále uzavřená D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna, no a další muzika, Dan Barta, On My Head.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Připomínám uzavřenou D1 na cestě od Přerova na Vyškov mezi exity 258 a 253 po ranní nehodě dvou dodávek a kamionu. Před odklonem je zhruba 1,5 km dlouhá kolona a zdržení vás čeká také na objízdné trase přes Kroměříž. U Brna směrem do Prahy pak vázne doprava mezi 203 a 196 km. V úseku 4 km po pojíždí řidiči v koloně na příjezd do Litomyšle ze Svitav po 35. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u Brandýse nad Labem na 13. kilometru blokuje pravý pruh hromadná nehoda. Do kolony se dojíždí u exitu 17. V úseku 2 kilometrů čekejte zdržení v Praze na sjezdu z Cínovecké od Zděpná k Velskou směr Hloubětín. Ucpaný zůstává Pražský okruh na cestě od D1 v úseku mezi Jesenicí a Barandovem. A 3-kilometrová fronta vás zdrží pak na výjezdu z Prahy na Chomutov před letištěm. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji, doprava je kompletní pro tento okamžik. Kdyby něco, ozvěte se, my toho vysíláme 605 220 2007.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Písnička pro tebe, milí posluchači Rádia Impuls. Odesílatelem jsme my a pochopitelně kapela Mňága Ždor a Petr Fiala. Teď nemyslím premiéra, myslím zpěváka. Jaké dnešní počasí, čekáme převážně polojasno až oblačno, večer lokálně i jasno, během dne oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Čeká nás skvělý den.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ničivé bouřky můžou dnes přijít znova. Kvůli počasí mají hasiči v posledních dnech plné ruce práce. Řádění živlů z posledních dnů nám shrne reportér Michal Ransdorf. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne. O víkendu museli hasiči vyjíždět víc než 1300krát. V Královéhradeckém kraji si vyžádali noční bouřky dva zraněné v kempu na Trutnovsku. Jeden z nich skončil v nemocnici. Nejvíc práce měli hasiči ve Středočeském kraji. Ve Střehu ale musí být i dnes. Meteorologové totiž stále slibují silné bouřky s přívalovými dešti a krupobytím. Vedle bouřek nás můžou potrápit i vysoké teploty, kvůli nim dnes v noci praskl v Olomouci páteřní vodovod a lidé jsou tam provizorně odkázaní na cisterny. Dnes má být na jižní Moravě až 33 stupňů. Meteorologové tam tak varují, aby lidé dodržovali pitný režim a nenechávali zvířata nebo děti v zaparkovaných autech. Bouřky a vedra dorazí i zítra, hromu a blesku by ale mohlo být během úterka nepatrně míň. Během týdne by mělo pršet taky čím dál míň a zároveň se nám bude postupně oteplovat a denní teploty vydrží stabilně nad 25. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Česko zaostává za evropskými zeměmi v počtu elektromobilů. Neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Ministerstvo dopravy ČTK sdělilo, že kontrola zachycuje jen přechodný stav. Určené cíle v dobíjení stát splní podle něj do konce roku. Jablonec nad Nisou opraví chátrající městské lázně. Stavaři se pustí do rekonstrukce tamní střechy. Na jejich práci na secesní budově z počátku 20. století budou dohlížet i památkáři. Náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík dodal, že obnova krovu a střechy nebude vůbec jednoduchá.
3: Jedno z největších rizik je dřevomorka, která je nejen v krovu, ale i v dalších konstrukcích. Na základě toho jsme nechali zpracovat podrobnější mykologické posouzení s přesným vymezením rozsahu a návrhu způsobů sanace. A na základě toho je teďka vypsáno zadání.
1: Vedení Jablonce nad Nisou si s využitím historické budovy láme hlavu už přes 20 let. Teď řeší, jestli by městské lázně nemohly opět sloužit svému původnímu účelu. Poslední velkou rekonstrukcí prošly v 60. letech minulého století. Tehdy ale podobu historické budovy poznamenaly necitlivé stavební úpravy. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl tisícovku. K nedělnímu večeru oznámili místní úřady 1003 nakažených a 254 zemřelých. Červený kříž minulý týden varoval, že epidemie dosud nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Nákaza se mezitím rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Riziko pro veřejné zdraví v Kongu hodnotí jako velmi vysoké. Dnes proběhne rozlosování nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou. Tu etická komise kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Slezský klub se proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže sestoupí pražská Dukla, která v předchozí sezóně skončila poslední. Pražský klub by se zachránil jen v případě, pokud by sestup Karviné byl pravomocný už před losem. Pokud by odvolací komise verdikt potvrdila až po něm, Karviná by ligový ročník nehrála, její zápasy by se anulovaly a do druhé ligy by nastoupila až od příští sezóny 2027-28. V tom případě by se první liga hrála s 15 týmy. A ze zpráv je to všechno. U mikrofonu je zase vlastní Korec.
4: No, jsem zvědav, jak tahle kauza fotbalová, úplatková dopadne s tou Karvinou. Určitě vás budeme informovat, když se to dozvíme a věřte tomu, budeme mezi prvními a vy se to od nás dozvíte dřív než ostatní. Kačko, díky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Za chvilku jedeme s úsměvem a s cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme evropskou Havaj. Hádejte, kde je? To dozvíte se.
0: Dopoledne s dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, je to tak, náš projekt pokračuje, jezdíme s úsměvem a do vysílání se právě teď hlásí kolega Vláďa Jaroš, ahoj.
2: Ahoj, zdravíme do dopoledního impulzu, plán na dnešek je jasný, projekt Jezdím s úsměvem je také aktivován pro dnešní pondělní den, tedy jedeme za vámi, ale pokud se nemůžeme po 14. hodině potkat, tak poslouchejte dál Radio Impuls a po 12. hodině v našem vysílání budete moci hrát o poukaz v hodnotě 500 korun, který si potom utratíte na čerpacích stanicích OMV. Dáme vám otázku, budete psát odpovědi přes WhatsApp, my pak vybereme jednoho z vás, komu Honza Benešovský zavolá a řekneme, jestli to máte správně. A potom pro ty z vás, co máte chuť a čas po 14. hodině se potkat, tak poslouchejte, budeme dávat nápovědy, kde se potkáme a poté 14. vám to místo přesně řekneme. První nápověda hned teď. Jedeme dneska do města, které má svůj hokejový tým v naší nejvyšší hokejové soutěži. Zatím taková záludná nápověda, ale už si to můžete přece jenom zúžit, do jakého města by jsme dneska vyrazili. Těšíme se na vás, my si jdeme posunout a přihlásíme se. Ahoj.
1: Ale já nesouhlasím, Vláďo, to není zásadní nápověda. Víš, co je to měst? Dobře, dobře, tak si udělal první krok, je pondělí, ale v každém případě se těším na odpoledne, bude to stát za to. Za chvilku doprava, zavřená zůstává D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna kvůli nehodě.
3: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobně

0: pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Co nás trápí, je toho poměrně dost, jistě poslouchejte. Po ranní nehodě dvou dodávek s kamionem je stále neprůjezdná D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna. Jezdí se odklonem přes exit 258 u Kroměříže. Skoro 4-kilometrová kolona je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle směrem z Moravské Třebové. Hromadná nehoda překáží na D10 na 14. kilometru u Staré Boleslavy směrem do Prahy. Kolona měří přes 3 kilometry. A po pojíždět budete na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Tak se když tak zkuste ozvat do dopravy, třeba přes aplikaci. Tohle jsou Aerosmith.

0: pondělí do pátku vždy po 9. hodině hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. A vy je můžete zahrát pro své skvělé kolegy. Jsou-li úžasní, jsou-li nenahraditelní, tak jsou milionoví. No a my vašim milionovým kolegům můžeme zahrát. Registrujte se na www.impuls.cz, zanechejte telefonní číslo a já zítra volám. A těch 7 pecek poletí přímo k vám do práce pro lidi, kteří si to zaslouží. Teď už je jedna živá pecka z Českého mejdanu s Impulsem z roku 2021. Budou to olympici a hit otázky.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
3: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
4: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
3: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: hostitel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne. Minulý týden jsme byli v hlavním městě Portugalska. Kam jsi to namířil tentokrát?
2: Hezké dopoledne, Vlasto. V polovině cesty mezi Evropou a Amerikou máme takové souostroví, 9 ostrovů, přibližně 2 hodiny 20 minut letu z Lisabonu a navštívíme Azorské ostrovy. A já jsem zatím viděl po toliko 4 ostrovy při jiných návštěvách, Pico, Faial, Terceira nebo také São Miguel. A teď budu jenom na dvou, tedy São Miguel a Terceira. A poté, co jsem přistal, tak jsem znovu v jednom Jiříkově vidění, protože já tyto ostrovy považuji za jedny z nejkrásnějších ostrovů světa. A to si teďka vypůjčím takovou zajímavou statistiku, a sice National Geographic v roce 2016 vybral Azory právě za nejkrásnější místo na Zemi. Ale já, aniž bych to věděl, tak od první návštěvy takto Azorské ostrovy definitivně hodnotím, protože tady najdeme za ten rok, za jeden den, 4roční období. Obyvatelé pevninského Portugalska posléze se sem přestěhovali a také Židé, Vlámové, Maurové, Afričtí otroci a nakonec i Janované a třeba i Francouzi a Brity. A já tady potkávám takovou neskutečně zajímavou komunitu lidí, kteří jsou velmi komunikativní, vstřícní, usměvaví, i když trošku se to změnilo od té první návštěvy. Mám pocit, že přece jenom trošičku ochladli, ale to je jev, který vidím na celé planetě. Oni jsou tady v izolaci a musí tady zvládat docela tvrdé životní podmínky a to si uvědomují na každém kroku. Od roku 1976 se Azory společně s Madeirou staly potom autonomním regionem Portugalska, takže se tady platí, přátelé, eurem. Jsme v oblasti, kde máme opravdu takové ty evropské standardy, i když jsme 1500 km od Lisabonu a dokonce 4000 km od pobřeží Severní Ameriky.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: My jsme, jak říkáš ty, na evropské Havaji. Zkus nám, Jirko, prozradit nějaké zajímavosti.
2: Vlastně tady na každém kroku narážím na to, co mě vždycky tak všude baví. A to jsou třeba vulkanické projevy. Vulkanický původ ostrovů je naprosto jasný. Hora Pico, která je ve výšce 2351, je nejvyšším bodem celého Portugalska. A všude kolem sebe vidím nádherné krátery a sopky a takové ty útvary, které jednoznačně hovoří o tom, že jsme na doteku desek a ty tady vyvolávají takové sopečné aktivity. V každé chvíli se tady něco takového podobného stane. Také je toto místo s rájem surfařů. Surfují tady, jak se říká, od rána až do večera. Můžeme vidět, když se zase vrátím k těm výbuchům sopek, že tady z čedičového černého kamene jsou postaveny mnohé domy a třeba i kostely. K Havaji také připomínají lidé toto místo, protože jsou tady ananasová pole. Pravda, tady většinou ve sklenicích, ale pěstuje se tu ananas a ten je velice dobrý, sladký a také se dokonce vyváží tady v širším regionu. Azory nám můžou připomínat Madeiru, hodně posluchačů zná Madeiru, tady je to velmi podobné, ale co je velká výhoda, je tady méně turistů. O to více tady hortenzí a o to více tady třeba krav. A mléčné výrobky tady na Azorách, to opravdu stojí za to, to je jeden velký hluboký zážitek. Takže pokud jsme na Azorách, užijeme si tady toto. V dalších dnech vás budu seznamovat s jednotlivými ostrovy, zážitky a místy, která jsem navštívil a fotil. Zatím nevychází úplně ideálně počasí, je tady hodně deště a mraku, ale ono se to má zlepšit. Naslyšenou.
1: Ono se to zlepší, těším se na zítřejší putování a zítřejší zajímavosti s Jirkou Kolbabou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Přešli jsme Jordán s Helenou Vondráčkovou navíc v Impulzovic krabičce, co víc si přát. Za chvilku další muzika, která už je naladěná, připravená, ale já se chci ještě věnovat aktuálnímu dopravnímu zpravodajství. Co se děje a co není v pohodě? Zavřená zůstává po nehodě D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova na Vyškov.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

FM muzikou. Českou muzikou. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
3: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. D1 zůstává uzavřená na cestě od Přerova na Brno v úseku mezi exity 258 a 253 po ranní nehodě dvou dodávek a kamionu. Před odklonem je 1,5 km dlouhá kolona a nárazově se zdržíte také na objížďce přes Kroměříž. Doprava místy zpomaluje na příjezdu do Brna z Vyškova momentálně od 210. kilometru. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 z Brna na 9.5. boudala dvě osobní auta, postojíte si tam pár minut. Pokud pojedete po pražském okruhu na cestě od D1, místy je zpomalení od Jesenice po Barrandov a před letištěm má kolona přes 3 kilometry. Omezený provoz je na Kbelovské ulici do Hloubětina před Prosekem a doprava proto vázne od Březiněvsi a přes 3,5 kilometru má kolona před Litomyšlí ze Svitav. Z Globa Assistance, Kuba.
2: Děkuju pěkně, ucpaný je příjezd do Náchoda z Polska a na Břeclavsku na příjezdu do Hustopečí u nájezdu na D2 směrem od Nikolčic srazilo osobní auto cyklistu. Nehoda je se zraněním. Dávejte na sebe prosím pozor, ať jste na kole, na motorce nebo v autě. Ono by to bylo velmi nepříjemné, zvláště v těchto parních dnech. Volejte naši dopravu na číslo 605 220 2007. A nebo to zkuste přes aplikaci a tu stahujete zadarmo z Google Play a nebo App Store. Pondělí 22. červen 10:50.

0: koukám do další vysílací hodiny. Hned na začátku nás čekají zprávy. Lenka je připravená, je nachystaná, ale já vám ještě dlužím informace, které se týkají toho dnešního počasí, ale když se podíváte ven, tak je to asi jasné. Čekáme převážně polojasno až oblačno, odpoledne místy zataženo, sem tam přehánky nebo bouřky. Teploty 26 až 31.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
3: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
2: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když den počí snílku.
2: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: V hlavním nádraží našli nejspíš leteckou pumu. Silničáři opraví hlavní tah do Německa navazující na D6. Britský premiér odstupuje. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na brněnské hlavní nádraží míří pyrotechnik. Na blízkém staveništi našli dělníci předmět připomínající leteckou pumu z druhé světové války. Policie uzavřela okolí a provoz na nádraží je zastavený. Dočasně jsou jen povolené vjezdy a odjezdy vlaků právě v koordinaci s policejním pyrotechnikem. Cestující následně opustí vlak i nádražní budovu. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Doplním, že podle serveru iDnes.cz se letecká puma v kraji najde až 6x ročně. V kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy je živo. Olomoucký krajský soud zprostil obžaloby 13 lidí a dvě firmy, opavskou FAU a vyškovskou Verami International Company. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím a tím se vyhnuli zaplacení daně. Podle soudu se skutek stal. Nepodařilo se ale prokázat, že ho spáchali obžalovaní. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Hlavní tah do Německa navazující na dálnici D6 u Pomezí nad Ohří projde opravami. Až do konce prázdnin se bude před hranicemi jezdit kyvadlově. Většinou budou dopravu řídit semafory.
6: Silnice z Chebu do německého Schärdingu se musí opravit. Cestáři chtějí položit nový asfalt. Bez omezení dopravy to ale nepůjde. 6-kilometrový úsek u Pomezí se tak po celé prázdniny může stát pastí. Opravovat se bude ve 4 krocích a omezení se dotkne i několika křižovatek. Třeba té u Klenova. Pokud nebudete chtít čekat, v Chebu odbočte na hraniční přechod Svatý Kříž. Na původní trasu se vrátíte v Německu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Plzeňská Masarykova třída se začíná měnit na městský bulvár. Právě dnes startuje první etapa prací. Proměnou nejprve projde asi 200 metrů dlouhý úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Tišínskou ulicí. V příštím roce budou následovat další části, včetně úprav kolem obchodního domu Centrum. Starosta plzeňského obvodu Doubravka Tomáš Soukup říká, že Masarykova třída bude přívětivější pro chodce i cyklisty.
7: Chtěli bychom tu ulici humanizovat, rádi bychom tam doplnili cyklotrasy, podané chodníky, rádi bychom doplnili nové stromořadí, keře, dali takovou novou tvář. Vznikají nám tam zajímavá místa, jednomu říkáme třeba Hustoles, vznikne nová tržnice, kde bychom chtěli, aby lidé si mohli koupit ovoce, zeleninu.
4: Po plzeňské Masarykově třídě denně projede zhruba 10 000 aut. Její rekonstrukce zahrnuje třeba obnovu a přesunutí vodovodu, opravu veřejného osvětlení, trakčních kabelů i semaforů. Britský premiér Keir Starmer rezignuje. Oznámil, že odstupuje z funkce předsedy labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. Zprávy končí, na Impulzu je s vámi znovu Vlastík Korec.
0: Děkuju pěkně, děkuju za zprávy, užij slunečného dne.
4: Děkuji, také.
0: Aleš Růžička hledal a našel hrdiny všedního dne. Dnes vysílal se záchranáři. Tady Impuls, dobré dopoledne.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: Nenapovídejte, taková školní písnička zpívá Michal David, ale já tady mám teď velkou partu, jsou tady zase děti, jsou tady na výpravě, mají tady své dvě paní učitelky, ale já tady mám tiskového mluvčího, pojď sem k mikrofonu, řekni mi, jak se jmenuješ?
1: Jmenuju se Adam.
0: Adam, tak to je Adam, prosím tě, co jste za školu, která jste třída?
1: Jsem šestá třída a jsme škola Lauderovy školy.
0: Výborně, děti, ozvěte se mi, ahoj! Tak mám tady zase učedníky rádiového umění, tak snad třeba někdo v budoucnu zakotví u nás. Nechme se překvapit, já mám tady aktuální informace o dopravě. Uzavřená zůstává po ranní nehodě D1 na 254. kilometru. No a prosím pěkně, Adam skvěle mluvil, tak mu zatleskáme, ne? Jo, ještě jedna otázka, těší se někdo na prázdniny?
2: Jo! Stavebniny DEK přináší megaakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: My tady máme velké dohady, doprava 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. No a protože tady máme mladou, potenciální další rozhlasovou generaci, třeba moderátorů či moderátorek, tak máme ty informace o počasí tady a budou zase dnes speciální. Jak se jmenuješ?
2: Jael.
1: Tak pojď do toho.
2: Uzavřená zůstava po ranní nehodě D1 na 254. kilometru ve směru od Přerova na Výškov. Před odklonem na exitu 258 Kroměříž zapadat do se vytvořila více jak kilometrová kolona. Dále ve směru na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 210 a 196 kilometrů.
1: Tak se potlesk, výborně, další oprava, další informace.
3: Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav se vytvořila 4-kilometrová kolona.
1: Výborně, děkuju. A třetí?
4: Další 3-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda od polských hranic.
1: Děkujeme pěkně, opět potlesk pro spolužačky, četli výborně. A teď já, kde se hlídkuje?
5: Tady kazatel, to je ten z Jindřichova do města Albrechtice. Tak v Třemešní je kazatel v kazatelku a kážou, tak pozor.
1: To musí být velice zajímavá dopravní mše. Volejte dál dopravu na 605 222 007. Mám tady dobrý parťáky. Mě se s váma dobře vysílá. A co vám?
6: Jo!

0: Posluchačka Monika dnes ráno ve hře Halo tady impulzově sice řekla správné heslo, bohužel si ale vytočila Smolíka.
1: Nedá se jim dělat.
2: Bohužel nám tam dneska padnul a je to prostě smůla, je to přesně vedle základu, ale bohužel.
1: Nedá se jim dělat.
2: Nedá, Moniko, přitom takhle krásně jste se radovala jako nikdo dlouho před váma. Máte aspoň štěstí v lásce?
1: No, snad jo.
2: Tak jo, to je strašně důležitý. Díky, že jste s náma hrála.
0: Ano, dopadlo to štěstí v lásce, tak to funguje. Zítra se hraje zase o peníze. Pokud s námi chcete hrát, tak proveďte registraci na www.impuls.cz anebo v naší aplikaci. No a zítra se můžete radovat třeba vy, ale nezapomínejte se přihlašovat výherním sloganem Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: už za dva dny tahle skvělá parta v koncertě, na koncertě ve Vysočanech a věřím, že tuhle pecku zahraju úplně jako poslední. Duran, legendární parta. Teď přichází čas na dalšího hrdinu všedního dne. Zuřivý reportér Aleš Růžička tentokrát vyrazil na záchranku.
1: Ano, zdravotní záchranáři jsou naši hrdinové všedního dne a jako jejich zástupce je tady ze záchranné služby Praha Karel Kirs.
2: Karle, jaká ta práce záchranáře vlastně je?
3: Práce záchranáře je náročná, nepředvídatelná, kombinuje jak teoretické znalosti, tak fyzickou zdatnost. A to je asi ta její hlavní definice.
2: Vy jste říkal vlastně nepředvídatelná, to si málo kdo umí představit v tom běžném zaměstnání, protože většinou chodíme do práce s tím, že trochu víme, co nás čeká. Vy to vlastně nevíte, že jo? To bych řekl, že je jedno z těch největších úskalí práce záchranáře.
3: Nikdy nevíte a to je na té práci zároveň to náročné, ale i to nádherné, protože ten všední den nikdy pro vás není všední a vždycky se může naskytnout něco, co bude pro vás z odborného hlediska velké, náročné a někdy samozřejmě ten den může být i klidnější.
1: Ale hlavně zachraňujete životy a pomáháte v nesnázích a za to ještě jednou děkujeme všem zdravotnickým záchranářům. Hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Těch nabídek, no, řada, a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Nakonec trochu toho Big Beatu, Naďa Urbánková a její Vilém, který peče housky. Já za chvilku upeču dopravu, 605 222 007 je naše číslo, ale o čem to bude? Zavřená zůstává po nehodě D1 na 254. kilometru ve směru na Vyškov. Honza Benešovský přede mnou ladí své odpolední vysílání.
1: Ano, dobrý den, ty jsi pojmenoval dopravní starosti a my přidáme i dopravní radosti. Jezdím s úsměvem v terénu Vláďa Jaroš, to znamená ve hře je i tankování na celý rok zdarma, jsem na to zvědav, jak to dopadne.
0: Dobře, budu poslouchat.
1: Pa.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: A jsme na rozpálených silnicích, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar to shrne do globální kostičky dopravní, pojďme do toho.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Neprůjezdná zůstává D1 mezi Přerovem a Brnem v úseku mezi kilometry 258 a 253 po ranní nehodě dvou dodávek s kamionem. Před odklonem dopravy má kolona přes kilometr. Boudalo se z Brna na Vyškov na 214. kilometru a kolona je od sjezdu na Slavkov na 210. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 64. a 5. kilometru překáží částečně v jízdním pruhu auto s poruchou. Zdržíte se od exitu 66 na Loket. Místy se popojíždí po Pražském okruhu, konkrétně ve směru od D1 k letišti v úseku Jesenice Barandov. Kolona na pár minut je také na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za exitem 8 na Jirny. A ucpaný je příjezd do Náchoda z Polska a také 35 mezi Janovem a Litomyští a také před Vysokým Mýtem ze Svitav. Z Globásistán z Kuba.
1: Děkuju pěkně, doprava je kompletní, za chvilku se budeme radovat z drobností, no ale teď tam dám další skvělou muziku.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ladíte Impuls, kde si teď připomeneme, že radost ze života tu můžeme najít i v drobnostech a maličkostech. Mezi vás, naše posluchače napříč Českem, vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes vyrazil Mišák Ransdorf a zajímal se o lidi, které nedokážete odmítnout.
1: Komu nikdy nedokážete říct ne?
2: Karlovi nikdy neřeknu ne. On mě pozve na pivo nebo někam, nikdy mu neřeknu ne.
3: Svému psovi, když po mně chce pomlsek. Sedne si vedle mě a dělá psí oči.
1: Komu nikdy nedokážete říct ne?
4: Když je potřeba sudej hráč na fotbal, aby nás bylo akorát, tak to já vždycky jdu.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: posloucháte Radio Impuls, dobré poledne. Za chvilku nabídneme nové zprávy a teď se podíváme na počasí. Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Ojedinělé přeháňky nebo bouřky, večer se znovu vyjasní, teploty zase hodně, hodně vysoko, 24 až 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte. Jo?
1: Nebo Honzu?
7: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
8: Brně zasahuje pyrotechnik. Pražští radní odvolali Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Nosková je v top 10 světových tenistek. Je 12 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Brněnské hlavní nádraží uzavřel nález nevybuchlé munice. České dráhy ruší některé regionální spoje a odklání dálkové vlaky. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka Rádiu Impuls upřesnil, že se Puma naštěstí nenašla pod kolejemi.
10: Při výkopových pracích mimo areál zprávy železnic se našla nevybuchlá munice. Musela být evakuována okolí zhruba 300 metrů, takže zasáhlo to bohužel tedy Brno hlavní nádraží, muselo být evakuováno. Nicméně do 11:30 zatím policie povolila odjezdy a příjezdy vlaků, ale cestující musí okamžitě opustit vlaky nádraží.
8: Policisté před chvílí provoz na brněnském hlavním nádraží kompletně zastavili. Podle serveru iDnes.cz se letecká Puma v kraji najde až 6x ročně. Nevybuchlá munice zastavila vlaky v jihomoravské metropoli Brně také před 2 lety. Kvůli tehdejšímu nálezu v Židenicích stály vlaky 2 hodiny. Ondřej Prokop končí v dozorčí radě městského dopravního podniku. Zastupitelé hlavního města a kandidáta ANO na primátora dnes odvolali radní Prahy na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka. Důvodem je zjištění serveru Seznam zpráv z minulého týdne, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé už politika minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop uvedl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Britský premiér Keir Starmer po necelých 2 letech ve funkci rezignoval. Ve funkci zůstane, než vládnoucí Labouristé najdou jeho nástupce.
11: Evidentně dojatý a rozrušený 63-letý Keir Starmer oznámil svou rezignaci krátce po 9:30 místního času před novináři ve sluncem zalité uličce Downing Street. Jeho pád nebyl překvapením. Mezi veřejností byl dlouhodobě nepopulární a Labouristé pod jeho vedením utrpěli minulý měsíc drtivou porážku v místních volbách. Premiérem zůstane do konce letních prázdnin. Hlavním favoritem na uvolněné křeslo je dosavadní manchesterský starosta Andy Burnham. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
8: Tenistka Linda Nosková stoupá světovým žebříčkem. Po včerejším triumfu na turnaji v Berlíně se posunula na 10. místo a do top 10 se dostala poprvé v kariéře. Nosková si po zisku titulu v generálce na Wimbledon polepšila o 3 místa a na 10. příčce střídá na pozici české jedničky Karolínu Muchovou. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA výš o 5 míst a nově jí patří 22. pozice.
0: Posloucháte Radio Impuls. Jedeme za vámi s pytlem odměn, kde je i tankování zdarma na celý rok. Pokračuje pořad Jezdím s úsměvem. Za chvilku se z terénu ozve kolega Vláďa Jaroš a všechno upřesní. Teď jdeme na muziku, hraje Lucie, přidají se Eva Farna s Mirajem.
9: Impuls. Radost ze života.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Radio Impuls odpolední vysílání. Za chvilku další parádní muzika, třeba Whitney Houston se ozve, ale teď zdravíme parťáka Vláďu Jaroše, který pro vás má odměny.
1: Zdravíme odpolední impuls, je čas teď odměnit naše posluchače, také zodpovědné řidiče, usměvavé. V našem vysílání přímo odměna od čerpací stanice OMV, poukázka na 500 korun, můžete si ji potom utratit libovolně, za co budete chtít právě na čerpací stanicích OMV. Otázka je jasná, týká se jízdy v protisměru, může řidič jet v protisměru na jedno

0: přináší mega akci. Si plus jedna. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dec.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zásilka z Zatártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista. Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
7: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já ji velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
9: Poledne nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává poraní nehodě D1 na 254. kilometru ve směru od Přerova na Vyškov. Před odklonem na exitu 258 Kroměříž západ se vytvořila víc než kilometrová kolona. Dál ve směru na Brno jsou přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav popojíždí 5-kilometrová kolona, 3-kilometrovou vidíme na silnici 33. Na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic a na Pražském okruhu ve směru k letišti. Na 18. kilometru stojí porouchaný kamion, do přerušované kolony se dojíždí na 3. kilometru u Vestce. Budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se kdykoliv z terénu na 605 222 007 a nebo funguje naše žlutá rádiová aplikace, kterou, pokud ještě nemáte v mobilu, stáhněte si zdarma z App Store nebo z Google Play. Tak ještě jednou šťastnou cestu a dobré odpoledne. Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Tady je pořad Jezdím s úsměvem. Dnešní otázka za 500 zněla. Může řidič jet v protisměru po jednosměrné silnici? Ludmilo, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak co, může nebo nemůže?
1: No, samozřejmě nemůže.
0: Jak to?
1: No, protože to je jednosměrka.
0: Dobře, tak Vladě Roš, náš dnešní rozhodčí arbitr, který je v terénu, ten musí to ještě posvětit. Tak se na to zvědav, Vláďo?
2: Jasná odpověď, no. Nesmí. Dobře. Gratulujeme k poukázce na 500 korun.
0: Tak jo, gratulujeme, mějte se moc krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou,
0: ještě se vracíme k Vláďovi, tak co nás čeká dnes?
3: A pojďme se posunout. Další odměny ty už na vás čekají po 14. hodině osobně na některém z míst v České republice. Nápovědu na místo, kam dneska jedeme, jsme dávali, zopakuju, že toto město, kam jedeme, má svůj hokejový tým v nejvyšší hokejové soutěži. A ještě bych mohl přidat nápovědu, že tohle místo má 34 tisíc obyvatel. Kam pak jedeme? Budeme se hlásit po 14. hodině už přímo z místa a řekneme vám, kam byste za námi měli vyrazit. Přijeďte. Budete na to mít tam na místě půlhodinový časový limit a musíte přijet s aplikací OMV MyStation. Máme pro vás odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, body do aplikace, káva Viva na měsíc zdarma. Jedeme na ložení a to pro vás. Těšíme se. Ahoj.
0: Ahoj a ať jste kompletní, tak ještě Vlastík do party.
4: Vtip Vlasty Korce.
5: A ví si dvě kámošky, jedna říká, hele, kam podletíte letos na dovolenou? A ta druhá říká, no asi půjdeme do Řecka s manželem. No a víte kam přesně? No ještě úplně nevíme. Manžel chce jet na Lesbos a já na Pindos.
4: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Naštvaná Daniela Kolářová se pustila do Hanzlíka, kecáš. Konvalinková má jasno, za problémy Oldřicha Kajzera může jeho matka. Dcera Karla Gota pod útokem internetových vtipálků, čím se jí vysmívají. A navíc skvělé recepty na dozlatova vysmažené řízečky. Nový rytmus života právě v prodeji.
6: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
13: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
14: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Puls, za chvilku večerem zíčkaná Marie Rotrová, česká klasika, sympozu věc krabičky. A teď si pojďme připomenout jednu zahraniční legendu. Před 90 lety se narodila americká hvězda country hudby Kris Kristofferson. Jeho písně znají i fanoušci z Česka, vypůjčil si je třeba Pavel Bobek, Michal Tučný nebo také Karel Gott.
1: O Krisi Kristoffersonovi slyšeli Češi už v roce 1979. Na tehdejším vánočním koncertě se ukázal Karel Gott s písní Tady jsem.
2: První, kterou vám zaspívám, jsem si vypůjčil od Kris Kristoffersona, kterou jsem poprvé zaspíval na festivalu country muziky Nashville, Tennessee. Why me love?

0: Přes 5 písní si od Chrise Christophersna vypůjčil i Pavel Bobek. Třeba Sunday Morning Coming Down. V angličtině ji naspíval Johnny Cash. A v češtině ji Pavel Bobek přespíval pod názvem Nedělní ráno.
1: Zvonil budík, byl ráno, v hlavě mé byl kámen snad. A pod ní tma.
0: Christophersnův hit Jody and the Kid přespíval Michal Tučný s Fešáky na song Slída.
2: Dnes nemám klidný spánek, já ho najdu, milý Slído.
0: A tak byly možná zbytečné Christophersnovy obavy během jeho návštěv Česka. Při své koncertní premiéře v Praze se bál, že jeho anglickým textům tu nikdo nebude rozumět. Pak ho prý ale uklidnilo, že v anglicky mluvící Americe lidé jeho hlubokým myšlenkám také stejně nerozumí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Posloucháte Radio Impuls, česká klasika z Impulzovic krabičky. Za chvilku bude zpívat Lucie Vondráčková. Teď míříme do provozu, po nehodě stále uzavřená D1 na 254. kilometru. Detaily připojíme za minutu a půl v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Po noční nehodě zůstává neprůjezdná dálnice D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru. Před odklonem na 258. kilometru je dvoukilometrová fronta. Dál ve směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Ve směru z Brna do Vyškova za sjezdem na Holubice na 213. kilometru probíhá vyšetřování nehody, očekávejte silný provoz od 210. kilometru. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomalíte od 3. kilometru. 3-kilometrová kolona je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Ucpaná je silnice 33 na průtahu Náchodem od Polska a na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště na 17. kilometru překáží nepojízdné nákladní auto a do kolony se dojíždí u Jesenice na 82. kilometru. V Global Assistance.
1: Děkujeme, můžete nás doplnit, rádi vás uslyšíme, připojte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo kdykoliv zavolejte na 605 222 007. Teď se dozvíme, co se děje v Brně, haló?
3: Před ulice Uhelná, uzavřena policií, se odbočuje se z Uhelné do středu na Nové Sady, tak na rohu je letecká Puma, tak je to uzavřený policií.

0: Rádio Impuls, dobré odpoledne. Připravujeme nové zprávy, za chvilku jsou tady, teď se díváme na počasí, zítra ráno bude jasno, až skoro jasno. Během dne přechodně až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer se zase vyjasní, teploty 24 až 29, na jihu Moravy do 30 stupňů Celsia.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Kvůli letecké pumě v Brně se evakuují stovky lidí. Při cestování ve vedrech máme myslet na vodu i svačiny. Vyloučená fotbalová Karviná získala díky odvolání čas. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Nález letecké pumy v Brně spustil velkou evakuaci. Dělníci našli předmět připomínající pumu z druhé světové války dopoledne na staveništi u hlavního vlakového nádraží. Policie na síti X uvedla, že okolí uzavřela. Evakuovaných budou podle policejních odhadů stovky, hlavně z bytových domů a obchodů v okolí. Podle dřívějších informací jsou k dispozici evakuační autobusy. Provoz na nádraží a na železničním koridoru je přerušený. Vyplývá to z údajů od policie a na webu drah. Odklonem jedou i linky městské hromadné dopravy. V lokalitě kolem takzvané Malé Ameriky pomáhají s řízením dopravy policisté. Přerušení provozu na hlavním nádraží se týká dálkové i regionální dopravy. Až se podaří vytvořit bezpečný prostor, pyrotechnici se podle policie pokusí na místě nalezenou munici deaktivovat. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
6: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
5: Řidiči by se ke kraji silnice měli stavět už ve chvíli, kdy výjíždí do fronty stojících aut. Správně vytvořená záchranářská ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu. V Nedabili na Českobudějovicku ráno srazil vlak člověka. 43-letý muž nehodu nepřežil. Ve vlaku cestovalo 15 lidí, všichni vyvázli bez zranění a evakuovali se do přistaveného autobusu. Informuje o tom mluvčí jihočeské policie. Tragická nehoda se stala na trati České Budějovice České Velenice, kde zastavila provoz. Případem se budou dál zabývat českobudějovičtí kriminalisté. Plzeň hlásí velký zájem o půjčování sdílených elektrokol. Město proto rozšiřuje v ulicích síť stanovišť. Počet kol se postupně zvýší ze současných 300 na 450.
7: Lidé si mohou elektrokola půjčovat od poloviny března. Dopravní podnik, který službu provozuje, upravuje podle zájmu rozmístění stanovišť. Nová nebo posílená místa vznikla hlavně v okrajových částech. Teď se připravují v Račicích a Hradišti. Průměrná výpůjčka trvá 14 minut a jízda měří asi 2,5 km. Stálých zákazníků je přes 32 tisíc. V červenci ve městě přibude dalších 50 kol, stejný počet pak v září a také na jaře před příští sezonou. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
5: Fotbalová Karviná figuruje v losu nové prvoligové sezóny. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise fotbalové asociace zatím nerozhodla. Není tak jasné, s kolika účastníky se první liga odehraje. Los se dnes uskutečnil v rámci ligového grémia ligové fotbalové asociace. Definitivně sestoupila pražská Dukla. První liga má zatím tradičních 16 účastníků. Pokud odvolací komise verdikt etické komise o vyloučení Karviné stvrdí, bude se nejvyšší soutěž hrát nezvykle pouze z 15 celky. Trest může ale také zmírnit na odečet bodů a liga by tak proběhla v klasickém formátu. Nová sezóna začne o víkendu 25. a 26. července. Komise může rozhodnout až v průběhu soutěže. A na závěr ještě aktuální zpráva z brněnského hlavního nádraží. Vlaky se tam před chvílí opět rozjeli. Pyrotechnici Pumu úspěšně zneškodnili. Napsal to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
0: Posloucháte Radio Impuls. Živnostníkům od července klesnou odvody na sociální pojistné zpět na loňskou úroveň. My nabídneme pohled z praxe. Připojí se k nám daňový poradce Jiří Nesrovnal. A teď muzika MIG 21.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rád.

0: Posloucháte Rádio Impuls, řidiči pozor, po nehodě stále neprůjezdná D1 na 254. kilometru, upřesníme za 3 minuty v dopravě 007. No a z muziky nás čeká česká klasika od kapely Olympic.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie.

0: prodej pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Neprůjezdná je po ranní nehodě D1 na 254. kilometru ve směru od Přerova na Vyškov. Před odklonem na exitu 258 Kroměříž západ se vytvořila dvoukilometrová kolona. Dál na D1 ve směru od Vyškova na Brno jsou přerušované fronty převážně kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na 3. kilometru. 4-kilometrovou vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. 3-kilometrová je stále na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Do víc než 3-kilometrové kolony vjedete na D11 ve směru na Prahu před 18. kilometrem a porouchané nákladní auto stojí na Pražském okruhu na 17. kilometru ve směru k letišti. I tady čekejte zdržení a komplikace. Budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za malý okamžik Lenka Filipová a Leny, skvělá písnička Samotný nejsme nic, což platí. Dnes ráno se stalo to, čeho se v Halo tady Impulzovi bojíme asi nejvíc. Posluchačka Monika sice řekla správné výherní heslo, ale bohužel, si vytočila smulíka.
1: Nedá se nic dělat.
2: Bohužel nám tam dneska padnul a je to prostě smůla, je to přesně vedle základu, ale bohužel.
1: Nedá se nic dělat.
2: Nedá, Moniko, přitom takhle krásně jste se radovala jako nikdo dlouho před váma. Máte aspoň štěstí v lásce.
1: No, snad jo.
2: Tak jo, to je strašně důležitý. Díky, že jste s náma hrála.
0: Tak děkujeme moc. Je tady poslední týden, dámy a pánové, poslední týden hry Halo tady Impulzovi. Máte před sebou poslední šanci zahrát si o ranní výhru až 100 000 korun v tomto kole naší legendární hry. Zapojit se můžete do čtvrtka do 15. hodiny, stačí se zaregistrovat na impuls.cz v naší žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky. No a v pátek budeme někomu z vás volat v tomto kole naposledy. Tak neváhejte, možná právě vás dělí od výhry jeden jediný telefonát a jedno správné heslo. Ve znění Halo tady Impulzovi.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Živnostníkům se mírně finančně uleví, odvody na sociální pojistné od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Teď nabídneme pohled z praxe, ve vysílání s námi daňový poradce Jiří Nesrovnal. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům z Matky Vesnic Brna.
1: Pane Nesrovnale, kterých živnostníků, kterých typů se ta změna vlastně týká?
2: No, týká se těch nejmenších, respektive těch, kteří vydělávají nejméně, protože dopadá pouze na ty, kteří ty zálohy na pojistné a potom i to pojistné sociální nepočítají z toho, co si vydělali, ale je tam jakýsi strop a to je minimální výše toho pojistného. Ta byla právě stanovena nebo měla být v roce 2026 40% průměrné mzdy a na základě té změny, o které vy mluvíte, se ten základ, kterého se počítá to pojistné, vrátil na stav v roce 2025, to je 30% průměrné mzdy. Co se týká čísel, tak ta vyšší částka činila ta záloha 5720 korun a díky této změně to kleslo na 5005 korun, to znamená o 715 korun českých.
1: Jenom abychom se to úplně vyjasnili, on je tady rozdíl mezi těmi živnostníky nebo OSVČ, kteří platí klasické odvody a jednou za rok dělají daňové přiznání a pak jsou tady ti, kteří jsou v režimu paušální daně. Tak by mě zajímalo, jestli tahle ta úleva, o které mluvíte, se týká obou těchto skupin.
2: V zásadě se týká obou. Já bych možná jenom mírně upravil to, co byste říkal. Musíme si uvědomit, že ta změna, o které se tady bavíme, primárně se dotýká těch, kteří podávají daňové přiznání, jsou to podnikatelé a vydělají méně, než je vlastně ten strop, to minimální pojistné. A pro tu skupinu ostatní, kterou jste říkal, to znamená ti, kteří mají daň stanovenou paušální částkou a vlastně nemusí podávat přiznání, se ta změna dotkne nepřímo díky tomu, že výše té paušální daně, ale pouze v tom prvním nejnižším pásmu, je vlastně odvozená částečně od toho minimálního pojistného. A když se to zase dá do čísel, nebudu tady říkat ten složitý výpočet, že se tam bere 115% toho minimálního pojistného, tak to vychází tak, že původně v těch prvních 6 měsících platili 9984 korun a teďka díky té změně se to sníží na 9162 korun, čili 822 korun měsíčně. Což se týká toho, že oni vlastně, nebo to řešení, jak to mají potom promítnout do praxe, podle toho, jak se k tomu zatím staví finanční správa, by mělo spočívat v tom, že když budou platit tu zálohu na paušální daň za červenec, takže o tu částku, kterou přeplatili za těch prvních 6 měsíců, si mohou tu zálohu snížit, tu zálohu na paušální daň.
1: To znamená, jednorázově se to provede, jestli to správně chápu, to, co říkáte, v té první platbě za červenec o...
2: Těch, kteří platí tu paušální daň, bavíme se, jo, aby jsme nespojovali ty dvě skupiny, protože to jsou dvě samostatné skupiny. Takže u těch by to mělo být tak, aspoň podle informací, které já mám, by se k tomu měla takto postavit finanční správa. Samozřejmě, když to neudělají v té červencové, mohou to udělat v těch dalších. Kdyby to neudělali do konce roku, tak si myslím, že tam potom přijde nějaký institut vrácení přeplatku.
1: Takže podle vás, i když to třeba někdo neudělá, zapomene, neslyší nás, úplně mu to unikne, tak stejně ty peníze dostane za půl roku zpátky.
2: Měl by je dostat určitě zpátky, samozřejmě v té paušální daně je to trošinku složité z hlediska té platby, protože ono se to platí finančnímu úřadu, on to potom rozesílá na zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení, ale určitě by o ty své peníze, které plynou, neměl přijít, protože tam jsme zapomněli zdůraznit, že ona ta změna sice nabíde účinnosti až v červenci, 1. července, ale je to retroaktivně, bude to působit od 1. roku 2026.
1: Každopádně ale od 1. července přenastavit trvalý příkaz třeba.
2: Samozřejmě ano, když ho nepřenastavíte, tak určitě vám nic nehrozí, kromě toho, že vám bude odcházet více peněz, než musí.
1: Týká se tohleto nějaký těch, kteří mají tu živnost jako vedlejší činnost?
2: U těch, kteří jsou takzvaně na vedlejší činnosti, ty vedlejší OSVČ se to netýká, protože to se v zásadě týká pouze těch, kteří mají tu hlavní, to podnikání jako hlavní OSVČ, je to jejich hlavní zdrojem příjmu. U těch vedlejších, kteří zaplatí třeba ze zaměstnání, ty zálohy se to netýká, tam minimum je nastaveno stejně, tam se nic nezmínilo.
1: Říká daňový poradce Jiří Nesrovnal. Tak vám děkujeme, že jste nám poskytl vhled do této problematiky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou vámi posluchačům.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Radio Impuls, dobré odpoledne. Míříme na silnice, uzavřená je stále D1 na 254. kilometru. Budeme upřesňovat za minutu a půl v dopravě 007 a z české muziky kapela Krištof.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se připojuje z Global Assistant. Halo, halo.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Po noční nehodě zůstává neprůjezdná D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru. Před odklonem na 258. kilometru je kilometrová fronta. Dál ve směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomalíte od 3. kilometru. 3-kilometrová kolona je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Ucpaná je i silnice 33 na průtahu náchodem od Polska. A na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště na 17. kilometru překáželo nepojízdné nákladní auto. Do kolony se dojíždí u Jesenice na 82. kilometru. Z Global Assistant Lenka.
1: Všechno sledujeme, když nám pomůžete, budeme rádi. Připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli budou zprávy ve dvě. Začínáme u počasí. Zítra ráno polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Ojedněle přehánky nebo bouřky, večer se znovu vyjasní a teploty 24 až 29. Na jihu Moravy okolo 30 stupňů Celsia.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše! Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když den hoří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: V Hodonínské elektrárně hoří trafostanice. V Praze se srazily tramvaje. Tenistka Nosková září. Jsou dvě hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: A začínáme horkou aktualitou. Hasiči zasahují v Hodonínské elektrárně u požáru trafostanice. Na místě je 5 jednotek. Zatím se nikdo nezranil. Další informace zjišťujeme a přineseme v příštích zprávách. Pyrotechnici úspěšně zneškodnili leteckou pumu u brněnského hlavního nádraží. Našli je tam dělníci v průběhu stavebních prací. Kvůli nálezu nejezdily vlaky a stovky lidí se museli evakuovat. Podrobnosti shrne reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. Pyrotechnik deaktivoval zařízení přímo v místě nálezu. Roznětku i výbušninu už odváží na specializované pracoviště. V uplynulé hodině se tak mohli evakuovaní lidé vrátit do okolních budov. Opustit museli objekty v perimetru 300 metrů od místa nálezu. Dotčení lidé měli k dispozici improvizované evakuační centrum, kde byl k dispozici stín a voda. Centrum Brna se s omezením potýkalo déle než 2 hodiny. Přerušený byl i provoz na železničním koridoru. Dotklo se to dálkové i regionální dopravy. České dráhy odřekly jízdu asi desítky vlaků, další jeli odklonem. A odklonem jezdila i městská hromadná doprava. No a teď už v místě žádné omezení neplatí. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: V Praze na Palmovce se srazily tramvaje. Nehoda se stala asi půl hodiny popoledni. Nikdo se nezranil. Srážka omezila zhruba na 3/4 hodiny provoz na několika tramvajových linkách. Na místě byl také potřeba zásah jeřábu. Vyplývá to z informací pražského dopravního podniku a záchranky. Meteorologové upravili výstrahu před bouřkami. Silné bouřky s lijáky a až 2-centimetrovými kroupami hrozí během odpoledne a večera. Výstraha platí pro celou zemi, kromě 2 krajů, Libereckého a Vysočiny. Teploty nad 30 stupni mají trvat až do konce týdne. Aktuální výstraha meteorologů před bouřkami platí až do 10. hodiny večer. Ojediněle se můžou vyskytnout i silné nárazy větru. A Evropa se připravuje na týden veder. Ve Francii se už uzavřely stovky škol. Británie očekává podle tiskových agentur teploty až 38 stupňů Celsia.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Naše fotbalisty čeká přesun z Dallasu do Mexika. Národní tým se v tamní metropoli utká v závěrečném skupinovém utkání na mistrovství světa s domácím výběrem. Reprezentanti se budou muset v Mexico City vypořádávat s nezvyklou nadmořskou výškou. Aztécký stadion totiž leží ve 2200 metrech, tedy ještě o 600 metrů výš než Sněžka. Obránce Tomáš Holeš připomíná, že v zápase s favoritem půjde o všechno.
6: Příprava je nesmírně důležitá, protože potřebujeme vyhrát. Takže ta příprava a ta, všechny ty věci na hřišti budou o tom, jak na Mexiko vyzrát a nějak najít ty jejich slabé stránky, aby jsme to dokázali využít a dokázali je porazit.
3: Zápas našich fotbalistů proti Mexiku má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny v noci našeho času. Vítězství zajistí národnímu týmu jistý postup do play-off. Tenistka Linda Nosková válí. Den po triumfu ve 2 hře získala na trávě v Berlíně také titul ve 4 hře. Česká hráčka triumfovala po boku Rusky Alexandrovové. Nosková úspěchem vybojovala svou první deblovou trofej na WTA Tour. Turnaj se dohrával až dnes kvůli víkendovému dešti. Včera se stihlo pouze finále 2 hry, ve kterém si Nosková poradila se světovou 4 Američankou Pegulovou.
0: Posloucháte Radio Impuls, tankování na celý rok zdarma. I tato odměna může padnout v dnešním Jezdím s úsměvem. Za 3 písničky se připojí z terénu Vláďa Jaroš a vyhlásí konkrétní benzínku, kde na vás odměna čeká.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Radio Impuls. Radio. Honza Benešovský u mikrofonu, teď jsou tady holky.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: PlayStation a potom už vám budeme rozdávat dárky. Tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, káva vyvada měsíc zdarma nebo body do aplikace, občerstvení. Je toho velká spousta, těšíme se na vás, běží časový limit právě 3, 2, 1, teď.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutosměr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
9: Tak ten nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
6: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
10: Rádio Impuls. Doprava 007.
11: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po ranní nehodě dvou kamionů stále neprojedete po D1 na 254. kilometru ve směru od Přerova na Vyškov. Před odklonem na exitu 258 se vytvořila kilometrová kolona. Dál ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Téměř 5-kilometrová fronta popojíždí na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. A teď je tady naše dopravní superhvězda Charlie. Halo, halo.
12: Zdraví z Českých Budějek. No. Na příjezdu jako od Vodňan, od Písku, hned u té prodejny. Nehoda, jo, bavorák tam napáhl těch betonových svodidel, co to tam drží. Je to sice průjezdný, ale bude se to štosovat.
11: No tak děkujeme. Každý se může ozvat, připojit se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, jdeme do finále tohoto kola hry. Halo, tady Impulzovi. Je tady poslední šance zahrát si až o 100 tisíc korun. Zapojit se můžete do čtvrtečního odpoledne, stačí se zaregistrovat na www.impuls.cz v naší žluté rádiové aplikaci anebo prostřednictvím textové prémiové SMSky. No a v pátek budeme volat někomu v tomto kole naposledy. Držíme palce, výherní pozdrav zní halo tady Impulzovi, jak jinak. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Naštvaná Daniela Kolářová se pustila do Hanzlíka, kecáš. Konvalinková má jasno, za problémy Oldřicha Kajzera může jeho matka. Dcera Karla Gota pod útokem internetových vtipálků, čím se jí vysmívají. A navíc skvělé recepty na dozlatova vysmažené řízečky. Nový rytmus života právě v prodeji.
3: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Pozor, velká slevová akce tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli Hana Zagorová a Vlastimil Harapes, česká klasika z Impulsovic krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: A zjíští sršni dobývají Evropu. Špatná zpráva, to podle zpravodajského portálu iDNES.cz může být pro včelaře i samotné včely, které jsou pro invazní druh z Asie jednoduchou kořistí.
2: Hmyzí imigrant se naučil naše nosičky pilu lovit přímo u jejich úlů. Třeba na zlikvidování jedné stovky francouzských včelstev stačilo za rok 66 hnízd sršně asijské. Včelařka monitorující invazní druh Helena Proková v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDNES.cz řekla, že naše včela nemá v souboji proti asijským sršňům šanci.
3: Ako ta včelka přichádza na nožičkách, má pel alebo má nektar, tak ona musí zpomalit, keď letí do úla a vtedy ho oni chňapnou.
2: Asijští predátoři na rozdíl od našich včel neroznáší pil. Našim opilovačkám navíc hatí rozmnožování. Proková varuje, že zabijácký sršeň může citelně poničit celý náš ekosystém.
3: Prestaňte mať toľko kvitnúcich rastlín, je to problém pre ovocie zeleninu, pretože tam tie opilovači jednoducho chýbajú. Tým pádom máte nižšiu úrodu, menej kvalitnú.
2: Sršeň asijská se Evropou nešíří sama. Často se totiž vozí jako černý pasažér na karoseriích kamionů, autobusů nebo v kontejnerech se zbožím. Rozhovor o hmyzí invazi si poslechněte v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: plus Česká klasika. Za chvilku bude pokračovat Meky Šbirka, ale teď se ještě znovu spojujeme s Vláďou Jarošem, haló?
1: Ahoj, Honzo, my tě zdravíme do studia Impulzu, tak máme polapeno, i Třinec bude úspěšný v rámci projektu Jezdím s úsměvem. Je tady se mnou Pavel, Pavle, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak
2: ahoj.
1: Pavel, odkud je Pavel, když my jsme v Třinci?
2: Já jsem z Orlovem.
1: Orlové, my máme rádi tenhle ten přízvuk. Tak, vy jste, Pavel, už tady kroužil, vy jste to poznal podle nápovědy, že budeme v Třinci, řekněte to.
2: Ano, poznal podle nápovědy, podle nápce Třinec a podle plus minus počtu obyvatel.
1: To jsme říkali 34 tisíc zhruba, takže vy už tady kroužíte 15 minut předtím, ale my samozřejmě jsme dojeli teď přesně při tom vstupu. Takže Pavle, teď už vám předávám osudí, jste první a máte aplikaci nainstalovanou, takže si to vezměte do ruky a nekoukat a pojďte si vytáhnout svoji odměnu. Co to bude?
2: Jdem losovatí, nevím, to někde z prostředka.
1: Pak to přečtěte.
2: Mě trefí infarkt, tak jeden, vytahujem a jezdím s úsměvem.
1: Tak přijde to otočit?
2: A vývá káva na dvakrát
1: na den,
2: na měsíc zdarma.
1: Tak jo, tak samozřejmě, vy jste tady zase zmiňoval to tankování jako všichni, ale dneska je to, Pavle, takhle gratulujeme, tak děkujeme a pozdravujeme tady ve Třinci i ten zbytek našich posluchačů a zase se někdo zastavte.
2: Určitě.
1: Mějte se. Zdravíme tě, Honzo, byli jsme úspěšní, tak zase frčíme dál příště do dalšího zbytku republiky. Dneska káva na měsíc zdarma.
0: Kávička taky dobrá, tak jo, ahoj.
3: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy, to je Mobil.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hrajeme muzikou. Českou muzikou. Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se hlásí.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Po noční nehodě kamionu zůstává neprůjezdná D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru před odklonem na 258. kilometru je kilometrová fronta. Dál ve směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 224. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 5. kilometru. 3-kilometrová fronta popojíždí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Ucpaná je silnice 33 na průtahu náchodem od Polska a kolona je na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Toužimy. Z Global Assistant Lenka.
1: Děkujeme, pořád to upřesňujeme, doplňujeme, když nám pomůžete, bude to fajn. Připojte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Nový týden, nové pondělí. Chce se mi vlastně říct i nová Renata Kuková, dobré odpoledne. Trošku jo, možná, ale ne.
3: Hezké odpoledne, no tak jestli si všiml, že mám nový šaty, tak jo, nebo ty narážíš na to, že jsem v pátek měla rýmečku nějakou.
1: Taky tu bekovku pěknou a zároveň rýmečka, to znamená, že jsi taková odpočatá, bych řekl.
3: Tak jak se to vezme, ale ano, víkend jsem proležela, protože jestliže máš ty 38, venku je 38, tak je to jako zvláštní kombinace.
1: Ano, ano, jak je na tom Petr? Ahoj.
4: Já jsem na tom dobře, já jsem právě v pátek skutečně Renčel potřebovala ten den navíc k tomu víkendu, na to vyléčení, vyležení. No nicméně dneska dopoledne jsem se zajímal, zdali dorazí vůbec, tak mi napsal takovou rozsáhlou popis té své anamnézy vlastně, tak jsem z toho normálně pochopil, že snad přijede na invalidním vozíku, jo, protože...
3: To je zajímavé, jak ty chlapy vůbec nechápou ty ženský pocit, já jsem se mu tady vylila a on to takhle zveličil.
1: Já jsem se mu tady vylila, jo?
3: Já jsem se vylila přesně a on to ještě zveličil. Hele, chlapy.
1: Já nevím, ty to nemáš pod kontrolou podle mě vůbec.
4: Ještě po tom víkendu, já jsem modeloval akci pro hasiče, měli 90 let výročí, tam byli velití úplně všichni a do toho se tady vyleje Renča, za to zvládne.
1: Tak já už na to sedu. Mějte se krásně, Petr Brožík, Renata Kuková, odpolední Impuls. Ahoj.
3: Ahoj.

0: Odpolední impuls, minuta a půl před 15. hodinou. Zprávy jsou připraveny, přinese Lenka Svobodová. Cenu vidět jsou tady, už se ví, kdo pojede na summit NATO do Ankary. Vy se to dozvíte doslova za chvíli. Potom nás čekají činasky a jejich hlavolam. A co nás čeká zítra venku, tak to ví Renča.
1: Tak zítra může sem tam svrchnout nebo zabouřit a mírně se ochladí. No, ochladí. Naměříme 24 až 30 stupňů, na horách kolem 22.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
1: Rodina je milá.
5: Jede poštovský pár.
3: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
8: To není možný.
3: Máte rádi Kláru?
1: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
10: Mějte se.
1: Šťastnou cestu.
3: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
1: Vyšachovala prezidenta ze summitu NATO. Pracovníci veřejnoprávních médií oblékli stávku do černé. Ceny paliv se změní jen mírně. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda odmítla účast prezidenta v delegaci na summit NATO. Do Ankary tak poletí pod vedením premiéra Andreje Babiše. Kabinet o tom rozhodl na svém dnešním jednání. Další informace přidá Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
11: Pěkné odpoledne. Kromě premiéra Babiše bude v delegaci taky ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka a taky ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Premiér rozhodnutí vlády zdůvodnil mimořádnou důležitostí summitu, na kterém je podle něj důležité obhájit postoj České republiky k naplňování aliančních závazků. Andrej Babiš zároveň odmítl, že by šlo o naschvál.
12: My máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nějaký truc, nebo že by jsme prezidentovi něco zakazovali. To zásadně odmítáme, není to pravda. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
11: Prezident Petr Pavel opakovaně zmínil, že pokud mu vláda cestu na summit v Ankaře neumožní, bude přemýšlet o podání kompetenční žaloby. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Hasiči dnes odpoledne zasahovali u požáru v Hodonínské elektrárně. Předběžně vyčíslená škoda po požáru je asi 1,5 milionu korun. Událost se obešla bez zranění. Příčinu vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel. Hasiči měli požár v elektrárně nahlášený jako požár trafostanice hodinu popoledni. Šlo o požár fázového měniče a kabelových kanálů. Na místě zasahovalo 5 jednotek hasičů. Pod kontrolu dostali požár asi za 30 minut. Následně se část jednotek mohla vrátit na základny. Pracovníci veřejnoprávních médií připouštějí další protesty. Dnes vstoupili do 24-hodinové výstražné stávky. Protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, protože to podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Diváci a posluchači mohli stávku po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů. Zapojili se do ní stovky zaměstnanců a spolupracovníků, kteří například přišli do práce v černém oblečení. Ceny paliv se zítra promění. Maximální ceny pohonných hmot určované státem se změní, ale pouze o jednotky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 7 haléřů na 36,54 haléřů za litr. Benzín naopak o 9 haléřů zdraží. Litr budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 40,50 korun. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Úleva na sociální pojištění míří hlavně na ty nejmenší živnostníky. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal. Živnostníci platící minimální měsíční zálohy ušetří víc než 700 korun. Platit tak budou od července 5005 korun. Podle Nesrovnala na sociálním ušetří také živnostníci platící takzvanou paušální daň.
13: V tom prvním nejnižším pásmu původně platili 9984 korun a teďka se to sníží na 9162 korun.
1: Změna je platná retroaktivně od letošního 1. ledna. Přeplatky na sociálním pojistném se živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody sami nesníží. Osoby samostatně výdělečně činné v režimu paušální daně si můžou o přeplatek snížit budoucí zálohy.
0: A 3,5 minuty po 15. hodině se za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Odteď s vámi Petr Brží.
8: A Renata Kuková, pojďte s námi vzpomínat na rok 1987 už za chvíli.
0: A mezi tím spousta dobré muziky, Činaské a Hlavolám, krásné a pohodové odpoledne s Impulzem.
10: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: tohle odpolední impuls a taky dneska se budeme vydávat hluboko do minulosti.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes to bude rok 1987, do kterého se budeme vracet, budeme chtít znát vaše historky a vzpomínky vás a nejen vás plnoletých. To znamená, že letos vám konkrétně je nebo bude 57. Máte na rok 1987 nějakou konkrétní vzpomínku nebo příhodu, tak nám o ní dejte vědět.
0: Ano, náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: A tohle je něco pro mě. V roce 1987 se u nás začala stavět jaderná elektrárna Temelín.
2: Nevím, jestli jsi kutil, možná je to taky něco pro tebe, protože ve stejném roce přišla televize s kutilským pořadem Receptář nejen na neděli, kterým provázel ikonický moderátor Přemek Podlaha. V jednom z úvodních dílů řešil výrobu snowboardu, kterému se tak ale tehdy u nás vůbec neříkalo.
3: Dneska půjde o sněžné prkno. Kde se to dostane, kolik to stojí?
4: Bohužel, u nás je sněžná prkna nevyrábí ani neprodávají. Jsou dostání v zahraničí, ovšem ceny jsou hrozně vysoké.
3: Takže nezbývá, než si to postavit. Diváci už mají v ruce tušku a papír a začnou si psát, jak se staví sněžné prkno. Co tvoří základ?
4: Tak základ tvoří u těchto prken překližka. Obyčejná buková.
0: Tak sněžné prkno, ono já jsem teď, co jsme právě dávali tu ukázku, jak jsem přemýšlel, jak to přeložit, ale jako jak přeložíš snowboard, no opravdu asi sněžné board.
2: Já tomu rozumím, ale je to...
0: Sněžná platforma,
2: ano,
0: nebo já nevím.
2: Rozumím tomu, ale dneska, kdybys přišel někam do lyžařských potřeb a řekl, že mají sněžné prkno, tak ti asi řeknu, že jako nemají, no.
0: Tak třeba, hele, teď jsme dali inspiraci a uvidíme po prázdninách, bude mít někdo výlou, tam bude napsáno sněžná prkna.
2: Jo, takhle, dobře.
0: Jsme stále v roce 1987 ve Washingtonu. Prezidenti Spojených států a Sovětského svazu Ronald Reagan a Michail Gorbačov podepsali smlouvu o zrušení raket středního doletu.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: My si ten 87. rok budeme samozřejmě připomínat i muzikou. Tehdy brontosauři přišli se svými stánky.
5: Jen zavrýli se, mají na duši vrázky, tak
0: má. No, té doby jsme stáli u stánku na levnou krásu.
5: Málo je lásky.
0: Nejenom brontosauři, ale taky Pecho Boys se činili se skvělou peckou Rent. Typičtí.
2: A tady tahle ta je taky hodně známá z roku 1987. Jiří Zmožek, už mi lásko není 20
6: už
2: let.
6: Už mi lásko není 30 let. Už mi není ani...
0: Tohle potom na začátku 90. na diskotékách nešlo sérii ploužáků hrát bez tohohle.
2: Je to i taková oblíbená narozeninová písnička těch Koletin.
0: Ale jako velmi fungovala i jako balící, jo? Takže fakticky...
6: To se kvůli tobě točil.
0: Říkaz Možek, už mi lásko není 20 let. No tak nám dejte vědět, jaké to bylo, pokud vám v roce 1987 bylo 18. Ale vy i ostatní, jestli si něco z toho roku pamatujete, můžu vám být i více nebo méně. Vaše příběhy uvítáme na našem WhatsAppu 605 222 007, buď jako text, nebo to normálně namluvte jako hlasovku. Aby jsme se v roce 1987 ještě chvilku přidrželi, tak si dáme peckou Derika Astleyho Never Gonna Give You Up. Můžete klidně tančit, auto.

0: Spodní impuls, za chvíli zase česká muzika, opět a Radiček. Bratři, my sledujeme silnice, pořád je neprůjezdná D1 po té ranní nehodě na 254. kilometru. Šňůry na příjezdu do Litomyšle a taky do Náchoda a další problémy. Doprava 007 za 3 minuty.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pozor, velká slevová akce tedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád ta nepříjemnost na D1. Ta je neprůjezdná po raní nehodě na 254. kilometru ve směru od Přerova na Vyškov. Před odklonem na exitu 258 Kroměříž západ se vytvořila dvoukilometrová kolona. Dále na D1 ve směru od Vyškova na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 220 a 196. Dále je tady D46, 35. kilometr ve směru od Olomouce na Vyškov. Tady stojí porouchaný kamion, čekejte menší zdržení. Ovšem 6-kilometrovou šňůru vidíme na silnici číslo 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. A na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic se zbrzdíte ve 4-kilometrové koloně a v opačném směru je 2-kilometrová. Tak pevné nervy, hlavně v tomhle vedru tedy. Zapojte se taky do dopravy, spoza volantu nám dejte vědět, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A teď už zase i na vaše cesty opět a Radeček, bratři.
2: A sůl to k sobě patří, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 67 i s vašimi vzpomínkami. V tento rok jsem úspěšně odmaturoval, píše Radža z Podvelkého Javorníku. Dostal jsem se na vysokou školu a v zápětí oslavil 18. narozeniny. Neskutečná několika měsíční pařba.
1: Ozval se i Petr, tehdy jsem byl s kamarádem na koncertě Olympiku v Lucerně, kde kapela slavila 25 let. No jede, to byl mladíci.
0: No jo, ale Olympiky budeme mít teď na Mejdanu, takže můžete porovnat, Petře. Katce bylo tehdy 16, učila jsem se na zahradnici a podle receptáře, který tehdy začala vysílat televize, jsem s tátou vyrobila miniskleník z plexiskla a na balkóně pěstovala rajčata.
1: My jsme pořád v roce 1987, tehdy se u nás do kina chodilo na dnes už kultovní disco Příběh režiséra Jaroslava Soukupa, byl plný písniček Michala Davida a v hlavní roli Rudolf Hrušínský nejmladší.
2: Když jsou doma kaleje, tak nejlepší je makat jako šrou.
0: Jedna z těch písniček, milovala jsem disco Příběh.
1: No, milovala ho všechny mladé dívky tehdy, protože samozřejmě Rudolf Hrušínský nejmladší tam zcela bez oděvu přebíhal to plzeňské náměstí.
0: Ne, tak... No to jo, ale kvůli tomu, ne, to byly fešák, tu patku, jak tam nosil. Jo. To se tehdy říkalo na veksláka, jo? Když měl někdo patku, tak byl na veksláka. No, na veksla, bezkratce.
1: Na veksla. Hm? Tak, třeba jste byli taky na veksla, dejte nám o to vědět na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo namluvte nějakou vzpomínku právě z roku 1987, ať už vám bylo 18, nebo jste byli mladší, nebo starší. Za chvíli vaše vzpomínání dokončíme.
3: Když nám bylo 18...

0: Puls 15.21, aktuální čas.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Dnes se vracíme do roku 1980.

0: odpolední impuls. Máme tady vaše příběhy z roku 1987. Podíváme se na ně za pár okamžiků. Mezitím bude česká muzika, třeba Xindle X a Puberťák.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
2: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
4: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
5: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
4: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Puls a pojďme dokončit vaše vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska jsme vás odnesli do roku 1987 a hledali jsme vás, kterým se tento rok něčím vryl do paměti. A připomněli jsme film Disco příběh z té doby. No a hned na to reagovala Lenka, která ho tehdy viděla s kamarádkou v Plzni v kině Hvězda.
2: Pro Birku to byl turbulentní rok, na WhatsApp nám napsala, stačila jsem se vdát i porodit a o dva roky na to se taky rozvést. Na podruhé mi to ale vyšlo, jsme spolu 33 let.
0: Úžasný, až ze Španělska nám píše věrný posluchač Petr. V roce 1987 jsem skončil vojenskou střední odbornou školu v Novém Městě nad Váhom. Dostal jsem řidičák a služební průkaz a myslel jsem si, že jsem někdo. Měl jsem větší plat než dělníci, vydržel mi 4 roky. Jinak bych zmagořil, ale bylo to plážo a rodiče byli hrdí. Bohužel s odstupem času nevím na co.
2: Jo, on vydržel 4 roky vlastně v té armádě, tak, že ne, že mu vydržel ten plat takový, ale v armádě. Na WhatsApp nám napsal taky Milan, tehdy mi bylo 18, učil jsem se automechanikem. V tom roce 1987, na který vzpomínáte, startovala expedice Tatra kolem světa, tak jsem se na ně byl na Staroměstském náměstí v Praze podívat.
0: To si pamatuju i já, ve zprávách toho bylo plnoslavnostní odjezd Tatry kolem světa, která se pak vrátila už úplně do nové doby.
1: Když nám bylo 18.
0: No a my se s rokem 1987 rozloučíme tehdejším hitem od skupiny Turbo. Jestli se nepletu, tak Turbo je z Plzně taky. Dneska se nám ta Plzeň tam do toho neustále přimíchává. Ne, dobře, úplně. Hráč, rok 1987.

0: Pohodní impuls, za chvíli třeba No Name, Duša a já, to bude co nevidět, sledujeme také aktuální dopravu. Stále je po ranní nehodě neprůjezdná D1 na 254. kilometru. No a stejná situace je třeba teď na obchvatu Jičína. Spousta dalších problémů se vyrojila. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a my jsme hrozně rádi, když vám můžeme něco dávat. A ani tento týden nebude vždycky v čase po 16. hodině výjimkou.
1: To je pravda, protože tento týden ve hře jsou vstupenky na říjnový český mejdan s impulzem. My se na něj těšíme už teď. I spousta z vás už si vstupenky koupila. Kdo ne může zkusit štěstí u nás, protože ten jubilejní český mejdan s impulzem bude stát rozhodně za to, protože se na jednom pódiu potkají Miraj, Olympic, MiG-21, Lucka Vondráčková a taky speciální host Richard Krajčo.
0: Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster, anebo ještě jedna cesta. Tento týden každé všední odpoledne po 16. hodině soutěžit s námi.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3:45 a vysíláme za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po ranní nehodě dvou kamionů stále neprojedete na D1 na 254. kilometru ve směru od Přerova na Vyškov. Před odklonem na exitu 258 je více jak dvoukilometrová kolona. Dále ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 212 a 196. Podobná situace je také na příjezdu do Brna po D2 a do přerušované kolony se dojíždí na 11. kilometru. U Blučiny. Na silnici 50 z Brna do Bučovic je kolona před Slavkovem. Další zdržení čekejte na silnici číslo 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. 3-kilometrová šňůra je aktuálně na 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Ucpaná je i silnice 33 na průtahu Náchodem od Polska. A kolonu taky hlásí profíci z Global Assistance na silnici číslo 20 z Plzně do Karlových Varů u Toužemi. Ještě máme nějaký problém na Klotovsku. Ondro, co se děje?
2: V Sušici, v Nůželické ulici je rozlitá nafta, tak pozor.
1: Díky za to info, vy přidejte klidně další. Já také mám ještě poslední věc k vám. Uzavřený obchvat Jičína směrem do Trutnova kvůli vážné nehodě osobního auta s nákladním. Kolony jsou tady v obou směrech. Dávejte na sebe pozor, zapojte se ze svých cest taky, buď zavolíte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Polední impuls, minuta před 16. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Ohlídne se třeba za řáděním bouřek, pak nás čeká pohoda od kabátů a venku nás čeká co?
1: Tak zítra můžeme sem tam očekávat nějaký ten deštík, může trošku i zabouřit a jinak teploměr bude ukazovat 24 až 30 stupňů, na horách kolem 22.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Naštvaná Daniela Kolářová se pustila do Hanzlíka. Kecáš! Konvalinková má jasno. Za problémy Oldřicha Kajzera může jeho matka. Dcera Karla Gota pod útokem internetových vtipálků. Čím se jí vysmívají. A navíc skvělé recepty na dozlatova vysmažené řízečky. Nový rytmus života právě v prodeji.
6: Bouřky napáchaly škody za desítky milionů. Česká delegace pojede na summit NATO bez Pavla. Americké Chicago řeší desítky střeleb. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Škody po víkendových bouřkách jdou do desítek milionů korun. Nejpostiženějším krajem jsou pravděpodobně západní Čechy. Hasiči v sobotu a včera zaznamenali v souvislosti s počasím celkem 13 zásahů. Téma zaujalo reportéra Tomáše Kabáta. Dobré odpoledne.
7: Pěkné odpoledne. Odhad škody vypočítala agentura ČTK na základě informací od pojišťoven. Lidé stále ještě během dneška další škody ohlašovali, takže celková škoda v následujících dnech poroste. U aut jde většinou o poškození, která způsobily padající kroupy a padající stromy nebo větve. U majetku šlo nejčastěji o poškozené střechy, pergoly, skleníky a k tomu se přidaly ještě škody z přepětí a zatečení. Přestože likvidátoři pojišťoven mají nejvíce práce v západních Čechách, z pohledu hasičů se nejvíc pracovalo ve středních Čechách. Právě tam je hlášená víc než třetina celkového počtu zásahů. Dodám, že přes střední a jižní Čechy se bouřka přehnala i v uplynulých 2 hodinách. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
6: Prezident se summitem Severoatlantické aliance ostrouhá. Vláda na vrcholnou akci NATO v Ankaře Petra Pavla nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš. Předseda vlády tvrdí, že je to z praktických důvodů. Prezident Pavel už dřív avizoval, že v případě odmítavého vládního postoje podá kompetenční žalobu. K aktuálnímu rozhodnutí kabinetu se Pražský hrad vyjádří zítra. Premiér Babiš k podání žaloby nevidí důvod.
8: Si ani nemyslím, že by jsme měli náš vztah řešit nějakou žalobou, mně to smysl nedává. Tady zkrátka jde o summit, který je velice specifický a asi nebude moc příjemný pro naši zemi, ale my máme tu zodpovědnost za to, aby jsme obhájili tu naši pozici.
6: Babiš odmítá, že by bránili prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Premiér zopakoval, že vláda Petra Pavla schválila do čela delegace na valné shromáždění OSN. Soud dnes potrestal zpronevěru peněz z advokátních úschov. Advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou poslal do vězení na 7 a 5,5 roku. Zároveň oběma zakázal výkon advokacie na 10 let. Podle nepravomocného verdiktu zpronevěřili ženy klientům celkem přes 161 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Suková navíc část klientů podvedla, když si od nich kvůli svým finančním problémům půjčovala peníze pod příslibem zúročení vkladu. 80-letá Suková se k trestné činnosti přiznala. Marešová trvá na tom, že o ničem nevěděla. V americkém Chicagu vyšetřují sérii střeleb. Od pátečního večera místního času si incidenty vyžádaly 7 mrtvých a 38 zraněných. Píše to agentura AP s odkazem na městskou policii. Americký prezident Donald Trump naznačil, že ve městě uvažuje o vojenské intervenci. Přestože podle chicagské policie meziročně střeleb v Chicagu přibylo, míra násilné trestné činnosti v posledních několika letech ve městě klesla. Podle předběžných informací od pátku v Chicagu vypukla střelba při víc než 20 incidentech.
0: No a 3,5 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi Petr Brží.
1: A Renata Kuková, a vy buďte ve střehu, protože za chvíli budeme hrát o lístky na říjnový český mejdan s Impulzem.
0: Kabát a pohoda právě teď, hezké odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: pondělní odpolední impuls, 5 minut před 4:45, už za chvíli Marek Ztracený a píseň, která se na pondělí hodí, Modlitba za pátek, tak už aby to bylo, dětem začnou prázdniny, vysvědčení a tak dále, takže super. Sledujeme taky aktuální silnice, čerstvou nehodu máme hlášenou D1 na Vysočině, doprava 007, je tady za 3 minuty a my pak taky budeme hrát o 2 vstupenky na český mejdan s impulzem.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklep do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: hrajeme non-stop. Třeba na druhém konci světa. Hodina H. Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
1: Domů, do Brna Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Neprůjezdná zůstává po té ranní nehodě D1 na 254. kilometru ve směru od Přerova na Vyškov. Před odklonem na exitu 258 Kroměříž západ se vytvořila dvoukilometrová kolona. Dále na D1 ve směru od Vyškova na Brno jsou přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 220 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 je taky přerušovaná kolona, taky převážně kamionů a vyjedete do ní už na 11. kilometru. Nehodu máme hlášenou na Vysočině.
2: Na výjezdu z Peřimova na Humpolec havárie, těžký zranění, přistává vrtulník, je to nadlouho. Objíždíte se to přes Táborskou.
1: Díky za to info, dávejte pozor. 6-kilometrová šňůra je teď na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Cvitov. Uzavřený je obchvat Jičína směrem do Trutnova kvůli vážné nehodě osobního auta s nákladním. Kolony jsou tady v obou směrech. A ještě na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic se zdržíte ve 4-kilometrové koloně. Další místa, o kterých možná nevíme, ale víte o nich vy, tak nám dejte vědět. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Markem Ztraceným.

velké prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Odpolední impuls, 4 minuty před 5:30, další česká muzika se chystá, živá česká muzika to bude z klubu Doupě. V loňském roce Tomáš Kluc tam zpíval dokola. No a my teď pro vás něco máme. Pomaličku se nám to blíží. 10. jubilejní ročník českého Mejdanu s Impulzem bude 17. října v pražské O2 aréně. Prázdniny utečou jako voda, no nechci teda jako být negativní.
1: Tak oni ale ještě nezačali a oni už mu utekli, to je bezvadný.
0: Ale potom se vrátí v září děti do školy, jak vždycky říkám po prázdninách, jak jdou děti do školy, jsou hnedka Vánoce, ale mezi tím právě bude ta úžasná událost roku a to je náš český Mejdan. A my budeme rozdávat vstupenky.
1: Jasně, na jednom pódiu se potká spousta zpěváků a kapel na českém Mejdanu s Impulzem a na jedno z nich se vás dnes v té dnešní soutěži o 2 lístky ptáme. Poznáte ji podle indicí, ty jsou docela, já nevím, jestli jsou jednoduché, ale jsou dost jasné. Kapela, jejíž název chceme vědět, se původně jmenovala Karkulka.
0: No, dneska má název podle jednoho pražského klubu, mimochodem.
1: A další z indicí, její frontman má dceru Elišku.
0: A tím jsme to moc nezúžili, protože Elišek v Česku žije 61 517, jo? Takže dceru Elišku má dneska kdo?
1: Dobrý, ale kdo, která kapela se ještě jmenovala Karkulka? No tak, jestli už víte, tak nám napište na náš WhatsApp 605 222 007, na kterou kapelu z letošního Mejdanu se ptáme. 10. odpověď vyhrává, za chvíli vítězi voláme, pište svoje jméno a taky odkud jste, ať víme.
0: Kdyby to náhodou nevyšlo, tak vstupenky na český Mejdan najdete v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na ticket energylandia.pl a plánujte.

0: Menných prodejnách e-obuv ví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Impuls a Impulzovic krabička hnedka po nás připravená zní, vykoukne Karel Gott a jeho pábitelé. No a máme dva lístky pro někoho z vás na český mejdan s Impulzem 17. října v pražské O2 aréně.
1: My jsme nabízeli tomu, kdo podle indicí pozná jednoho z interpretů letošního už jubilejního, tedy 10. ročníku českého mejdanu s Impulzem. Ty indicie zněly celkem jako jasně. Původně se ta kapela jmenovala Karkulka, takže už jsme vám napověděli, že hledáme kapelu, jo? Takže jméno, pod kterým ji známe dnes, má podle jednoho pražského klubu a pak taky, že frontman té kapely má dceru Elišku. Jeden z posluchačů na WhatsApp napsal, to jste mohli dát něco náročnějšího. No to jsme mohli, ale my i tak jsme tady se museli probírat typy, že to jsou Miraj, že to jsou Činasky, pak tady byl dokonce kapela Trautenberg, že jsou to, tak ti na mejdanu teda nebudou.
0: No my jsme chtěli hlavně, abyste si po tom náročném, horkém, pracovním dni nemuseli za stolik namáhat mozkové závity. Marek Zavadil z Prahy napsal 10. správnou odpověď. Marku, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den, tak Marku, koho jste poznal?
2: Je to kapela Olympic.
1: Podle čeho jste to poznal, nebo všechny indicie vám?
2: Všechny indicie.
1: Tak je, znáte Olympiky dobře?
2: Jo, znám.
1: Fakt jo, já vůbec nevěděla, jo. Že původně to byla Karkulka.
2: No, jo, byla.
1: Jo, byla, no tak teď už to vím taky.
0: Naštěstí Marek tě poučil.
1: Jo, díky.
0: Tak, Marku, dvě vstupenky na jubilejní 10. český mejdan s Impulzem jsou vaše?
2: Jo, díky moc, super.
0: Kdo vyrazí s vámi?
2: Asi přítelkyně.
0: Bezvadný, bude krásné.
1: Na koho se nejvíc těšíte? Činasky, Miraj, MiG-21, Lucka Vondráčková, Richard Krajčo, samozřejmě Olympici.
2: Tak samozřejmě na všechny, ale úplně nejvíc asi na Činasky.
1: Výborný.
0: Bude to krasojízda. Marku, užijte si to, mějte se dobře a příště třeba naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Bezvadný, další dvě vstupenky budou zase na zítřek pro vás. Kdyby to náhodou nevyšlo, už teď si je můžete koupit, abyste to v klidu měli obstarané, a to v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: Hudební impuls. Za chvíli třeba Eláni, tanečnice z Lůčnice. Studujeme i aktuální situace na silnicích, to úplně není do tance. Zvláště stále na D1 z Ostravy do Brna na 254. kilometru stále neprůjezdné, alespoň částečně dobrá zpráva přichází ze silnice 35. Doprava 007 je tady za 2 minuty, no a prázdniny, ty jsou tady co nevidět, Marek Ztracený už se dneska modlil za pátek, což je den, kdy přijde vysvěcení.
1: To je pravda, poměrně brzo, ono bude 26.
0: Jo? No tak to...
1: Pan ministr byl tak hodný na školáky, že jim ubral ty poslední 2 dny, které budou potom pondělí a úterý ještě červnové, protože už budou mít prostě prázdniny.
0: Co tam taky, proč na ty 2 dny tam chodit, že jo, když už mi děti chodí domů
1: teďko,
0: že už poslední týden nic nedělají v té škole, nebo...
1: Mě to taky nikdo neodpustil, ještě jsem měla pracovní sobotu, nebo něco takového, akci Z, nebo něco takového byly ještě
0: věci. O 2 dny začínají prázdniny pro rodiče, hlavně
1: dobře.
0: Konec dělání svačin a tak dále.
1: A my pro vás něco máme.
0: Přesně tak. Naimpulzováme během léta, uděláme spoustu krásných zážitků, vezmeme vás na české prázdniny, budeme objevovat známá místa, zajímavá, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kde se běžně nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje jedinečné.
1: No, je to jednoduché, prostě nemusíte za těmi krásnými zážitky cestovat přes půl světa, stačí, když budete vysílat s námi a zažijete české prázdniny na Rádiu Impuls.
0: Zanedlouho jsou tady.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď je nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po noční nehodě kamionu zůstává neprůjezdná D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru. Před odklonem na 258. je asi kilometrová šňůra. Dále ve směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometrem 218 a 196. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, a to už od 11. kilometru. Se zdržením potom počítejte na silnici 35 na průtahu Liberce od Turnova do Chrastavy. A 3-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Ucpaná je i 33 na průtahu Náchodem od Polska. A po nehodě, to je dobrá zpráva aspoň, už je průjezdná Kyvadlově silnice 35 na obchvatu Jičína směrem do Trutnova. Cokoliv přidejte i vy, vaše postřehy uvítáme buď na telefonu 605 222 007 a nebo nahrání vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce 2 za cenu 109 korun. A to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV My Station.

0: Plus, 2 minuty před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět. Třeba budou o tom, že jsme zase o něco blíž nové přehradě, kterou potřebujeme jako sůl, nebude to zase tempo, které by nám rozhodilo účes, ale přeci jenom. Potom taky Krištof, tak nějak málo tančím a zítra to bude na tanec venku.
1: No tak na tanec v kapkách deště taky trošku, mírně se ochladí, ale opravdu jenom mírně a ochlazení, no to se tomu asi neříká úplně, ale naměříme 24 až 30 stupňů, na horách bude kolem 22.
2: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Naštvaná Daniela Kolářová se pustila do Hanzlíka, kecáš. Konvalinková má jasno, za problémy Oldřicha Kajzera může jeho matka. Dcera Karla Gota pod útokem internetových vtipálků, čím se jí vysmívají. A navíc skvělé recepty na dozlatova vysmažené řízečky. Nový rytmus života právě v prodeji.
3: Dělil za brutální vraždu výjimečný trest. Kriminalisty na Zlínsku zaměstnává intoxikace nezletilé. Tenistka Vondroušová dostala trest kvůli dopingu. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Soud dnes uložil výjimečný trest za brutální vraždu. 25 let vězení udělil Michalu Štrumfovi, který loni v červenci napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Verdikt není pravomocný. 29-letý Štrumfa se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal. Hájil se tím, že ho muž předtím sexuálně obtěžoval. Soudkyně projevům lítosti obžalovaného neuvěřila. Muž si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud. Kriminalisté ve Zlínském kraji řeší intoxikaci nezletilé dívky. Ta minulý týden skončila kvůli neznámé látce na jednotce intenzivní péče. Podle zjištění vyšetřovatelů mohlo jít o syntetický kanabinoid. Policisté zjistili, že látku dívce poskytla její kamarádka. Teď podle mluvčí prověřují další okolnosti. Policie upozornila, že syntetické kanabinoidy mohou mít nepředvídatelné a velmi závažné zdravotní účinky, zejména u dětí a mladistvých. I malé množství může způsobit otravu, ztrátu vědomí, psychické obtíže nebo dokonce smrt. Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o něco blíž. Důležitý krok v dlouho připravovaném projektu udělalo Ministerstvo životního prostředí, které vydalo poslední z celkem 9 stanovisek. Reportérka Eva Panošová zjišťovala, k čemu konkrétně se rezort vyjadřoval. Pěkné odpoledne.
5: Hezký den přeji. Nejvýznamnější z environmentálních stanovisek se týká hlavní stavby přehrady a staveb, které změní ráz krajiny. Další se vztahují k přeložení silnice první třídy vedoucí do zátoru, k výjimkám z ochrany zvláště chráněných druhů nebo přikácení dřevin mimo les. Zahájení stavby je naplánované na podzim příštího roku, hotovo by mělo být v roce 2033. Přehrada má ochránit před povodněmi především zátor a města Opavu a Krnov. Eva Panošová, Rádio Impuls, Nové Heřminovy.
3: Britský premiér Keir Starmer po necelých 2 letech ve funkci rezignoval. Ve funkci zůstane, než vládnoucí lejbristé najdou jeho nástupce.
6: Evidentně dojatý a rozrušený 63-letý Keir Starmer oznámil svou rezignaci krátce po 9:30 místního času před novináři ve sluncem zalité uličce Downing Street. Jeho pád nebyl překvapením. Mezi veřejností byl dlouhodobě nepopulární a lejbristé pod jeho vedením utrpěli minulý měsíc drtivou porážku v místních volbách. Premiérem zůstane do konce letních prázdnin. Hlavním favoritem na uvolněné křeslo je dosavadní manchesterský starosta Andy Burnham. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
3: Tenistku Markétu Vondroušovou čeká dlouhá pauza. Wimbledonská vítězka z roku 2023 dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy maximální možný trest, jako v případě, že by test měla pozitivní. Na svém webu to uvedla Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. 26letá Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že se komisařka německé antidopingové agentury nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci Adams. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
7: No, 4 minuty po 17. hodině. Zdáváme zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. S vámi Petr Brožík.
8: A Renata Kuková. Za chvíli vám řekneme, čím se nesmazatelně zapsal do fotbalové stopy stadion, na kterém naši budou hrát s Mexikem.
7: A teď Krištof, tak nějak málo tančím na Impulsu.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls, 4 minuty před 17:45. Samozřejmě další muzika bude za chvíli. Argema prohrát není žádná hamba, abyste si mohli zaspívat. Sledujeme také aktuální silnice. Agent Papi nám hlásí nehodu a stále je neprůjezdná po ranní nehodě D1. Doprava 007 je tady za 4 minuty. No a sportačka Renča, ta je samozřejmě připravená tady se mnou celé odpoledne. Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu opět nás čeká náš reprezentační fotbálek, tak téma je jasné. Už ve čtvrtek nad ránem od 3 našeho času hrají naši fotbalisté na mistrovství světa. Doslova o všechno.
1: No tak to je pravda, proto mě zarazilo, když jsi řekl fotbálek, jsem si představil takový ten stolní fotbálek. Ono to tak teda někdy vypadá, že to stojí za huby takový, že si to dáš jako u toho 2-3 piva, k tomu, já nevím, tataráček a hraješ fotbálek.
0: Já to používám právě z filmu, nevím, to si asi neviděla, film Postel, že jo, jak tam na ten fotbal říká, ještě, že ten fotbálek, tady si vždycky krásně odpočinu.
1: No přesně, u toho se dá odpočívat, protože tě to tolik nevtáhne. No nic, jasně, máš pravdu, favorit skupiny domácí Mexičan. Ke všemu na jejich ikonickém aztéckém stadionu, kam se vejde mrak lidí, snad 80 tisíc, ale já jsem o tom stadionu chtěla mluvit z jiného důvodu, protože dneska je to přesně 40 let od doby, co tam nezapomenutelný zápas odehrál legendární fotbalista Diego Maradona. Protože tehdy se právě tam, ty se směš, ty už víš, že?
0: Jo, jo.
1: Tehdy se tam hrálo přesně na aztéckém stadionu Mexico City čtvrtfinále mistrovství světa proti Anglii. No a nejdřív to začalo tou rukou, že jo, takže
0: slavná ruka,
1: přesně, ano. Boží ruka, jak řekl, tak to bylo 1-0 pro Argentínu, potom obrovské solo přes půl hřiště, dal další branku, pak po právu se tomu vlastně říká gol století, když mluvil o té ruce, Angličané samozřejmě nesnášeli, nejenom Angličané, ale vůbec po celém světě měl spoustu, jakoby ne, že nepřátel, ale takových těch nevraživců, protože se jim nelíbilo, že to nazval boží rukou, protože to byla ruka jako blázen a to, že to rozhodčí prostě neviděl, no tak... Neviděl.
0: No tak česká reprezentace asi nějaký zásah boží ruky nebo boží moci potřebovala v ten čtvrtek.
1: Jako takhle, kdyby to pomohlo, tak proč ne? Ale já už teda jsem tak skeptická, že nevím, jestli i tohle pomůže snad. Že se mám dát na modlení?
0: No, tak říká se, tonoucí se z té blachytá, že jo?
1: Jo.
0: A říkalo se před 89. vždycky, jo, s pomocí boží a Sovětského svazu.
1: Jo, takhle. Tak, tak Sovětský svaz se nám rozpad, tak teď už jedině andělíčku, můj strážníčku, opatruj jejich dušičku, ať porazí Mexiko, ať postoupíme dál. A to je celý, no, já už toho víc asi neumím.
0: Jako matematika je jednoduchá, no, 3 body a minimálně 3-0 vyhrát.
1: Ježiš, tak teď mě úplně pobavil. No tak nic, říkala jsem si, že...
0: Nová rubrika Vtip týdne.
1: Přesně tak ten se podařil. Leskáme Péťovi a my jsme postoupili do další fáze mistrovství světa.
0: Uvidíme ve čtvrtek.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: 6-kilometrová šňůra je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav a 4-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Agent Papy hlásí nehodu. Papy, kde pak se bouralo, co tam je?
1: Pozor, v Mostě, u muzea, na kruhovém objezdu, nákladní auto s osobákem, je to se zraněním, takže opatrně, průjezdnost oslabená. Čau a šťastnou cestu.
0: Díky za to info, dobře dojďte a jestli víte o něčem dalším, tak to dejte vědět i ostatním, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už všichni máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: Polední impuls a nebojte, další česká muzika za vámi letí co nevidět. Budou to Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh. A my máme od vás taky rádi spoustu radostných příběhů. Máme na to dva skvělé experty, Martinu Kroa a Míšu Ransdorfa. Právě Michal Ransdorf se dneska zajímal o lidi, které nedokážeme odmítnout. Třeba když po nás někdo něco chce.
1: Jo, takhle, no, takhle o lidi. On se zajímal o to, koho nedokážeme odmítnout.
0: Ano, nemusí to být člověk v podstatě.
1: Přesně, protože když si viděl někdy nebo zažil, kdo má psa, co znamenají psí oči, tak já stokrát řeknu, nedám ti šunčičku, no a pak stejně mě vždycky kousek šunčičky pro něho zbyde, jo, vys dnešní snídaně.
0: Já znám jednoho člověka, ten má taky psí oči, jo, a ten vždycky napíše, dáme jedno a neznáme se, jako rozumně jedno pivo, a taky nedokážu říct ne.
1: No prosím tě, vidíš, ty oči dělají svoje fakt teda.
0: A co vy, to se dozvíme za chvilku.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Kořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: odpolední impuls. Za chvíli taky impulzovec krabička, tam skupina Olympic, 8. den. Olympic budete mít už 17. října na jubilejním 10. českém mejdanu s impulzem. Teď ale pojďme za vašimi radostmi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
2: Naším expertem na radost je Michal Ransdorf a ten se zajímal o lidi, které nedokážeme odmítnout. Prostě co jim na oči vidíme, to pro ně prostě uděláme.
3: Komu nikdy nedokážete říct ne?
4: Karlovi nikdy neřeknu ne. On mě pozve na pivo nebo někam, nikdy mu neřeknu ne.
5: Svému psovi, když po mně chce pomozek. Sedne si vedle mě a dělá psí oči.
3: Komu nikdy nedokážete říct ne?
6: Když je potřeba sudej hráč na fotbal, aby nás bylo akorát, tak to já vždycky jdu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Hudební impuls, další česká muzika za chvíli. Michal David a jeho Perpetuum mobile. My sledujeme taky aktuálně silnice. Dobrá zpráva přichází zde jedničky z toho 254. kilometru, ale zase pro změnu tady máme čerstvou nehodu v Praze. Doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: My jsme už několikrát říkali, že tady poslední školní týden, nejenom ten, je tady taky poslední týden naší legendární hry. Halo, tady Impulzovi. Nemusíte se bát, takhle není to úplně poslední týden celé hry, celé soutěže, ale tady tohoto kola, ve kterém můžete každé všední ráno vyhrát až 100 000 korun. Musíte se samozřejmě správně zapojit, pak správně reagovat, ale ne vždycky tohle stačí.
0: To je pravda, ten krůček je potřeba udělat do čtvrtka do 15 hodin, buď se registrovat na www.impuls.cz v naší žluté aplikaci, anebo prostřednictvím prémiové SMSky. No a když už vám zavolají ráno Impulzovi, jako třeba dneska posluchačce Monice, tak uděláte i ten další krůček, řeknete správné heslo, ale pak se točí tím kolem a může se stát. Tam je jedno jediné políčko, které se jmenuje Smolík.
1: To je to, o čem jsem mluvila. Ne vždycky stačí, že řeknete správné heslo.
0: Dneska se to stalo Monice.
2: Nedá se jim dělat.
0: Bohužel nám tam dneska padnul a je to prostě smůla, je to přesně vedle základu, ale bohužel.
2: Nedá se jim dělat.
0: Nedá, Moniko, přitom takhle krásně jste se radovala, jako nikdo dlouho před váma. Máte aspoň štěstí v lásce?
2: No, snad jo.
0: Tak jo, to je strašně důležitý. Díky, že jste s náma hrála. Zapojte se, možná právě vás dělí od výhry jeden telefonát a jedno správné heslo. Halo, tady Impulzovi. A tento pátek na vysvědčení budeme někomu z vás volat úplně naposledy v tomto kole. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: 17.45 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme hnedka dobrou zprávou, ta přichází z D1. Po té noční nehodě kamionu z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru byla nehoda odklizena a dálnice je průjezdná. Dál ve směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 218 a 196. Podobná situace je i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru, takže pevné nervy. 3-kilometrová šňůra je teď na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Cvitav. A ucpaná je i silnice 33 na průtahu náchodem od Polska. A pojďme k hlavnímu městu. Tady v Praze regulují provoz v Blance. Očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Povltavské, Dobřížské a nebo Radlické. Dopravní omezení vás zpomalí na silnici číslo 4 na výjezdu z Prahy do Strakonic ve Strakonické ulici u Zbraslavy. Na Pražském okruhu zpomalíte v obou směrech před Ořechem. A ještě čerstvá nehoda, ta se stala v Praze v Dobřížské. Profíci z Global Assistance tady vidí nehodu dvou osobáků v ulici směrem od Barandovského mostu, tady v té Dobřížské. Dávejte pozor, ať se v pohodě všichni dostanou i v tom počasí domů. Cokoliv víte, zavolejte buď na 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
2: No a dneska od nás všechno, za chvilku nás vystřídá Petr Berka, takže se budeme těšit zase zítra.
4: Jasně.
2: Ve stejné sestavě.
4: Péťu za Péťu. Protože Vláďa Jaroš jezdil s úsměvem pro ty, kdo čekali Vláďu Jaroše, oni si to takhle šérujou s Petrem Berkou.
2: Tak, poslouchejte Impuls, mějte se dobře.

0: tomhle letním počasí vypalovačky ve stylu reggae prostě přijdou vhod, co si budem. To byly na Impulzu UB40 a za chvíli už zase prostor pro českou muziku. Po zprávách s Honzou Vargou na Impulzu Helena Vondráčková, tak zůstávejte a poslouchejte a poslechněte si taky, jak bude zítra. Zítra čekáme lehčí ochlazení, ale opravdu lehčí. Ráno polojasná mlhy, během dne už budou mraky přibývat a mohou se tvořit přehánky a bouřky a bude to určitě v té jihozápadní polovině Čech a na jihozápadě Moravy. Večer se pak vyčasí, no a teploty zítra mezi 24 až 29, kdežto na jižní Moravě teploměr ukáže 30 a na horách 22.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Meteorologové varují před bouřkami, vláda odřízla prezidenta Pavla ze summitu NATO a policie řeší napadení záchranářů. Je 18 hodin, u zpráv zdraví Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Meteorologové i dnes varují, že v Česku hrozí až do 22. hodiny silné bouřky. Výstraha platí pro většinu republiky, včetně Prahy. Spozornět by měli hlavně lidé na Plzeňsku, kde podle předpovědi stále hrozí úplně nejsilnější bouře. K tomu všemu zůstává i varování před velkým horkem. Při bouřkách si dávejte pozor na kroupy, blesky, silný vítr, který může lámat větve, a na přívalový déšť, protože voda může rychle zatopit sklepy nebo podjezdy. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
3: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
2: Řidiči by se ke kraji silnice měli stavět už ve chvíli, kdy výjíždí do fronty stojících aut. Správně vytvořená záchranná ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu. Opoziční politici ostře útočí na Babišovu vládu. Ta zakázala prezidentu Petru Pavlovi jet na červencový summit NATO do Ankary. Česko tak na vrcholné schůzce zastoupí jen premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí a obrany. Podle opozice jde o úbohou a pomstychtivou politiku, která navíc porušuje ústavu, protože prezident je vrchním velitelem armády a má stát reprezentovat navenek. Celý spor vznikl kvůli tomu, že prezident dříve odmítl jmenovat ministra za stranu motoristé. Premiér Babiš sice tvrdí, že o žádnou pomstu nejde a vláda jen hlídá rozpočet na obranu, ale to opozici nestačí. Sám Petr Pavel se k celé kauze vyjádří zítra a ve hře zůstává i podání ústavní žaloby. 37-letý opilý muž, který před týdnem ve Vysokém Mýtě zaútočil baseballovou pálkou na sanitku, čelí obvinění ze 3 trestných činů. Agresor s téměř 2 promile alkoholu napadl posádku záchranářů, která se před ním musela zamknout uvnitř vozu i s jeho zraněnou partnerkou a malým dítětem. Chlap pak pálkou rozmlátil okna sanitky a padající střepy zranili přítomné zdravotníky. Útočníka hned na místě zadržela přivolaná policejní hlídka. Teď mu hrozí výtržnictví, poškozování cizí věci a nebezpečné vyhrožování. Pokud mu soud vinu prokáže, může jít za mříže až na 3 roky. Americký Dallas zasáhla Messimánie. Argentinský hvězdný útočník Lionel Messi stále patří k největším tahákům na právě probíhajícím fotbalovém mistrovství světa. Přímo z dějiště turnaje to potvrzuje kolega David Čermák z Mladé fronty Dnes a z pravodajského portálu iDnes.cz.
4: Obvykle tu na ulici potkáváte lidi v kovbojském oblečení, v kloboucích, kožených kalhotách a špičatých botách. V posledních dnech se ale Dallas mění a jak v okrajových částech, tak v centru mezi mrakodrapy se čím dál častěji míhají modrobílé dresy. Hlavně ty s desítkou na zádech, která v argentinské reprezentaci stále ještě patří Lionelu Messimu. 39-letý fenomén hraje zřejmě poslední mistrovství světa, proto na jeho fanoušky narážíte na každém kroku. V obchodech, restauracích nebo u památníku prezidenta Kennedyho. Tam klidně vlezou do silnice a fotí se přesně v místě, kde před 63 lety osudný výstřel zasáhl cíl. Z Dallasu David Čermák, Mladá fronta Dnes.
2: Další zajímavosti z amerického šampionátu najdete ve speciálu na portálu iDnes.cz. A jsme na konci, s vámi je dál Petr Berka.
5: Díky, Honzo. Tak a budu vaším podvečerním společníkem na cestách nebo tam, kde ladíte rádio. Třinec byl dneska cílovou destinací projektu Jezdíme, zkusíme, jak to dopadlo. Dozvíte se v našem večerním nebo podvečerním vysílání. Tak hezký poslech vám všem.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia.

0: Česky selhání, Radio Impuls, ano, jsme s vámi a za chvíli zase žijeme českou muzikou. Verona a ještě dál také Michal Hruza a další. No a co silnice? Tak na vás, agenty 007, určitě nezapomínáme. Problémy máme například na D1 ve směru od Vyškova na Brnu a jsou další a další. Tak vydržte, podrobnosti chystáme do dopravy za 3 minuty.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

Brna po D2 a tady se do kolony vyjíždí na 11. kilometru. Na Karvinsku na průtahu Petřvaldu v Ostravské ulici bourala dvě osobní auta. Více jak dvoukilometrové zdržení čekejte na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru Ocvitav a tříkilometrovou kolonu vidíme také na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. No je toho stále dost na našich silnicích, tak připomenu možná to, co už dávno víte. Telefon 605 222 007 nebo žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls. Mějte pohodovou cestu, vysílejte s námi a poslouchejte za moment Verona a tohle už je švédská legenda jménem ABBA. Dobrý večer!

0: Taky vás asi hned napadla nejslavnější filmová láška. Bony, Bony, chcete nějaký Bony, Bony? Ano, to jsou Frankie Goes to Hollywood na Impulzu a za chvíli jdeme dál. Impulzovic krabička, to bude záležitost Haničky písničky, ale ještě předtím Michal Hruza. Není každý den posvícení a myslím, že naše posluchačka Monika by mohla vyprávět. Ráno se správně ohlásila, ale pak to přišlo, vytočila si smolíka. No, pojďme si to v rychlosti dnešní ráno připomenout.
1: Nedá se nic dělat.
2: Bohužel nám tam dneska padnul a je to prostě smůla, je to přesně vedle základu, ale bohužel.
1: Nedá se nic dělat.
2: Nedá, Moniko, přitom takhle krásně jste se radovala jako nikdo dlouho před váma. Máte aspoň štěstí v lásce?
1: No, snad jo.
2: Tak jo, to je strašně důležitý. Díky, že jste s náma hrála.
0: Tak takhle to dnes probíhalo u Impulzových a probíhat bude zase zítra, takže pokud máte poslanou registraci, tak se může stát, že vám po ránu zazvoní telefon a v takovémto případě asi víte, jak se zachovat. No prostě zvedat telefony větou halo, tady Impulzovi. Přesně tak to musí být a nejinak, protože byste nevyhráli vůbec nic. Základem je 10 000, ale na kole štěstí to může být až 100 000 korun. Máte ještě čas do čtvrtka se do hry přihlásit www.impuls.cz nebo přes žlutou mobilní aplikaci a pak taky prémiovou post zprávu za 9 korun. Vše najdete pohodlně na impuls.cz a nezapomeňte, tak učinit do čtvrtečních 15 hodin, pak registraci ukončíme a v pátek naše ranní radinka bude volat naposledy a v tomhle kole halo tady Impulzovi. Takže poslední týden před námi, držím palce, ať to vyjde třeba zítra od 5 do 9.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: A ví si dvě kámošky, jedna říká, hele, kam podletíte letos na dovolenou? A ta druhá říká, no asi půjdeme do Řecka s manželem. No a víte kam přesně? No ještě úplně nevíme. Manžel chce jet na Lesbos a já na Pindos.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Objevte magický svět Energylandie. Světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Riem na Impulzu a za chvíli slíbená Hana Zagorová v Impulzově z krabice v pondělí 22. června. Za 5:45 to ale není důležité. Důležitá je radost s naším týmem, jezdíme s úsměvem a dneska jezdil kolega Vláďa Roš, který vyrazil do hokejového Třince. No a jak tam pochodil, tak to nám řekne Vláďa právě teď ve vysílání Rádia Impuls.
1: Ahoj, zdravíme ještě jednou do vysílání, pojďme ukončit dnešní projekt Jezdím s úsměvem. Dneska jsme vyrazili do hokejového Třince, což byla jedna z nápověd. Jako první tam s aplikací OMV MyStation byl posluchač Pavel, který si mohl tudíž vybrat svou odměnu. Byla to káva Viva na měsíc zdarma, takže bude spoustu kafíček na cestách i ve svém volném čase, pracovním čase. Prostě gratulujeme, Pavle. No a teď si můžete také vybrat odměnu vy, respektive v tomto týdnu se opět setkáme na dalším místě. Bude to ve středu, zítra den volna a ve středu se někde potkáme po republice. Těšíme se na vás, mějte u sebe aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Radio Impuls, jezděte s úsměvem, třeba si natankujete na rok zdarma nebo budete mít kávu Viva na měsíc zdarma. Ve středu na viděnou a naslyšenou.
0: Díky, Vláďo, jedeme dál.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: česká klasika, prosím pěkně, Hana Zagorová, Proč nejsi větší na Radio Impuls a další největší český hit zase za hodinu přibližně ve stejný čas. To ale neznamená, že už žádnou češtinu neuslyšíte, ba naopak, po dopravě za pár minut se přidá v našem playlistu i Miraj, tak si určitě počkejte, no a v dopravě doporučuji taky zůstávat a v těsné blízkosti Impulzu přiblížíme problém, který máme stále na dálnici D1, je to kolona od Vyškova směr Brno, konkrétně 196. kilometr. Podrobnosti za 2 minuty, jsme Impuls.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme v tom s vámi, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a na telefonu už je z profíků Lenka Roštoková z Global Assistance. Leni, vítej ve vysílání.
2: Ahoj Peťo, hezký večer. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 7. kilometru. Navíc v omezení před Brnem na 1. kilometru bouralo nákladní auto s osobním. Na příjezdu do Prahy z Chomutova v Lipské ulici za sjezdem na letiště probíhá vyšetřování nehody a kolona má přes kilometr. A nehoda komplikuje dopravu v Praze v ulici k Barandovu ve směru z centra u křižovatky Slamačovou ulicí, kolona od teras. Z Global Assistance, Tenka.
1: 605 222 007 pro případ jakéhokoliv doplnění z vaší strany nebo žlutá mobilní aplikace. Tak a jdeme dál, snad s úsměvem a s českou muzikou. Za chvíli Miraj a Volám a teď prostor pro jednu známou devadesátku. Nick Kamen, Promise Myself.

0: Blondý nás doprovodili do dalších zpráv na rádiu Impuls Honzou Vargou a aby naše zpravodajství bylo komplet, začneme počasím a po zprávách už zase volme doprava jako první duet Petr Hapky a Jana Kirchner Budeme lehkázem. Tak zítra začne úterek se sluníčkem na obloze, ale během dne oblačnosti bude přibývat a během dne hlavně na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy budou zastížení přehánky i bouřky. Večer se pak vyjasní všude a teploty naměříme někde mezi 24 až 29 stupni. Na jižní Moravě nejtepleji až 30, na horách 22.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Středočeská města uklízejí po víkendových bouřkách. Pád parašutistů vyšetřují policisté jako nedbalost a Penny dostal pokutu. Zprávy v 19 hodin přináší Honza Varga.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami teď dělníci narychlo opravují utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za dva dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu dva lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Úleva na sociální pojištění míří hlavně na ty nejmenší živnostníky. V našich Impulzech Honzy Benešovského to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal. Živnostníci platící minimální měsíční zálohy ušetří víc než 700 korun. Platit tak budou od července 5005 korun. Podle Nesrovnala na sociálním ušetří také živnostníci platící takzvanou paušální daň.
6: V tom prvním nejnižším pásmu původně platili 9984 korun a teďka se to sníží na 9160.
4: Změna je platná retroaktivně od letošního 1. ledna. Přeplatky na sociálním pojistném se živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody sami nesníží. OSVČ v režimu paušální daně si můžou o přeplatek snížit budoucí zálohy. Kriminalisté vyšetřují včerejší nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich teď bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami a blížící se mraky byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Pro firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodávali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
7: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most tak lemuje kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla Gétova lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: strašně asijské, to je velký problém, který se dostává do Evropy a starosti mají hlavně včelaři, ale i včely. My si o tom problému budeme povídat s naším zpravodajem z portálu iDnes.cz a bude to hodně zajímavé povídání. Teď už ale hrajeme česky. Petr Hapka, Jana Kirchner.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás.

0: Jsme Impuls Radio a žijeme českou muzikou. Pavel Vítek a za okamžik taky v programu hned dvě mouchy jednou ranou. To bude Petr Kotwald a Standa Hložek s Bílou královnou a ne mouchy, nýbrž strašně asijské nás budou zajímat ve vysílání, jak už bylo řečeno, ale až po půl osmé. Mnohem dříve uslyšíte dopravu 007 a tady se zaměříme s vámi na problémy na D1. Jedete-li z Vyškova na Brno, tak si zde počkáte a počkáte si vlastně i na D2. A máme toho mnohem víc na Impulzu v dopravě 007 za malou chvíli. Zůstávejte stále dobře naladěni.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Pojďme na dopravu, přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 210. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru, tak pozor, no a v Olomouci v ulici IP Pavlova u křižovatky s Vojanovou srazilo osobní auto cyklistu a provoz je částečně blokovaný. A ještě jedna informace, na Orlickou Ústecku u Lanšperka ve směru na Letohrad se srazila 3 osobní auta, tak opatrně. Buďte na svých cestách i při pondělku mimořádně opatrní, 605 222 007 a můžete volat, a můžete namlouvat hlasovky na dvě kliknutí přes žlutou mobilní aplikaci, a která vlastně nevyžaduje postažení nějaké ověření mailu nebo něco takového, jak je zvykem. Stahujte z Google Play nebo z App Store, jsme Impuls a žijeme českou muzikou za chviličku. Slíbení Petr Kotwald, Standa Hložek, teď Adele.

Někteří cestují za prací, někteří domů a Ace of Base na impulzu do romantiky. No tak pojďme dál a vlastně taky budeme cestovat. Co si budeme, prázdniny za rohem a s prázdninami u nás na impulzu budeme výletit každý den. I vy můžete zažít české prázdniny. Čekají na vás zajímavá místa, speciality na talíři. Budou to i místa, která jsou běžně nepřístupná a my se tam podíváme s vámi. Budou to i jednotlivé kraje a řekneme, čím jsou jedinečné a co rozhodně navštívit. No zkrátka dobře, toho bude opravdu dost. Vy české prázdniny zažijete s námi a možná zjistíte, že vlastně cestovat nemusíte za krásami přes celou zeměkouli a stačí se trochu porozhlédnout u nás a zažít opravdové české prázdniny s námi, s Impulzem. A cestujeme dál na Impulzu taky na Slovensko, protože žijeme českou, ale i slovenskou muzikou. A tohle jsou pode mnou Eláni a jejich parádní výtvor nazvaný Znova sama dotkni. Pokud

0: Ricky Martin na Impulzu a jedna fotbalová, byť z trochu dřívější doby, tuším, že to byl rok 1998 a to byla sladká Francie, když tak mě opravte, já si vzpomínám špatně, 3-0, Francouzi vyhráli a pak se slavilo dlouho, dlouho. No tak se ptám, koho vidíte letos z Mexiku s titulem pro šampiony. No zatím spekulace, typovačka, ale pojďme dál, protože za chviličku Impulzovi z krabička, tam vidím Karla Gota a taky áziští sršni, kteří dobývají Evropu. Špatná zpráva, to podle zpravodajského portálu iDnes.cz může být pro včelaře i samotné včely. Ty jsou pro invazní druh z Asie jednoduchá kořist.
1: Hmyzí imigrant se naučil naše nosičky pilu lovit přímo u jejich úlů. Třeba na zlikvidování jedné stovky francouzských včelstev stačilo za rok 66 hnízd sršně asijské. Včelařka monitorující invazní druh Helena Proková v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz řekla, že naše včela nemá v souboji proti asijským sršňům šanci.
2: Ako ta včelka přichází na nožičkách, má pel alebo má nektar, tak ona musí zpomalit, když letí do úla. A vtedy oni chňapnou.
1: Asijští predátoři na rozdíl od našich včel neroznáší pyl. Našim opylovačkám navíc hatí rozmnožování. Proková varuje, že zabijácký sršeň může citelně poničit celý náš ekosystém.
2: Přestaňte mať tolko kvitnucích rastlín, je to problém pre ovocie zeleninu, protože tam ty opylovači jednoducho chýbají. Tím pádem máte nižší úrodu, méně kvalitnou.
1: Sršeň asijská se Evropou nešíří sama. Často se totiž vozí jako černý pasažér na karoseriích kamionů, autobusů nebo v kontejnerech se zbožím. Rozhovor o hmyzí invazi si poslechněte v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tohle jsou prostě hotové poklady, co dala česká muzika. Karel Gott a Jence Hádej v Impulzovic krabičce. Máme tu pro vás do osmičky ještě i Pavla Haberu s kapelou Tým a česky a slovensky celou noc v našem vysílání. Tak ať už pojedete nebo budete pracovat, rádi vám budeme dělat společnost dneska v noci. Za chvíli je 7:45, přesně řečeno za 4 minuty a už chystáme také dopravu 007. Tady se podíváme na bouračku, stala se na sedmičce na trase z Prahy do Chomutova za Třebízí. Podrobnosti za chvíli.
1: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
2: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Přivážíme z profíky nejrychlejší dopravní informace z celého území Česka. Lenka Roštoková z Global Assistance už je na telefonu. Leně, zdravím tě, dobrý večer, ahoj.
3: Ahoj Peťo, hezký večer. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova vás zdrží nehoda za Třebízí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte možné zdržení před 196. kilometrem, ucpává se nárazově pravý pruh. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 37 ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice mezi Dlouhým a Odbočkou na Vysočinu pracují silničáři, projíždí se Kivadlově a doprava tam zpomaluje. A v Praze ve Zlíchovském tunelu směrem na Barandovský most bourala dvě osobní auta, už je slabý provoz a kolona se netvoří. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, díky. Přejeme všem našim agentům 007 šťastnou cestu. Doražte co nejrychleji, ale s úsměvem do cíle, anebo si odpočiňte a zůstávejte s námi na Impulzu. Za chvilečku Tým, reklama na ticho.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z možná last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: večer s Impulzem na vlnách Rádia Impuls, krátce před 20. hodinou. Česky a slovensky žijeme každý večer, každou noc. Tu dnešní nevíme, jak zůstávejte, ať už musíte vydělávat nebo nás sledujete na cestách. Honza Varga už naproti, to bude zpravodajský Impuls, tak začneme teď pohledem na úterní oblohu. Počasí zítra po ránu a dopoledne ještě slunečné, ale pak se to bude zatahovat a čekáme přehánky, bouřky. Nejpravděpodobněji se vyskytnou dle meteorologů na jihozápadě Čech a na jihozápadě Moravy. Teploty v maximech 24 až 29, ale na jižní Moravě až tropických 30 a na horách 22.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
8: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Schválila usilování o projekt AI Gigafactory. Zemřel hudební producent Clive Davis a tenistka Vondroušová dostala stopku. Je 20 hodin a se zprávami je tu Honza Varga.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Ano, Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun, většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Prezident se summitem Severoatlantické aliance ostrouhá. Vláda na vrcholnou akci NATO v Ankaře Petra Pavla nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš, předseda vlády tvrdí, že je to z praktických důvodů. Prezident Pavel už dříve avizoval, že v případě odmítavého vládního postoje podá kompetenční žalobu. K aktuálnímu rozhodnutí kabinetu se Pražský hrad vyjádří zítra. Premiér Babiš k podání žaloby nevidí důvod.
12: Si ani nemyslím, že by jsme měli náš vztah řešit nějakou žalobou. Mně to smysl nedává. Tady zkrátka jde o summit, který je velice specifický a asi nebude moc příjemný pro naši zemi, ale my máme tu zodpovědnost za to, aby jsme obhájili tu naši pozici.
10: Babiš odmítá, že by bránili prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Premiér zopakoval, že vláda Petra Pavla schválila třeba do čela delegace na valné shromáždění OSN. Ve vlacích přibývá lidí jezdících po Plzni. Cestují jen mezi městskými čtvrtěmi. Do budoucna by měly přibýt další zastávky.
13: Krajský organizátor veřejné dopravy vlaky stále víc začleňuje jako veřejnou dopravu ve městě. Mezi nejvytíženější zastávky patří Plzeň Jižní Předměstí, Plzeň Zastávka a Slovany. Ve městě se počítá s dalšími, které doplní stávajících 13. Nejblíž k realizaci mají 3 na trati do Klatov. Ta Doudlevecká by se měla přesunout na druhou stranu mostu pod Borský park. K železničnímu mostu přes silnici od Valchy do Litic je plánovaná zastávka Valcha Černý most. Třetí má být Lhota. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
10: Ve věku 94 let zemřel legendární americký hudební producent Clive Davis. Patřil k nejvlivnějším postavám světové hudby. Oznámila to jeho rodina s tím, že Davis skonal ve svém bytě na Manhattanu. Za svou více než 60-letou kariéru dokázal objevit a nastartovat hvězdy jako Whitney Houston, Alicia Keys nebo Janis Joplin. Spolupracoval ale i s dalšími ikonami, mezi které patřil Bruce Springsteen, Carlos Santana nebo Billy Joel. Podle hudebních kritiků odešel vizionář, který svými instinkty doslova vytvořil soundtrack pro několik generací posluchačů. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas. Navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26-letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
11: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer. Ceny paliv se zítra promění. Maximální ceny pohonných hmot určované státem se změní, ale pouze o jednotky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 7 haléřů na 36 korun 54 haléřů za litr. Benzín naopak o 9 haléřů zdraží. Litr budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do konce měsíce. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou z Braslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
2: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
1: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. Hlavní město Praha převezme od Prahy 5 stavbu nové základní školy v rozvíjející se čtvrti Smíchov City. Městská část nemá na realizaci projektu za 1,6 miliardy korun dostatek peněz. Moderní areál pro 580 žáků nabídne kromě učeben také sportoviště, zázemí pro volný čas a bytový dům pro zaměstnance. Praha 5 sice už dříve zajistila stavební povolení, samotnou výstavbu ale zaplatí magistrát, který výměnou získá dvě budovy ve Vltavské ulici pro střední školy. Po dokončení se nová základní škola vrátí do zprávy Prahy 5. Projekt reaguje na kritický nedostatek školních míst v metropoli. V samotné nové čtvrti má v budoucnu bydlet až 3300 lidí. Termín otevření zatím ale není stanovený. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Česko-Lipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
3: Samozřejmě řízení výjezdové základny tady v Novém Boru tam výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
1: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Argentinský fotbalista Lionel Messi se stal historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. V dnešním zápase proti Rakousku dal svůj 17. gól na šampionátech a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Kloseho. Messi sice nejdřív v první půli zahodil penaltu, ale v 38. minutě už poslal obhájce titulu do vedení. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví pozítří 39. narozeniny a turnaj v Americe ho zastihl ve skvělé formě. V úvodním duelu proti Alžírsku totiž stihl dát hattrick a dnes si připsal i rekord 28. start na mistrovství světa. Navíc se stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, který dokázal skórovat v 6 zápasech na světovém šampionátu za sebou. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti, objeví se i přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radost ze života.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen schopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: Cože? Kolik je?
1: Go!
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínají zprávy s Honzou Vargou na Impulzu. Do péče o duševní zdraví Čechů půjde v příštích 4 letech přes 10 miliard korun. Vláda schválila nový národní akční plán, protože počet lidí s psychiatrickou diagnózou u nás dlouhodobě roste. Peníze mají jít na posílení prevence, investice a rozvoj center duševního zdraví, která pomáhají pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Nový plán se zaměří hlavně na cílenou pomoc pro děti a dospívající, u kterých psychických problémů po pandemii výrazně přibylo. Stát si od investice slibuje i snížení ekonomických ztrát, protože duševní nemoci jsou u nás nejrychleji rostoucí příčinou přiznání invalidních důchodů. Na lepší koordinaci celého systému bude nově dohlížet psychiatrička Dita Protopopová. Liberecký kraj z funkce odvolal ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Její konec už týdny požadovali studenti, učitelé i rodiče. Radní o tom rozhodli v tajné volbě na mimořádném zasedání kvůli dlouhodobým sporům, chaosu a demonstracím, které ve škole vypukly po zavedení jejich novátorských metod a propuštění oblíbených učitelů. Gymnázium teď dočasně povede ředitel druhého Jabloneckého gymnázia Tomáš Hofrichter, který chce situaci co nejdříve uklidnit a odmítá jakékoliv debaty o sloučení obou škol. Podle hejtmana Martina Půty není odvolání hodnocením odborné práce ředitelky, ale nezbytnou reakcí na vyhrocenou situaci. O novém stálem vedení školy rozhodne podzimní konkurs. Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o něco blíž. Důležitý krok v dlouho připravovaném projektu udělalo Ministerstvo životního prostředí, které vydalo poslední z celkem 9 stanovisek. Reportérka Eva Panošová zjišťovala, k čemu konkrétně se rezort vyjadřoval.
4: Nejvýznamnější z environmentálních stanovisek se týká hlavní stavby přehrady a staveb, které změní ráz krajiny. Další se vztahují k přeložení silnice první třídy vedoucí do zátoru, k výjimkám z ochrany zvláště chráněných druhů nebo přikácení dřevin mimo les. Zahájení stavby je naplánované na podzim příštího roku, hotovo by mělo být v roce 2033. Přehrada má ochránit před povodněmi především zátor a města Opavu a Krnov. Eva Panošová, Rádio Impuls, Nové Heřminovy.
3: 3 mrtvé a 3 zraněné si vyžádala střelba v kanadské čtvrti v Montrealu. Mezi oběťmi je jeden policista, civilista a také samotný podezřelý útočník. Policie na místě zasahovala od 11:30 dopoledne tamního času a hned po incidentu vyzvala obyvatele čtvrti, aby vůbec nevycházeli ze svých domovů. Další 3 lidé, včetně 2 policistů, skončili se zraněními v nemocnici. Vedení montrealské policie už vyjádřilo hluboký zármutek nad ztrátou kolegy v aktivní službě a upřímnou soustrast rodinám slala na sociálních sítích také starostka města. Americký Dallas zasáhla Messimánie. Argentinský hvězdní útočník Lionel Messi stále patří k největším tahákům na právě probíhajícím fotbalovém mistrovství světa. Přímo z dějiště turnaje to potvrzuje kolega David Čermák z Mladé fronty Dnes a z pravodajského portálu iDnes.cz.
5: Obvykle tu na ulici potkáváte lidi v kovbojském oblečení, v kloboucích, kožených kalhotách a špičatých botách. V posledních dnech se ale Dallas mění a jak v okrajových částech, tak v centru mezi mrakodrapy se čím dál častěji míhají modrobílé dresy. Hlavně ty s desítkou na zádech, která v argentinské reprezentaci stále ještě patří Lionelu Messimu. 39-letý fenomén hraje zřejmě poslední mistrovství světa, proto na jeho fanoušky narážíte na každém kroku. V obchodech, restauracích nebo u památníku prezidenta Kennedyho. Tam klidně vlezou do silnice a fotí se přesně v místě, kde před 63 lety osudný výstřel zasáhl cíl. Z Dallasu David Čermák, Mladá fronta Dnes.
3: Další zajímavosti z amerického šampionátu najdete ve speciálu na portálu iDnes.cz. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

když se vaří předvařená rýže, na prsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo svá...

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku a

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Víkendové bouřky napáchaly v Česku obrovské majetkové škody. Pojišťovny je už teď odhadují na desítky milionů korun a počítají s tisícovkami nahlášených případů. Nejvíce zasažené jsou střední a západní Čechy. Nejhorší situaci hlásí pojišťovny v okolí Příbrami a Říčan. Lidé nejčastěji oznamují zničené střechy, vytopené sklepy, potlučené skleníky od krup a stromy popadané na auta. Hasiči museli kvůli velké vodě a vichřici o víkendu vyjet k rekordním 300 zásahům, z nichž většina byla právě na středočeských silnicích a zahradách. Likvidátoři škod už sice vyrazili přímo do terénu, ale konečný účet za víkendové řádění počasí bude jasný až v následujících dnech, protože bouřky mají v zemi hrozit až do středy. Úleva na sociální pojištění míří hlavně na ty nejmenší živnostníky. V našich Impulzech Honzy Benešovského to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal. Živnostníci platící minimální měsíční zálohy ušetří více než 700 korun. Platit tak budou od července 5500 korun. Podle Nesrovnala na sociálním ušetří také živnostníci platící takzvanou paušální daň.
2: V tom prvním nejnižším pásmu původně platili 9984 korun a teďka se to sníží na 9160.
1: Změna je platná retroaktivně od letošního 1. ledna. Přeplatky na sociálním pojistném se živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody sami nesníží. OSVČ v režimu paušální daně si můžou o přeplatek snížit budoucí zálohy. Slovenská policie vyšetřuje nedělní tragickou smrt 24-leté lukostřelkyně a dvojnásobné olympioničky Denisy Hurban-Baránkové jako zabití a ublížení na zdraví. Úspěšná sportovkyně podlehla v nemocnici těžkým zraněním po bizarní nehodě na bratislavském sídlišti Petržalka. Hasiči tam odklízeli strom padlý na kapotu luxusního auta a požádali řidiče, aby s vozem kousek popojel. Šoférovi se ale auto se zařazenou zpátečkou vymklo kontrole, přelétlo obrubník, převrátilo se a smetlo Baránkovou společně s 11-letou dívkou. Mladá Slovenka, která pro svou zemi vybojovala historické medaile na mistrovství Evropy i světových hrách, utrpěla kritická zranění, kterým i přes maximální snahu lékařů podlehla. Formule českých studentů chce dobít Polsko. Tým z pražského českého vysokého učení technického vyráží srovnací cíly v úsporné jízdě na evropském ekomaratonu. Auto s díly vytisknutými na 3D tiskárně představuje člen studentského týmu David Rothbauer.
3: Spadáme do té elektrické kategorie, takže my jedeme na baterku. A největší vylepšení oproti minulému roku je naše vlastní baterka.
1: Baterie vyvinutá na českém vysokém učení technickém je výrazně lehčí než běžný článek. Auto tak studentský vývojářský tým zbavil přebytečné hmotnosti. Formule váží jen 25 kg. Novým trenérem fotbalové Karviné se stal 44-letý Roman West, který na lavičce střídá odcházejícího Marka Jarolíma. Vůbec ale není jasné, jakou soutěž bude slezský klub pod novým koučem vlastně hrát. Etická komise fotbalové asociace totiž před týdnem Karvinou kvůli ovlivňování zápasů vyloučila z první ligy a navíc jí udělila rekordní pokutu 10 milionů korun. Vedení klubu se proti trestu okamžitě odvolalo a na definitivní verdikt odvolací komise se stále čeká. Karviná sice nechyběla při nového ročníku nejvyšší soutěže, ale její prvoligová budoucnost zůstává i po příchodu nového trenéra obestřená velkou nejistotou. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti, objeví se přehánky i bouřky, zejména na jihu země. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
8: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
10: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami dělníci narychlo opravovali utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí také vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za dva dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu dva lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou z Braslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
12: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
11: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
13: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most takhle mu je kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla Gétova lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
11: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas, navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26letá hráčka hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jižní části našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
10: Radio Impuls. Radost ze života.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně je.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede, poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun. Většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologii. Logickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Kriminalisté vyšetřují nedělní nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami. A blížící se mraky prý byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
7: Samozřejmě řízení výjezdové základny tady v Novém Boru nám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
6: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Ve vlacích přibývá lidí jezdících po Plzni. Cestují jen mezi městskými čtvrtěmi. Do budoucna by měly přibýt další zastávky.
8: Krajský organizátor veřejné dopravy vlaky stále víc začleňuje jako veřejnou dopravu ve městě. Mezi nejvytíženější zastávky patří Plzeň Jižní Předměstí, Plzeň Zastávka a Slovany. Ve městě se počítá s dalšími, které doplní stávajících 13. Nejblíž k realizaci mají 3 na trati do Klatov. Ta Doudlevecká by se měla přesunout na druhou stranu mostu pod Borský park. K železničnímu mostu přes silnici od Valchy do Litic je plánovaná zastávka Valcha Černý most. Třetí má být Lhota. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
6: Argentinský fotbalista Lionel Messi 2 góly proti Rakousku definitivně překonal historický střelecký rekord mistrovství světa. Ten dosud držel Němec Miroslav Klose. Kapitán Argentinců sice nejprve v úvodu zápasu zahodil penaltu, ale pak sám rozhodl o vítězství svého týmu 2-0 a na šampionátech má na kontě už 18 branek. Sám Klose mu hned po zápase gratuloval a označil ho za nejlepšího hráče všech dob. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví ve středu 39. narozeniny. A turnaj v Americe ho zastihl v životní formě, protože dal všech 5 dosavadních gólů Argentiny. Včerejším startem navíc Messi přepsal další rekord, když na mistrovství světa nastoupil už k 28. zápasu. Čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
5: Radost ze života.

0: dneska naposledy rovně stál.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
1: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami dělníci narychlo opravovali utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí také vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za 2 dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu 2 lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Pro firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou Zbraslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
3: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
2: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
4: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most tak lemuje kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla Gétova lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová